Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
2: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: nás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.

jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: týdne.
1: Dvě novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na devátém místě startují Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu.
0: Hit týdne.
1: Ta druhá novinka je v top 5, která teď vypadá takto. Na páté místo z devítky poskočila Ella Langley, Choosing Texas. Čtvrtá příčka zůstává beze změny, je tu Ellie Goulding, Black Prada Dress. Na třetí místo se z desítky vyšvihl Damiano David, The First Time. Stříbro, to je ten nováček, Calvin Harris a Jay-Z, Satisfied. A první místo, stejně jako minule, Ižel, Imael Angel a Ultrana T, Moving to the Sun.
0: Hit týdne.
1: Tohle je tady aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
0: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dreni. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já. A užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde řechtání. A koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě.
2: To
1: asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
2: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takovéto městské stvoření,
2: jo.
1: dítě, a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže
2: tak
1: jsou
2: to
1: i taková stvoření.
2: To já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
2: Já to potřebuju, no, já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese, nebo kdekoliv obklopen, ne jenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí, toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
1: Ne, neřeší ten frmol.
2: Je sám se sebou, no. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
2: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam, i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
1: tam
2: okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo jako, typu chatička.
2: Ne, to
1: tam
2: nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
2: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
2: Nemám, no, my nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají naším nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
2: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí, třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejich názoru si vážím, tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
2: To dobře navazujete na to, o čem vlastně
1: no,
2: teď se povídal. Jo, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
1: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohl za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
2: No jo, to nevím, jestli na to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když nebylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malý děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
1: To berou tak automaticky, je to hlavně dědeček.
2: Jestli je to pekař nebo herec nebo opravář výtahu, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
1: Díval jste se potom zpětně třeba na ty jeho role, jak to. On taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
2: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? Mm-hmm. No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, dejme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku. Že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavíme se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co ze sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba, bavíme se třeba o roku 99, a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní. Jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete v svůj vnitřní svět, že jo? Je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
1: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalili možná až
2: to určitě
1: moc.
2: Jo, no. A tahle ta věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že jak jsme se o tom bavili. No. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu, v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně...
1: Už se moc znáte.
2: Jo, a spolu, jo. Jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Až na dřeň.
1: Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
2: To je dobrá otázka. Je to furt herectví, ale zároveň
1: je to úplně jiné herectví.
2: Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky to klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to, nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč, když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi.

0: se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasný. No. Tam většinou máte to publikum, nebo to proč, to s kým tam jako cítí, jste, ano, ponoříte se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trojúhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
1: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
0: Chodil.
1: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátok,
0: tak jsem běhal
1: jste
0: po lese.
1: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako co
0: jako
1: se ve vás...
0: prázdno třeba?
1: No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
0: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
1: Jakože se to děje.
0: Ano, přitom. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, dva, tři, čtyři. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní horal, jo. Když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne. Nevím, co říct, jak to... Ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to... Už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli a je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, a nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako hořkou pachuť a to víte už během toho natáčení.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Já mám pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá? Jak se zanoříte? Pak zase vynoříte?
2: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že jo, to dělat. Jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Říkal, prosím tě, to není pravda, děťa, jako ježišmarja, děťa, to hra. Což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte, tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo je to vaše výbava, kterou půjčíte.
1: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád jo, to tam jako trošku je.
2: Jako trochu, jo. No.
1: Co se týká toho zátopka, tak vy jste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi, nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
2: Určitě.
1: Stalo se vám to někdy?
2: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused od vedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spoluzdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho, jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na ně napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
1: Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
2: Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát. Protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje. Protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát, protože bych mu splňoval nějakou obecnou představu, jo, tam by mělo být asi tohle, tohle a tohle, protože on přece pro lidi je tohle, tohle a tohle. Ale to by mohla dělat AI, to byste si mohla naprogramovat, aby to udělala jako, aby to bylo tak jako konvenčně splňující úkol všem. A to vlastně nejde, jako, nebo mě by to nešlo. Já to musím postavit na tom, co mě na něm vzrušuje, proč já bych chtěl být emilzátor, proč se jim stávám. Jako. A v tu chvíli věřím, že jsem spoustu lidí tím nakazil a spoustu lidí jsem se dotknul. A třeba někomu tam něco chybělo, protože Emila Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni znají a představu. Tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: až na dřeň.
1: Už jsme tady, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy a oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí a vy jste to někdy sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří?
2: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. A nevím, proč by neměl mít.
1: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. A on ten tlak vevnitř je potom tak silný, že to někde jako vyhřezne. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, ale že ty kluci si můžou pobrečet.
2: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i od ní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírem, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím, já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti a asi jsem u toho sám vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, udáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, že jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatný a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jako, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. A on tam malinko narážíme a já, tak to je takový ten přechod, že to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit jenom, že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrčí, u nás tato věta nepadá.
3: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
4: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
3: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
5: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
2: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár, a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak hol do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych byl, že abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava té další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já, kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
1: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď puberta. Co dalšího chystáte?
2: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezná, já jsem, jak jsem tady aby říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnosti jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus, a bude mít premiéru teda na podzim letos. A na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavej, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprve tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
1: A jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
2: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Protože když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
2: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
0: Praha žije.
1: Radio Praha.

0: Tom Volka, Leave a Light On, v 6 hodin na Rádiu Praha. Ve studiu se mnou už je Žovka Nováčková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme hezké ráno, vítej.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých rezortů. Pražská záchranná služba bude mít nové výjezdové stanoviště ve fakultní Thomayerově nemocnici. Cyklista Vacek byl v Německu 15. a dnes bude polojasno, teploty se znovu dostanou až na 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Včera skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých rezortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Do večera řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
2: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
3: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
2: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
4: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
2: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Nové stanoviště Pražské záchranné služby by mohlo být ve fakultní Thomayerově nemocnici. Má být součástí budovy nového urgentního příjmu, který začnou dělníci stavět za víc než 2 miliardy korun v září. Podle ředitele záchranky Petra Koloucha budou posádku tvořit především lékaři.
5: Moc se na to těšíme, protože to přinese rozšíření odbornosti lékařů, zlepšení spolupráce mezi příjmovým místem a záchrankou, ale i příjmovým místem a nemocnicí.
0: Obec Rabině nechala na silnici ke Slapské přehradě umístit dva radary. Chce tak sklidnit dopravu. Jde totiž o oblíbenou trasu motorkářů a někteří z nich podle místních jezdí extrémně rychle. Za první týden měření překročilo výrazně rychlost podle velitele městské policie Benešov Radka Stulíka zhruba 200 řidičů. Desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
6: Tady to prostě vidíte, na 90, 167, to je úplně strašidelný. Takže díky tomu věříme pevně, že se nám podaří brzo tomu udělat přítrž.
0: Cyklista Matyáš Vacek byl v prologu závodu kolem Německa 15. Úřadující český šampion v časovce i závodu s hromadným startem ztratil na vítězného Mexičana Isaaca del Tora 9 sekund. Třetí muž letošní Tour de France zvítězil o sekundu před Francouzem Manierem. Závod potrvá do neděle. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne pak přibývání oblačnosti a teploty nejvýš 27 až 29 stupňů, teď máme 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
8: Ahoj, hezké ráno. Opatrně na Pražském okruhu směrem na D1 v Cholupickém tunelu stojí v pravém jízdním pruhu kamion s defektem, na místě policie a projíždí se pouze levým, tedy jen jedním ze tří pruhů. Musí se lehce regulovat vjezdy do Cholupického tunelu, před tunelem tak čekejte, v tuto chvíli zatím jen kratší kolonu, ale bude možná narůstat. Kolona je pak ještě na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště, zde je to ale jen zatím na několik málo minut od sjezdu na Kněževes, jinak Praha zatím je dobře průjezdná bez dalších problémů.
7: Díky moc, hezké ráno.
8: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Minut po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha. Svátek má 20. srpna, tedy dnes, Bernard a Bernarda. Tak všechno nejlepší, kluci a holky. Co nás čeká? Axwell & Ingrosso, More Than You Know. A taky Michal Schulte a jeho 5 AM. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Posloucháte Rádio Praha, teď je 6:45 a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 24. srpna v 9 hodin večer ve vinilu. Bude to ABBA, deska Super Trooper nebo Fleetwood Mac a deska Tango in the Night. Momentálně je tam 43 hlasů, 26 má ABBA a 17 Fleetwood Mac. Uvidíme, jak to dopadne, hlasuje se až do pondělního poledne na Facebooku Rádia Praha. Dneska bude v Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť. Sem tam i bouřky, maxima 27 až 29 stupňů, teď jsme na 19 a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Teď zase Kuba Vodička a dopravní informace.
1: Hezké ráno. Drobnější problémy jsou zatím jen na okraji Prahy. Začnu Pražským okruhem směrem na D1, kde stále brzdí provoz v Chlupickém tunelu nepojízdný kamion. Projíždí se pouze levým pruhem. Kolona začíná aktuálně už před tunelem u sjezdu na Strakonice. Čekejte zdržení do 10 minut. A pomalu se jede ještě na příjezdu do Prahy po D7, kde stále brzdí provoz omezení u letiště. Aktuálně se zastavíte kousek před sjezdem na Kněževes, asi na 3,5 kilometru. To zdržení je zde také do 10 minut. Praha jinak je dobře průjezdná bez dalších jiných komplikací.
0: Díky moc, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasu.

0: Ray Garvey a Halo v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy se Žofí Nováčkovou.
1: Výbava do školy pro prvňáka stojí letos v průměru 3350 korun, tedy podobně jako loni. Vyplývá to z analýzy letáků velkých obchodních řetězců. Skoro polovina rodičů počítá s výdaji do 3000 korun. Ukázal to červnový průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci. Podle asociace se většina rodičů snaží na pomůckách ušetřit a nákupy si plánují. Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Oznámil to včera premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Z Argentiny

0: vezou letadly do Jižní Afriky nebo Spojených států celkem 30 lvů a tygrů. Bude to jeden z největších přesunů kočkovitých šelem chovaných v zajetí. Zvířata původně žila v bývalé zoologické zahradě u hlavního města Buenos Aires, která je kvůli špatným podmínkám zavřená od roku 2020. Teď 6 lvů a 9 tygrů zamíří do záchranného centra v Jižní Africe a dalších 8 tygrů a 7 lvů najde nový domov v americkém Colorédu. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů, zatím máme 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A po zprávách dopravní informace s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Problémy jsou stále na pražském okruhu směrem na D1, kde brzdí provoz v Cholupickém tunelu. Kamion s defektem. V tuto chvíli se podařilo už zprůjezdnit v tunelu dva jízdní pruhy. Kolona ale už narostla před Lochkovský tunel. Oba tunely se podle potřeby také krátkodobě uzavírají. Pro osobní auto je to asi na 10 minut. Kamiony v pravém pruhu ale už se zdrží výrazně déle. Pomalu pojedete ještě na příjezdu do Prahy po D7. Kolona narostla už před sjezd na Kněževes na 4. kilometr, pomalu se jede až k letišti do omezení, aktuálně je to asi na 10 minut a pomalu se v tuto chvíli jede v Praze ještě na Štěrboholské spojce, kde už je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, zatím zdržení do 10 minut.
2: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
5: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
5: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
4: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
4: Mediálním partnerem je Radio.

0: To byla Tera a Do You See ve 6:45 na Rádiu Praha. Fakultní Tomárova nemocnice v Praze bude mít centrální urgentní příjem. Dělníci ho začnou stavět v září. Vzniknout má za 2 miliardy a 200 milionů korun v jižní části areálu. Zjednoduší příjem pacientů a usnadní práci záchranářům.
1: Pacienty, kteří přichází do Tomárovy nemocnice teď, ošetřují lékaři v několika různých pavilonech, říká ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.
2: Pokud ten pacient potřebuje ošetření třeba jiného odborníka, tak musí ještě vlastně putovat do jiného pavilonu, kde se udělá kompletní diagnóza.
1: Díky novému centrálnímu urgentnímu příjmu má být všechno potřebné vybavení i odborníci na jednom místě.
2: Ta diagnostika u tohoto urgentního příjmu bude přímo na místě, kde ten pacient bude kompletně vyšetřen, ošetřen.
1: Čtyřpodlažní budova za 2 miliardy a 200 milionů korun bude mít 8 křídel.
2: Kde budou operační sály, kde budou jednotky intenzivní péče, kde bude ARO, budou tam CTčka, budou tam rentgeny, bude tam laboratoř.
1: Popsal ředitel Beneš. Nový urgentní příjem vítá taky Pražská záchranná služba. Podle jejího ředitele Petra Koloucha je pro ní příjem pacientů v Tomajerově nemocnici důležitý.
3: Je to v podstatě jižní zajištění Prahy, když se budu chovat strategicky, s velkým přelivem pacientů ze Středočeského kraje, z té jeho jižní oblasti. V podstatě to znamená, tam už je jenom nemocnice Benešov a jinak v podstatě už pak je Vysočina.
1: Nemocnice je spádová zhruba pro 600 tisíc lidí. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO bude kvůli stárnutí populace nutné zvyšovat kapacity i dalších nemocnic.
4: V těch následujících 10-15 letech nás čeká asi nejrychlejší stárnutí populace, které jsme tady zažili v moderní historii, a to sebou nese vyšší nemocnost. Otázka samozřejmě je, jaký typ pacientů to bude. Ono to možná nebude jenom o té akutní péči, ale hlavně o té následné a dlouhodobé péči.
1: Nový pavilon má být hotový v březnu 2029. Vedení Tomajerovy nemocnice plánuje taky výstavbu heliportu a parkovacího domu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít polojasno až skoro jasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, možná i bouřky. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Kolona po pojíždí stále na příjezdu do Prahy po D7. Narostla už ke sjezdu na středu Kluky na 5. kilometr. Čekejte aktuálně zdržení asi 15 minut. Opatrně také na Pražském okruhu směrem na D1. V Cholupickém tunelu stále stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Průjezdné jsou ale už dva pruhy a kolony se rozjely, výrazně se nezdržíte. Pomalu naopak už pojedete v Liberecké směrem do centra, od Kbelské se jede pomalu až dolů pod Bulovku. Je to na 10 až 15 minut a popojíždí se také na Štěrboholské spojice, kde už je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, i zde je to až na 4 hodiny.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Legendární Queenie a jejich The Show Must Go On. Je 7 hodin, ve studiu se mnou už je Žofie Nováčková, máme pro vás zprávy Rádia Praha. Pěkné ráno.
1: Ahoj, pěkné ráno. Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Dělníci upravují Strossmayerovo náměstí v Praze 7. České hokejistky prohrály úvodní zápas Eurohockey Tour proti Finsku 1-3. A bude polojasno nebo skoro jasno, teploty až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
3: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
1: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Přechody pro chodce a přilehlé chodníky na Strossmayerově náměstí v Praze 7 upravují dělníci. Vymění velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé, posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Technická správa komunikací za práce zaplatí 6,5 milionu korun.
4: Předláždění nároží dokončí technická správa komunikací hlavního města Prahy do konce letních prázdnin. Výměnu dlažby ve vozovce a v prostoru tramvajové trati není možné provádět za plného provozu. Proto v koordinaci s dopravním podnikem připravuje víkendové výluky během podzimu, případně na začátku příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěli pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. Země se zatím nedokázaly dohodnout na ukončení konfliktu. Hlavní spor vedou o zprávu Hormuzského průlivu. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
5: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
1: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem. Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a teploty nejvýš 27 až 29 stupňů, zatím máme 19.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
7: Hezké ráno. Začnu na příjezdu do Prahy po D7, kde stále popojíždí kolona od Středokluk z 5. kilometru až do omezení u letiště. Zdržíte se kolem 15:45. Opatrně stále i na Pražském okruhu směrem na D1 v Chlupickém tunelu. Stále je nepojízdný kamion, na místě už je odtahová služba, vše je označeno policií. A v tuto chvíli průjezdné dva jízdní pruhy, výraznější kolona se netvoří. A naopak zdržíte se v Liberecké ulici a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolony popojíždí od Kobelské až před tunel Blanka, je to asi na 15 minut. A pomalu pojedete také na okruhu až Štěrboholské spojce. Auta se zastaví kousek za D11, pomalu se jede až k Průmyslové, i zde je to asi na 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 20. srpna, máme 5:30 po 7. Hezké ráno. Za chvilku Katy Perry, Watch It Burn. A bude taky DJ-ou a End of Beginning. Hezké ráno.

0: To byla Katy Perry a Watch It Burn na Rádiu Praha ve 7:15.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. Po Kraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století S tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až skoro jasný, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, sem tam i bouřky, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stále, foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
5: Hezké ráno, zdržíte se už v Liberecké ulici a následně v ulici v Holešovičkách směrem do centra, kolony popojíždí už kousek za sjezdem na Hloubětín, pomalu pojedete až do Nové Povltavské před tunel Blanka, zdržení kolem 15 minut, popojíždí budete také na okruhu a Štěrboholské spojce, auta se zastaví kousek za nájezdem z D11, pomalu se jede až k Průmyslové, i zde je to zhruba na 15 minut. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7, kde stále brzdí provoz omezení u letiště. Kolona od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru na 10 až 15 minut. A opatrně stále na Pražském okruhu směrem na D1 v Chlupickém tunelu se pracuje na odtažení kamionu. V tuto chvíli koukám na kameře, že kamion zrovna odjíždí, takže pravý jízdní pruh bude během několika okamžiků uvolněn. Kolony se zde ale netvoří.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
7: Give me a beat.
1: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. V Kutné Hoře dnes začne 27. ročník festivalu Theater Fest. V 17 hodin ho zahájí uskupení Vim Kolektiv s představením inspirovaným slovanskými mytologickými postavami. Navštěvníci se až do soboty můžou těšit kromě

0: kluby, taky například na divadlo, magii a připravený je i program pro děti. Tenistka Sara Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po dvou setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly. Mezi muži dohrál Jakub Menšík. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne přibude oblačnosti a naměříme 27 až 29 stupňů, zatím máme 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách ještě dopravní informace a ty připravil Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, silný provoz a stále čekejte na okruhu a Štěrboholské spojce. Popojíždí se už skoro od nájezdu z D11. Pomalu pojedete až k Průmyslové, je to na 15 až 20 minut. Pomalu se popojíždí v nesouvislé koloně také v celé Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na Kbelskou se jede pomalu až na Novou Povltavskou před tunel Blanka. Zde je to minimálně na čtvrt hodinu. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před Ořechem. Od D5, respektive od sjezdu na Lochkov, čekejte zdržení 10 až 15 minut a pomalu se stále popojíždí také před omezením u letiště na D7 ze 4. kilometru od Kněževsi, pojedete asi 10 minut.
2: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Půl osmé na rádiu Praha, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow a taky Holly Humberston a To Love Somebody.

0: Je 7:45. Pražská zoologická zahrada návštěvníkům poprvé představila mladého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června matce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona.
1: Lidé vítají malého Jabulaniho ve velkém expozičním bazénu. Přišli se na něj podívat třeba Matěj s bratrem Michalem.
2: Plavou tady, pěkný, asi mají dobrý počasí, roztomilý.
3: No je to tady prostě dobrý, moc se těšíme, až uvidíme toho malého lachtana.
1: Malého lachtana sleduje i paní Jaroslava.
4: Je strašně šikovný a trošičku bojácný, ale časem se to podá. Myslím, že geny bude mít po mámě, protože máma, ta je velice super hodná máma.
1: Jabulani má nyní už 15 kilo, je hravý a zvědavý. Neměl to ale od začátku úplně jednoduché, říká chovatel lachtanů Jakub Mezej.
5: Daisy jako prvorodička nevěděla, jak s ním vlastně manipulovat, ale po pár dnech si ho Daisy pomalinku začala ploutvičkou asi navádět k struku, ale zjistilo se, že Daisy nemá dostatek mléka, takže jsme mládě museli něco malinko lehce přikrmovat, ale po pár dnech vlastně se v Daisy projevily mateřské pudy a to mládě začalo kojit, mládě nám krásně začalo přibírat na váze.
1: V pražské zoo ale Jabulani nemůže zůstat navždy.
5: Zůstane tady minimálně rok a půl. Pak mu budeme muset začít pomalinku hledat nový domov, protože lachtani jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné.
1: Jméno Jabulani je z jazyka Zulu a znamená štěstí, říká Jakub Mezej.
5: Já jsem přímo poznal originál lachtana Jabulaniho, zachráněného z volné přírody a už bohužel neže, ale byl velice přátelský, inteligentní a komunikativní, takže proto jsme se rozhodli toho našeho malého lachtana pojmenovat Jabulani. Zkráceně Jabu.
1: Jabulani je pravnukem slavného lachtana Gastona. Ten zahynul před 24 lety při srpnových ničivých povodních. Ve vysílání Českého rozhlasu o něm tehdy mluvila jeho cvičitelka Michála Voldřichová.
3: Gaston byl strašný lump. Strašný, jako opravdu takový mazaný, chytrý. To nebylo zvíře, to byla bytost, jo? Mazaná bytost. Ale hrozně hodnej a hrozně měl rád lidi, byl vstřícnej, ochotnej, milej. No ale měl svoji hlavu. Jako ten, když si zamanul, že nebude cvičit, tak nebyla síla, která by ho k tomu dostala.
1: Pražská zoo chová lachtany od roku 1934. První z nich, lachtany kalifornské, tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické chová od roku 1991. Aktuálně jich tu je 5. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dnes budeme v Praze mít polojasno až skoro jasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, možná i bouřky, maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 19 a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru.
6: Příjemné ráno. Na pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech a to stále v obou směrech. Popojíždí se jak od D5, tak v opačném směru od sjezdu na Lochkov. V obou směrech čekejte zdržení zhruba 15 minut. Pomalu pojedete také na druhém konci Prahy na okruhu a následně na Štěrboholské spojce. Od D11 k Průmyslové je to až na 20 minut. Pomalu se jede také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolona se sice trochu zkrátila, ale od sjezdu na prosek před tunel Blanka se stále zdržíte více než 1/4 hodiny. A regulují se aktuálně vjezdy do tunelu Mrázovka z Dobřížské na Smíchově. Kolonu proto čekejte už z Barandovského mostu, zdržení 10, maximálně 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
9: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
10: Instagramujete?
11: Instagramujete?
10: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
11: Na Rádio Praha.
10: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
11: Ve vašem mobilu.

0: Marshmallow, I Jelly Roll, Holy Water v 8 hodin na Rádiu Praha. Teď zprávy, ve studiu s nimi už je Žofie Nováčková. Přejeme hezké ráno.
1: Ahoj, hezké ráno.

0: Rodiče nejčastěji plánují za školní pomůcky zaplatit do 3000 korun. Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně 8 mrtvých v Kyjevě a v okolí. Mládě Lachtana jihoafrického z pražské zoo se jmenuje Jabulány a bude polojasno s teplotami pod 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Skoro polovina rodičů plánuje za školní pomůcky utratit do 3000 korun. Naopak přes 5000 korun jen pětina. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém v červnu odpovídalo 1000 lidí. Problém se zaplacením pomůcek před školním rokem můžou mít hlavně nízkopříjmové rodiny nebo matky samoživitelky. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se proto snaží šetřit dopředu. A pokud to nejde, omezují další výdaje.
2: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, jak školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
0: Diakonie proto pro děti z chudších rodin pořádá sbírku. Lidé můžou přispět přímo v některých obchodech nebo online. Podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám. V ukrajinském hlavním městě a jeho okolí zemřelo po nočních ruských útocích nejméně 8 lidí. Dalších 33 je zraněných, oznámili to ukrajinské úřady. Rusové na Kyjev udeřili balistickými střelami, kterých na Ukrajinu v posledních týdnech vysílají výrazně víc než v minulosti.
3: Kyjevská městská vojenská správa následky útoku zaznamenala na víc než 12 místech. Poškozený je mimo jiné 9podlažní obytný dům, dětská nemocnice i další zdravotnická zařízení. Hořely i skladové prostory. Záchranáři zasahovali taky u budovy školy, kde byli lidé uvězněni v krytu. Ukrajina se balistickým střelám dokáže bránit jen obtížně, protože má nedostatek munice do systému protivzdušné obrany Patriot. Noční útoky hlásí i Rusko. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila 20 dronů mířících na hlavní město. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Chovatelé v pražské zoologické zahradě pojmenovali mladého samečka Lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulány a narodil se 5. června. V Praze bude žít zhruba rok a půl. Poté mu pracovníci zoo budou muset najít nový domov, říká chovatel Lachtanu Jakub Mezej.
4: Lachtani jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné. Budeme ho muset poslat někam jinam, ale určitě mu najdeme domov, kde se mu bude líbit.
0: Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkowski. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščany Polomice. Klub o tom informoval na svém webu. V dnešním zápase 4. předkola konferenční ligy na hřišti Panathinaikosu ale 24letý útočník za Hradec nenastoupí, protože není zapsaný na pohárové soupisce. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno odpoledne, zvýšená oblačnost a nejvýš 27 až 29 stupňů. Teď je 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Pomalu se stále jede na D7 před Prahou kvůli omezení u letiště. Od sjezdu na Kněževe ze 4. kilometru pojedete v plně 10 minut. Zdržíte se i na pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Pojíždí se jak z konce D5, tak v opačném směru od Lohkovského tunelu. Obousměrně to zhruba na čtvrt hodiny. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce. Kolony jsou z okruhu od D11 až k Průmyslové, kde se navíc řešila nehoda, která už je na straně, ale zdržení je aktuálně více než 20 minut. V Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra budete stále popojíždět od sjezdu na Prosek až do Nové Povltavské před tunel Blanka. Zde je to stále alespoň na čtvrt hodiny a regulují se také stále vjezdy do tunelu Mrázovka z Dobřížské. Kolonu čekejte jak z konce Strakonické před Barandovským mostem, tak také z konce jižní spojky, je to na 10 až 15 minut.
5: Díky moc, hezké ráno.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pět a půl minuty po osmé posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 20. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Calvin Harris a Jay-Z. Satisfy. Baby, goodbye. A
7: taky třeba Alefard na Kido. Baby goodbye.
1: Radio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+. DAB+.

0: Je čtvrt na 9, posloucháte Radio Praha a vstáváte s námi do čtvrtka s datem 20. srpna.
1: Praha je nej.
2: Víte, kde v Praze odpočívají největší osobnosti české historie? Na Vyšehradě. Právě Vyšehradský hřbitov je místem posledního odpočinku Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Karla Čapka nebo Boženy Němcové. A možná vás překvapí, že Václav Havel tady pohřbený není. Lidé často celý hřbitov nazývají Slavínem. Slavín je ale název pouze pro monumentální hrobku. Najdete tu také umělecké náhrobky, které připomínají galerii pod širým nebem. A víte, že jde o nejstarší

0: V Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, možná i bouřky. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 20. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vypadá na silnicích, to doplní Kuba Vodička.
1: Dneska ráno na Pražském okruhu vázne provoz před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Popojíždět budete jak od Lochkovského tunelu, tak v opačném směru, kde se zastaví auta už na konci dálnice D5. Zdržení je zhruba 15 minut. Pomalu pojedete také na druhém konci Prahy, jak na okruhu, tak následně na Štěrboholské spojce od D11 k Průmyslové. Je to stále zhruba na 20 minut. Kolona popojíždí také v Liberecké a v celé ulici v Holešovičkách směrem do centra. Od sjezdu na prosek před tunel Blanka je to na 10 až 15 minut. A zdržíte se ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Kolona tradičně od Břevnovského kláštera na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: To byl tedy Swims, Break Up in Reverse. Je 8:30.
1: Zprávy a Žofie Nováčková, pěkné ráno. Prezident Petr Pavel dnes navštíví Nové Město na Moravě. Na programu má exkurze ve dvou tamních firmách. Začíná 9:30 prohlídkou areálu společnosti, která vyvíjí zařízení pro dálkový přenos dat. Pokračuje potom na návštěvu novoměstského výrobce lyží. V kraji zůstane hlava státu i odpoledne. 14:30 se v Malči na Havlíčkobrodsku setká s představiteli Asociace majitelů hradů a zámků. Vápencový lom požáry v pražských Hřeporyjích by mohla zasypat suť. Soukromá společnost do něj plánuje navést materiál z plánované ražby Berounského

0: Lomůže je několik chráněných druhů zvířat i rostlin a někteří místní jsou proti. V Českých Budějovicích dnes začíná další ročník Země živitelky. Letošním tématem jsou inovace. V areálu výstaviště má být víc než 600 vystavovatelů. Kromě zvířat budou k vidění taky nejmodernější stroje. Mezinárodní výstava potrvá do příštího úterý. Přes den zůstane polojasno nebo skoro jasno, odpoledne se oblačnost zvýší a teploty budou nejvýš 27 až 29 stupňů, zatím máme 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Provoz opět o něco zesílil na příjezdu do Prahy po D7. Kolona se natáhla kousek za sjezd na Středokluky zhruba na 4. kilometr. Čekejte zdržení k letišti 10 až 15 minut. Výrazně silnější provoz je také v Liberecké a v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona se natáhla až ke Kbelské, pomalu se jede až před tunel Blanka, aktuálně je to na více než 20 minut. Pomalu pojedete také na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce. Souvislá kolona je od D11 až k Průmyslový, i zde je to na 20 minut. A na druhém konci Prahy na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před Ořechem, směrem na letiště se popojíždí od Lochkova, směrem na D1 už z konce D5 v obou směrech zdržení minimálně na 15 minut.
2: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl Ray Dalton a Go Down High. Je 8:45. A přichází Jirka Štefl.
1: Letní kino Prahy 12 vás zve na další letní promítání, tentokrát do areálu sportovní akademie Domino. Tentokrát tam budou promítat kriminální thriller Stvůry. Příběh vás zavede do malého městečka, kterým otřese vražda malé dívky. Hlavním podezřelým se stává nedávno usvědčený pachatel, který má na svědomí podobnou vraždu. Když se už zdá, že je pátrání po vrahovi u konce, objeví se nové důkazy, které vrátí celý případ na začátek. Jak tohle dopadne, dozvíte se v letním kině Prahy 12. Film Stvůry začíná ve čtvrtek ve 20:45. A pokračuje festival Žižkovská spojka. Ten vám přináší jedinečné propojení architektury, krajinářské tvorby a urbanismu prostřednictvím populárně naučných i odborných aktivit. Vidět můžete třeba nový minimalistický objekt v podobě trojhraného sloupu u Žižkovské highliny, a to na úrovni hlavního nádraží. Dozvíte se něco o historii tohoto místa, ale taky o budoucích změnách. Do nich vstoupíte skrz okno a budete tak pozorovat chystané proměny lokality. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha. Praha je kulturou.
0: Dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, možná i bouřky budou. Maxima 27 až 29 stupňů Celsia, jsme na 20 stupních a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
2: Příjemné ráno. Koluna poměrně narostla v Liberecké ulici směrem do centra. Zastavíte se aktuálně už kousek za sjezdem na Hloubětín. Pomalu se pak jede přes celou ulici v Holešovičkách až před tunel Blanka. Celé je to na 20 až 25 minut. Zdržíte se také výrazně na okruhu Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Popojíždí se už na úrovni D11 u Černého mostu. Pomalu se jede až k Průmyslové. Je to zhruba na 20 minut. Na Pražském okruhu jsou kolony na západě Prahy, a to před Ořechem v obou směrech od Lochkovského tunelu a v opačném směru z konce D5. Čekejte zdržení kolem na čtvrt hodiny a provoz v tuto chvíli vázne ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Nesouvislá kolona začíná kousek za Spořilovskou, pomalu se jde k Průmyslové, je to na 10 až 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
2: Ahoj. Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
4: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
3: Praha žije.

0: 51 miliard korun podle ministra Zuny stát splní alianční závazek. Kostel svatého Václava v pražských Nuslích poničila voda. Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati do čtvrtfinále, další Češi na turnaji končí. Zatím je polojasno odpoledne, bude oblačnosti víc.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Česko by příští rok mělo splnit 2% závazek výdajů na obranu. Po jednání o rozpočtu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že částka by měla být rovnoměrně rozdělená mezi modernizaci armády a její provozní zajištění, tedy třeba nábor nových vojáků. Zuna podotkl, že k tomu se počítá s dalším 1,5% HDP na bezpečnostní výdaje v pokladnách dalších rezortů.
2: Ty 2% HDP, co jdou na kapitolu 307 ministerstva obrany, jsou 191 miliard korun. To ostatní, co je v těch jiných kapitolách, jiných ministerstev, tak to je nad to.
0: Jako další investice může Severoatlantická aliance schválit třeba budování dálnic nebo výstavbu nové vojenské nemocnice na Pražských Vinohradech. Kostel svatého Václava v Praze Nuslích poškodila voda při budování půdní ve stavby. Farnost proto bohoslužby dočasně přesunula do kostela svatého Pankráce na Pankráci. Výše škody podle kostelnice Jiřiny Kozojedové se zatím nedá vyčíslit.
3: Noc je z neděle na pondělí. Byla pěkná bouřka, takže to proteklo až do kostela, teklo to pozdí po stropě. Strop má tam ještě teď pochopitelně mokrý mapy. Pravděpodobně zasažený varhany, to se zatím nedá vyzkoušet.
0: Vedení Lužce nad Vltavou bude žádat silničáře a policisty o změnu přednosti v jízdě na konci mostu přes Vraňansko-Hořínský plavební kanál. Teď řidiči při výjezdu z obce musí na křižovatce dávat přednost všem autům. Po úpravě značení by měly být na hlavní silnici, vysvětluje Jaroslav Kerpl ze Sdružení pro Lužec.
4: Nemyslím si, že pro osobní vozidla je to dobrý, protože vlastně když přijedete, stojíte na mostě, tak vlevo směr na Vraňany, tak není vůbec vidět, jsou tam svodidla, je tam prudký kopec dolů, takže ty vozidla nejsou vidět. Rádi bychom vrátili do původního stavu, dej přednost v jízdě na tomto mostě.
0: Tenistka Sára Bejlek prošla v Cincinnati mezi 8 nejlepších singlistek. Světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou vyřadila po 2 setech 7-6 a 6-4 a příště se utká s Američankou Kýsovou. Linda Nosková a Marie Bousková v osmifinále vypadly, mezi muži dohrál Jakub Menšík. Dopoledne zůstane polojasno nebo skoro jasno, odpoledne bude oblačnosti víc a teploty maximálně 27 až 29 stupňů, zatím je 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách si ještě dáme dopravní informace, připravený je s nimi Kuba Vodička.
7: Příjemné ráno, pomalu pojedete stále na příjezdu do Prahy po dálnici D7, kolona začíná aktuálně kousek za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru. Pomalu se jede až do omezení u letiště, je to na 10 až 15 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony v obou směrech před Ořechem, kratší kolona je od Lochkovského tunelu směrem na letiště v opačném směru, se zdržíte už zhruba z 2. kilometru D5, v obou směrech je to na 15 až 20 minut. A pomalu pojedete také na druhém konci Prahy na okruhu a Štěrboholské spojce. Pomalu se jede už u nájezdu z D11 u Černého mostu a popojíždí se až k Průmyslu. Je to stále zhruba na 20 minut. V Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra kolona od sjezdu na prosek před tunel Blanka. Zdržení více než čtvrt hodiny a provoz vázne celkem na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Nesouvislá kolona začíná už před sjezdem na Vršovice. Pomalu se jede až za Lanový most před Průmyslu. Je to na 15 až 20 minut.
6: Díky moc, Kubo, měj se.
7: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Vstáváte do čtvrtka 20. srpna, činíte tak ve společnosti Rádia Praha. Honzi Chlaně, hezké ráno přeju, máme 6 minut po 9. a za chvilku tady u nás Elton John a Britney Spears, Hold Me Closer. Taky třeba Kecaj a Animal, a pokud jste ještě neměli svou ranní kávu, pojďte si teď vychutnat se Sabrinou Carpenter Espresso.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Alanis Morissette, Head Over Feet ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. Po kraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
4: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
3: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století S tebou mě baví svět.
4: No vážení přátelé, to máte tak?
3: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude polojasný až skoro jasný, odpoledne od jihozápadu přibývá oblačnosti a večer místy přehánky nebo dešť. Možná i bouřky, budou maxima 27 až 29 stupňů Celsia, teď jsme na 22 už a foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
5: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 čekejte kolonu, která začíná zase jezdem na Rudnou zhruba na 3. kilometru. Pomalu pojedete až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje ke sjezdu na Ořech. Celé je to asi na 20 minut. Provoz vázne také na příjezdech k letišti, aktuálně už v obou směrech. Směrem z centra to od odbočky na Horoměřice, směrem do Prahy od Kněževsi z 3. kilometru D7. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Pomalu se stále jede i v Liberecké. Od sjezdu na Prosek je kolona až před tunel Blanka, je to asi na 15 minut a zdržíte se i na okruhu Štěrbohorské spojce, pomalu se jede skoro od Černého mostu až k Průmyslové, je to asi na 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: MGK a Kliše v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy připravila je Žofie Nováčková.
1: Pokračují jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. S ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO se dnes znovu sejdou třeba její straničtí kolegové. Ministr práce Aleš Juchelka a ministr vnitra Lubomír Metnar. Jednat bude Schillerová taky s ministrem pro sport Borisem Šťastným z motoristů. Nové stanoviště Pražské záchranné služby by mohlo být ve fakultní Thomayerově nemocnici. Má být součástí budovy nového urgentního příjmu, který začnou dělníci za víc než 2 miliardy korun stavět v září. V Rumunsku se při ruském útoku na sousední Ukrajinu zřítil dron. Informovala o tom agentura Reuters. Stroj podle rumunského ministra obrany dopadl do neobydlené oblasti u města Tulča. Jeho pád nezpůsobil materiální škody úřady, ale na místo vyslali tým vojáků, aby oblast zabezpečil a událost vyšetřil. Dopoledne zůstane většinou polojasno, odpoledne přibude oblačnosti, teploty se dostanou až na 29 stupňů, teď je 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách samozřejmě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, pomalu se stále jede na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kolona začíná už za sjezdem na Rudnou, kousek za 4. kilometrem, po pojíždí se až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje na úroveň Ořechu, celkové zdržení zhruba na 20 minut. Provoz vázne i na příjezdech k letišti.

0: části obousměrně směrem do Prahy. Kolona ze 4. kilometru D7 směrem z Prahy narostla kolona k Evropské obousměrně. Je to zhruba na čtvrt hodiny. Pomalu se jede stále i v Liberecké, kde kolona začíná u sjezdu na Prosek směrem do centra. Pomalu se pak jede přes ulici v Holešovičkách až k tunelu Blanka. Je to asi na 15 minut. A zdržíte se stále také v úseku od Černého mostu k Průmyslové. Od D11 ke sjezdu na Průmyslovou je nesouvislá kolona asi na 20 minut.
1: Díky moc, hezké ráno.
0: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

desáté na rádiu Praha Imagine Dragons, Believer. A taky Sam Fender a jeho 17 Going Under.

0: Je 9:45. Naše letající redaktorka Monika Doležalová si zalétala v pražských Vysočanech v lanovém centru. Vyzkoušela si překonat překážky několik metrů nad zemí a zjistila, že tohle dobrodružství rozhodně není jen pro zkušené lezce.
1: Poprosím vás, abyste si hodili úvazek před sebe tak, aby ten nápis na trojúhelníku směřoval do země. Teď si prosím stoupněte čelem ke mně do těch vzdálenějších ok a oka, co máte teďka za sebou, si nasaďte jako batoh. Teďka máme ten úvazek povolený, budeme ho potřebovat utáhnout. Takhle, jestli jsme připravení, tak můžeme si vyzkoušet, jak se jistí.
2: Za pomoci naší instruktorky jsme si oblékli popruh a následovala ukázka překážek.
1: Máme vždycky u každé překážky na sloupu tabulku, na který je napsaný obtížnost, zelená je lehká, modrá je střední, červená je těžká. Jeden z vás teďka teda bude jistit a jeden bude lézt.
3: Tak já budu líst.
1: Tak jo, máme tady jistící set, který se skládá ze tří částí. Malá karabina je automatická. Když ji otevřu, pustím, sama se mi zavře. Teďka jsem vám to zkontrolovala a řekla bych vám, že můžete lézt. Když nám leze lezec nahoru, tak vaším úkolem je protahovat to lano tím jistítkem. Tak, aby bylo propnutý.
2: Tento způsob lezení je specifický, a to ve vzájemném jištění, jak mi vysvětlil Emil Markup z lanového centra Prout.
4: A je to o tom, že lezec se pohybuje nahoře na překážce, nemusí se jistit, nebo jištění zajišťuje člověk na zemi, takzvaný jistič. Udržuje to, aby lano bylo napnuté, aby všechno bylo bezpečné. A díky tomu můžou nahoru i poměrně malé děti, zhruba od 6 let. To není dáno úplně tím věkem, spíš jako vzrůstem, aby nám bezpečně seděli v úvazku, aby nehrozilo, že by mohli vypadnout nebo něco takového.
3: V jaké výšce vlastně to lezení je?
4: Většina překážek je ve výšce zhruba 8 až 9 metrů, což je zase trošičku výše než je standard. Většina center se pohybuje spíš 4 až 5, takže je to trošičku větší výzva. Když se někdo obává těch výšek, tak máme to nastaveno tak, že se začíná na nízkých lanových překážkách, ty jsou zhruba do půl metru nad zemí, aby si člověk vlastně zvyknul na ten pohyb na těch překážkách, aby to pro něj nebylo překvapení. Můžeme jít taky na tréninkovou stěnu, takzvaný trenažer, tu máme ve výšce zhruba 3 až 4 metry a potom se jde nahoru, takže vlastně člověk si může postupně zvykat na tu výšku.
2: Na závěr jsem si jednu lehkou překážku zkusila.
3: Ty kráso, já mám mega strach.
1: Teďka vás poprosím, abyste se zhoupla do prostoru.
3: Já se bojím. A čeho si mám držet?
1: Ničeho. Nebojte, já vás tady kontroluji.
3: Do prčic. Tak. To je nejhorší.
1: Tak.
3: Ty kráso.
2: Není se čeho bát, dohlíží na vás zkušení instruktoři. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Nevypadalo to jako, že by nebylo čeho se bát, no ale dobře. Dneska bude polojasno až skoro jasno, odpoledne od jihozápadu přibývání oblačnosti a večer místy přehánky nebo déšť, možná i bousky budou. Maxima 27 až 29 stupňů, teď jsme na 22. A foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
5: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále čekejte silný provoz a nesouvislou kolonu skoro od Rudné ze 4. kilometru. Pomalu pak pojedete až na Pražský okruh k Ořechu. Celé vám to zabere asi 20 minut. Silný provoz stále i na Štěrboholské spojce, kde se zastavíte už před sjezdem na Běchovice a pomalu se jede až k Průmyslové. Celé je to asi na 4 hodiny. V Liberecké směrem do centra se auta zastaví kousek nad Bulovkou a pomalu se jede přes ulici v Holešovičkách až před tunel Blanka. Ten provoz ale slábne, je to na 10 až 15 minut a provoz vás nestále také na příjezdech k letišti v obou směrech, ale kolony maximálně na 10 minut.
0: Jakube, moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezký čtvrtek. Měj se, ahoj.
5: Díky, měj se hezky, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině

0: čtvrtek 20. srpna Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Žofie Nováčková. Dobré dopoledne.
1: Ahoj, dobré dopoledne.
0: Je 10 hodin.
1: Víkend v Česku bude slunečný, před ním ale ještě dorazí silné bouřky. Lom požáry v pražských Hřeporích by mohl zasypat materiál z ražby berounského železničního tunelu. Fotbalisté Jablonce a Hradce Králové rozehrají závěrečné předkolo konferenční ligy. A odpoledne vystoupí teploty na 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Před víkendem v Česku ještě zaprší. V několika vlnách se taky do zítřejšího večera objeví silné bouřky. Dnes odpoledne dorazí hlavně na Moravu a do Slezska. Doprovázet je můžou 2 cm kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. O víkendu se počasí uklidní. Obloha bude převážně slunečná a zaprší jen výjimečně. Teploty by se měly držet kolem 23 stupňů Celsia. Vápencový lom požáry v pražských Hřeporích by mohla zasypat suť. Soukromá společnost do něj plánuje navést materiál z plánované ražby berounského železničního tunelu. V lomu žije několik chráněných druhů zvířat i rostlin a někteří místní jsou proti. Starosta městské části David Roznětinský z TOP 09 namítá, že stěna lomu není stabilní a je nutné ji zpevnit.
3: To dílo je nebezpečné, protože je špatně vytěženo. Ten lom se musí nějakým způsobem revitalizovat. A celou dobu se teda debatuje, že ta varianta jakoby nejméně násilná je tam přivízt 1 000 000 kubíků čehosi, co by zastabilizovalo tu stěnu.
1: Obyvatelé Neratovic a okolí můžou nosit na radnici nejrůznější školní pomůcky. V rámci dobročinné akce nazvané Školní štafeta stále běží. Je dostanou děti ze sociálně slabších rodin. Potřeby budou úředníci přijímat do poloviny září.
4: Lidé mohou nosit nebo posílat například i školní batohy, tušky, pera, pastelky, rýsovací potřeby nebo obaly na sešity. Zájemci si věci mohou na městském úřadě vyzvedávat v úředních hodinách zdarma. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Jablonečtí fotbalisté nastoupí ve skotském Glasgow k úvodnímu duelu závěrečného předkola konferenční ligy na hřišti Rangers. Právě domácí jsou i podle útočníka Severočechů Jana Chramosty favority dvojzápasu.
5: Jedeme tam pro outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Když jsme třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
1: Úvodní zápas 4. předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne ve 20 hodin a 45 minut. 15 minut předtím rozehraje Hradec Králové ve stejné fázi kvalifikace duel na hřišti Panathinaikosu. Dopoledne zůstává většinou polojasno, odpoledne přibude oblačnosti. Teploty se dostanou až na 29 stupňů, zatím máme 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Jakub Vodička. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 stále čekejte nesouvislou kolonu. Ta začíná kousek za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celé je to stále na 15 až 20 minut. A pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po D7 a to kvůli omezení u letiště. Zastavíte se kousek před sjezdem na Kněževe ze zhruba na 4. kilometru. Je to asi na 10 minut. Pomalu, respektive bouralo se nově Vekbelské ulici, a to směrem na Letňany. U nájezdu z Novopatské se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolony jsou z Hloubětí na odpodě Bratské, zaberu vám 15 až 20 minut. Silný provoz pak stále čekejte na Štěrboholské spojce směr k Lanovému mostu. Auta se zastavují už před sjezdem na Běchovice, pomalu se jede k Průmyslové, je to zhruba na 15 minut. A v Liberecké směrem do centra se zastavíte kousek nad Bulovkou, pomalu pak pojedete v souvislé koloně až před tunel Blanka, je to asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, už teď 5:05 je jasné, že nás dnes vyloženě tropy nečekají. Teploty by ovšem mohly vystoupat až k 29 stupňům. V Praze nás tak čeká příjemný letní den a my jsme rádi, že jeho začátek trávíte právě s Rádiem Praha. V areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vznikne nová nemocnice. Vláda o projektu rozhodne do Vánoc. Detaily jim nabídneme už za chvíli. Teď skupina Maroon 5. Hezký poslech.
2: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM a DAB+.

0: To byl Robbie Williams, minutu po čtvrt na 11. Posloucháte dopolední vysílání Radia Praha, děkujeme. Nová pražská nemocnice má vzniknout v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Právě tuto variantu upřednostňuje vláda před dříve zvažovanými místy v Letňanech nebo na Bulovce. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO dává umístění na Vinohradech smysl hlavně kvůli specializovaným pracovištím, která už v areálu fungují, například traumacentru nebo centru popáleninové medicíny. Neznamená to ale, že by měl celý areál zmizet, nová nemocnice má vyrůst jen na části pozemků a některá současná pracoviště by se do ní postupně přesunula. Vláda by měla o projektu rozhodnout do Vánoc, parametry stavby, počet lůžek i rozdělení péče mezi pražské nemocnice má ještě upřesnit kapacitní studie. Proč by nová nemocnice mohla vzniknout jako vojenská a jak by to souviselo s výdaji na obranu v rámci NATO? Odpověď najdete v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Sejdeme se pod ocasem, tak tuhle větu zná snad každý Pražák a v překladu znamená, že si s někým dáte sraz u sochy svatého Václava na Václavském náměstí. Přesně tohle místo je od jak živa spojené s historií naší země. Od vzniku republiky přes okupaci až po sametovou revoluci. V dolní části náměstí najdete poeziomat. Stačí jen otočit klikou a můžete si poslechnout proslov Václava Havla z roku 1989. Václavák se pyšní taky řadou historických a zajímavých budov. Tou nejzajímavější je Národní muzeum. Za zmínku ale rozhodně stojí taky Palác Koruna. Tahle pozdně secesní budova z 20. let minulého století.

0: Pojďme taky na pražské silnice. Bouralo se Vekbelské směrem na Letňany. U nájezdu z Novopatské se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolona z Hloubětí na odpodě Bratské vás zdrží až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vyjedete do nesouvislé kolonie za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Pomalu pojedete až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení asi 15 minut. Kamiony v pravém pruhu se ovšem zdrží výrazně déle. Pomalu se jede i na příjezdu po dálnici D7 před omezením u letiště. Brzdí se na 3. kilometru u sjezdu na Kněžové s zdržení do 10 minut. Silný provoz je na Štěrboholské spojce, kde se zastavíte před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete kolem 15:15. A v Liberecké směrem do centra se zastavíte kousek nad Bulovkou a k tunelu Blanka pojedete 10 až 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně

0: To byl Bruno Mars, posloucháte Rádio Praha v 10.30, nabízíme krátké zprávy, slovo má Žofie Nováčková.
1: Senát dnes projednává stavební zákon. Ten podle vládní koalice usnadní a zrychlí stavební řízení. Návrh ale v Senátu podporuje pouze klub Hnutí ANO. Ostatním senátorským klubům vadí třeba to, že navržené změny neprošly standardním připomínkovým řízením. Předlohu posuzovaly 3 senátní výbory, všechny ji doporučili zamítnout. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social vyhlásil ekonomickou válku Íránu. Pohrozil taky tvrdými dopady na hospodářství všech zemí, které by tamnímu režimu chtěly pomáhat. Konkrétní stát nebo přesné odvetné kroky ale nejmenoval. Podle agentury AFP se Trump takto snaží stupňovat tlak na Írán. Chovatelé v pražské zoologické zahradě pojmenovali mladého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulány a narodil se 5. června. V Praze bude žít zhruba půl roku, poté mu pracovníci zoo budou muset najít nový domov. Dopoledne zůstává většinou polojasno, odpoledne oblačnosti přibude, teploty se dostanou až na 29 stupňů, zatím máme 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme také provoz na pražských silnicích. Víc informací má Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Nehoda se stále řeší ve Kbelské ulici směrem na Letňany. Přímo u nájezdu z Novopatské se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Auta popojíždí už z Hloubětína od křižovatky s Poděbradskou. Stále čekejte zdržení až 20 minut. Silný provoz stále i na příjezdu do Prahy po D5. Do nesouvislé kolony vyjedete za Rudnou zhruba na 4. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Pro osobní auta zdržení kolem 15 minut. Kamiony v pravém pruhu se

0: zdrží výrazně déle. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona před omezením u letiště. Ze 3. kilometru od sjezdu na Kněževe ze zdržení kolem 10 minut a silný provoz je stále také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Auta se zastavují už u Černého mostu na úrovni D11 a k Průmyslové je to až na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
4: Dobrý den, 3,5 minuty je po půl 11. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi i ve čtvrtek 20. srpna. Lom požáry v pražských Řeporích by do několika let mohly zasypat dělníci. Firma, která území vlastní, by do lomu totiž chtěla navážet materiál z ražby berounského železničního tunelu. Víc řekneme už za chvíli, do té doby další muzika, třeba Mojo a nebo zpěvák Benson Boone. Tak si to užijte, hezký poslech.

0: Evu Farnou jste poslouchali v dopolední Praze. Dobrý den. Opuštěný lom požáry v pražských Řeporích by mohl zasypat materiál z plánované ražby berounského železničního tunelu. Lokalita je součástí přírodního parku Dalejské a Prokopské údolí a žije v ní několik chráněných druhů zvířat i rostlin. Proti záměru se proto postavila část místních. Magistrát nařídil veřejné projednání, mimo jiné, aby posoudil vliv projektu na životní prostředí.
1: To, co vy tady navrhujete, je barbarství Prokopského údolí. Barbarství. Co ty raci, co ty mloci, co ty čolci, co ty netopíři, všechno.
2: Na veřejné projednání ve Škodově paláci přišlo zhruba 35 lidí. Zúčastnil se ho třeba lesník Marek Šimon, který v lomu požáry pracuje.
3: Mnoho desetiletí se to tam nechalo volně. Tam proběhla přírodní rekultivace. Teď tam má dojít k nějakému zásahu, který už je z mýho pohledu naprosto absurdní. Tohle, to, co my tady dneska řešíme, měli řešit předešlí majitelé před více než 20 lety.
2: Lom chce zasypat společnost Řeporyje Nature. Úřady totiž údajně firmu vyzvali, že bez plánu na sanaci a rekultivaci lomu nebudou moc území využívat, jak na projednání uvedl jednatel firmy Jiří Čech.
4: V ruku vůdce přichází jednoho dne společnost Správa železnic, která nás oslovuje a která má svůj projekt Tunel Beroun. A vlastně přichází s tím, že je možnost dodat materiál hodný do toho lomu požáry k té naší rekultivaci.
2: Pro Český rozhlas se Čech nevyjádřil. Z ražby berounského železničního tunelu by se do lomu podle plánů navezly zhruba 3 miliony metrů krychlových rubaniny. S projektem souhlasí i starosta městské části Praha Řeporyje David Roznětinský z TOP 09. Lomová stěna totiž není stabilní a je podle něj nutné ji zpevnit.
5: Ten lom se musí nějakým způsobem revitalizovat. A celou dobu se teda debatuje, že ta varianta jakoby nejméně násilná je tam přivízt milion kubíků čehosi, co by zastabilizovalo tu stěnu.
2: Materiál z ražby tunelu by dělníci přepravovali skrz důlní štolu, takže by ho nemuseli vozit kamiony po silnicích, dodává Roznětinský.
5: Zhotovitel říká, my tam dostaneme 3 miliony kubíků, což je o 2 víc, než bylo původně myšleno, takže to je jakoby proti tomu, ale zase my je tam dostaneme štolou. A oni tam prostě se vysypou z té stěny a žádný auto tam nepřijede. Ta zátěž pro Řeporyje je jako úplně k nesrovnání.
2: Ražba berounského železničního tunelu by měla začít v roce 2032. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: No a jak to vypadá na silnicích? Nehoda stále se řeší ve Kbelské směrem na Letňany. U nájezdu z Novopatské se v levém pruhu srazila dodávka s osobním autem. Kolony z Hloubětí na odpodě Bratské a také z Novopatské od Satelic vás zdrží 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu pojedete až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta zdržení asi 15 minut, kamiony v pravém pruhu se zdrží déle. Kolonu čekejte i na dálnici D8. Směrem z Prahy na Drážďany na 15. kilometru se projíždí v omezení jen levým pruhem, brzdí se za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 12. kilometru, je to na 4 hodiny a silný provoz je na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lenový most, zastavíte u nájezdu z dálnice D11, tak průmyslové pojedete mezi 15 až 20 minutami.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
7: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Dobré dopoledne, je přesně 11 hodin, čtvrtek 20. srpna a Rádio Praha vysílá zprávy, připravila je Žofie Nováčková. Hezké dopoledne.
1: Ahoj, krásné dopoledne. Juchelka počítá s tím, že sociální služby budou mít příští rok větší rozpočet. Dělníci upravují Štrosmajerovo náměstí v Praze 7. Tenistka Sára Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Odpoledne teploty vystoupí na 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Sociální pracovníci by příští rok mohli mít víc peněz, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO po jednání o rozpočtu se svou stranickou kolegyní ministryní financí Alenou Schillerovou. Přesnou částku ale nechce před pondělním jednáním vlády říct.
3: Bude to samozřejmě postaveno taktéž, jak bych řekl, na vícezdrojovém financování a bude to, si myslím, zabezpečeno i na rok 2027 velmi dobře. Blížíme se vlastně jakoby velmi tomu požadavku, který má ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci celého toho balíku.
1: Přechody pro chodce a přilehlé chodníky na Štrosmajerově náměstí v Praze 7 upravují dělníci. Vymění velké kamenné kostky za dlažbu s vodicími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Technická správa komunikací za práce zaplatí 6,5 milionu korun.
4: Předláždění nároží dokončí technická správa komunikací hlavního města Prahy do konce letních prázdnin. Výměnu dlažby ve vozovce a v prostoru tramvajové trati není možné provádět za plného provozu. Proto v koordinaci s dopravním podnikem připravuje víkendové výluky během podzimu, případně na začátku příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Ukrajinský Kyjev vyhlásil kvůli smrtícímu ruskému útoku na zítra den smutku. V hlavním městě a okolní kyjevské oblasti zemřelo podle posledních informací starosty Vitalie Klička po dopadu balistických střel 13 lidí. Přes 40 dalších je zraněných. Rusko tvrdí, že útočilo na sklady, podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum. Kyjev hlásí poničení skladů, ale taky obytných budov dětské nemocnice nebo školy. Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po 2 setech 7-6, 6-4 a pak Bejlek říkala.
5: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomila se to, takže mám neskutečnou radost.
1: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siňakové, Američankou Madison Keysovou. Odpoledne zůstane polojasno, později se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Naměříme až 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Jakuba Vodičky.
6: Příjemné dopoledne. Lepší zprávu budu mít z Kbelské ulice směrem na Letňany. U nájezdu z Novopatské už se před několika minutami podařilo dát havarovaná auta na stranu. Nic nebrání provozu kolonia z Hloubětína od Poděbradské a také z Novopatské od Satelice. Postupně rozjíždějí, zdržíte se už jen do 10 minut. Naopak zdržíte se stále na příjezdu do Prahy po D5, kde začíná nesouvislá kolona kousek za Rudnou mezi 4. a 3. kilometrem a pomalu se popojíždí až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje na úroveň Ořechu. Pro osobní auto je to stále zhruba na 15 minut, kamiony v pravém pruhu se zdrží určitě déle. Kolonu pak čekejte také na D8, pokud míříte z Prahy na Drážďany. Na 15. kilometru je omezení, projíždí se pouze levým pruhem. Brzdí se už kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 12. kilometru a zdržíte se asi 15 minut. A silný provoz v Praze čekejte ještě na okruhu Štěrboholské spojice směr Lanový most. Zastavíte se u nájezdu z D11, jak průmyslové pojedete kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, tady je dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi 4 a 3/4 minuty po 11. hodině, to je aktuální čas. No a s další společnou hodinou pro vás máme další várku skvělých hitů, zazní Alex Warren.

britští OMD, ty vám teď sice hrát nebudeme, ale budeme mluvit o tom, že v sobotu večer zahrají v pražských Holešovicích, synthpopová dvojce vystoupí v areálu 7, detaily už za chvíli. Teď Ava Max.

0: rockeři Hube Steng, kteří před 2 lety vystoupili v Hradci Králové. Kdo se nicméně přímo k nám do Prahy vrátí už v sobotu večer, to je jedna z nejvýraznějších kapel britského synthpopu, duo OMD. Vystoupí pod širým nebem v areálu 7 v Holešovicích v rámci Prague Open Air. Kapelu založili na konci 70. let Andy McCluskey a Paul Humphries a postupně se zařadila mezi průkopníky elektronického popu. Proslavila se hlavně tím, že dokázala spojit chladnější syntezátorový zvuk s výraznými melodiemi. Právě odtud pocházejí i skladby jako Enola Gay nebo Made of Orleans. OMD ale nepřijíždějí jen jako nostalgická připomínka 80. let. Pořadatelé připomínají i jejich poslední album Bauhaus Staircase, které vyšlo v roce 2023 a navázalo na jejich novější tvorbu. Koncert v Holešovicích začne v sobotu večer v 7 hodin. Do soboty ale času dost. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Možná právě někam minutu po 11:15 míříte autem. Pojďme se proto podívat, jak to vypadá na silnicích. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí nesouvislá kolona za sjezdem na Rudnou od 4. kilometru a pomalu jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auta s držením kolem 15 minut kamiony v pravém pruhu pojedou celý úsek déle. Silný provoz je i na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od dálnice D11 k Průmyslové se zdržíte kolem 15:15. Na silnici 7 na obchvatu Slaného stojí nepojízdný karavan, projíždí se Kivadlově a v obou směrech čekejte kolony až na 20 minut. A kolonu čekejte i za Prahou dálnicí a D8 směrem na Drážďany. Na 15. kilometru se v omezení projíždí jen levým pruhem, brzdí se za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 12. kilometru, je to na asi 15 minut. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: zpěvačka Billie Eilish nás v dopoledním vysílání Rádia Praha dovedla k krátkým zprávám. Bude 11.30 a slovo má Žofie Nováčková.
1: Vlit prvňáka do školy vyjde letos podobně jako loni v průměru na víc než 3 300 korun. Ukázala to analýza letáků 7 největších obchodních řetězců, kterou zpracovala společnost Česká distribuční. S výdaji můžou mít problém hlavně nízkopříjmové rodiny a samoživitelé. Pro děti z chudších rodin proto pořádá sbírku například Diakonie Českobratrské církve evangelické, podobně pomáhá taky organizace Fandi mámám. Nové stanoviště Pražské záchranné služby by mohlo být ve fakultní Thomayerově nemocnici. Má být součástí budovy nového urgentního příjmu, který začnou dělníci za víc než 2 miliardy korun stavět v září. Posádku mají tvořit hlavně lékaři. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen bude i dál jezdit za stáj Red Bull. S vedením týmu prodloužil nizozemský jezdec smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl 28-letému Verstappenovi skončit za 2 roky. I odpoledne zůstane polojasno, později se místy vyskytnou přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky a naměříme nejvíc 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích dál sledujeme. Jakub Vodička, dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Začnu kousek za Prahou, a to na obchvatu Slaného na silnici 7, kde výrazně komplikuje stále provoz odstavený karaván a musí se projíždět kyvadlově a v obou směrech poměrně dlouhé kolony, zdržení jak na Prahu, tak od Prahy kolem 20 minut. Problémy jsou stále i na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Rudnou v okolí 4. kilometru. Pomalu se pak popojíždí až k Pražskému okruhu, kde kolona pokračuje až k Ořechu. Pro osobní auta stále zdržení kolem 15 minut. Kamiony v pravém pruhu, ale pojedou celý úsek určitě výrazně déle. Kolonu čekejte pak i za Prahou, pokud se chystáte na dálnici D8 směrem na Drážďany. Na 15. kilometru v omezení se jezdí pouze levým pruhem. Aktuálně se auta zastavují kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 12. kilometru a je to asi na 15 minut. A přímo v Praze stále silný provoz na okruhu a Štěrboholské spojce. Nesouvislá kolona od D11 k Průmyslové vás zdrží kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: No a hezké dopoledne i vám, kteří s námi trávíte ten čtvrtek s datem 20. srpna kolem 11:45. Ve vysílání nabídneme další reportáž na výletníky a závodníky. Tak dělí motorkáře lidé z okolí Rabině u Slapské přehrady. Rychlost na oblíbené silnici nově měří radary. Po prvním týdnu je jasné, že mnoho motorkářů přijde o řidičské průkazy. Za pár minut prozradíme, jak rychle tam jeli. Teď je 2,5 minuty po 11:30 a na Praze nabízíme třeba skupinu Linky Park. Hezký poslech.

0: little planet. Skupinu Support Les Band jste poslouchali v dopolední Praze, hezký den vám přejeme. Na oblíbené silnici u Rabině v blízkosti Slapské přehrady nově měří rychlost dva radary. Obci totiž došla trpělivost s motorkáři, kteří riskantně projíždějí zatáčky od vyhlídky k hrázi a zpět. Za první týden radary zaznamenaly zhruba 200 rychle jedoucích motorkářů, desítky z nich přijdou o řidičské průkazy.
1: Stojím v Nové Rabině přímo u radaru, okolo mě právě teď prosvištěl motorkář, který podle mě 100% může očekávat pokutu, protože rozhodně jeho rychlost nebyla 50 ani 60 km v hodině. Pan Aleš tady teď zasedl ze své motorky, jsme na vyhlídce tady na Slapskou přehradu. Proč podle vás sem rádi motorkáři jezdí?
2: Tak jsou tady hezký zatáčky, příjemný lesem, krásná příroda. Pak tady na zastavení, hezká vyhlídka a tak.
1: Všiml jste si toho, že jsou tady radary, jeden nahoře, jeden dole?
2: Jo, je to tak, no. Minulý měsíc tady ještě nebyly, až teď, jak jsem přijížděl ze zhora, tak jsem si všiml kamer, no. Ale jestli už fungujou nebo nefungujou, vůbec nevím.
1: Už fungujou a chodí pokuty i motorkářům.
2: Protože jsou kamery na SPZky ze zadu, no.
1: Přijde pokuta, myslíte?
2: Ne, určitě ne, protože všiml jsem si ji zavčas a podle toho jsem se zachoval.
1: Nadšení motorkářů z krásných zatáček nad přehradou ale nezdílí obec Rabině. Místním vadí hluk z motorek a taky časté nehody. Proto podle nezávislého starosty Luboše Maška obec dlouho usilovala o radary, které umí snímat i registrační značky motocyklů.
3: Motorkář sem přijede a projede se tady třeba 10krát. Otáčí se dole na točně autobusu, kde je zákaz vjezdu. Pak tam odtaď vystřelí, letí nahoru a uloutí, u zastávky se otáčí a jede to třeba 10krát. Jo? Hlavně nám vadí hluk večer, když si pojedete sednout na zahrádku, tak slyšíte jenom jezdit motorkáře, jenom hluk těch motorek.
1: Fotografie vozidla motocyklu, jež řidiči překročili rychlost u Rabině, míří na městskou policii do Benešova. Podle velitele Radka Stulíka první týden měření potvrdil, že někteří motorkáři si pletou silnici u Rabině se závodní dráhou.
4: Tady vidíte motorkáře, který jede teda 107 a ještě má tu drzost, že si levou rukou zakrývá registračku, ale ve 107 km rychlosti řídit jednou rukou, no. Každopádně teď jedeme dál, vidíte tady 133 km rychlost na téhle úzké komunikaci.
1: A když říkáte 133 na 90 km rychlosti, to znamená, že to už nespraví takový ten odpustek, že mu přijde pokuta?
4: Ne, určitě ne.
1: To už je o řidičský průkaz.
4: Samozřejmě. Tady se podívejte, paní redaktorko, já vám to s vámi takhle ještě zvětším, abyste to viděla v reálu.
1: 167 rychlost.
4: Tady to prostě vidíte, na 90 se 167, to je prostě úplně... To je úplně strašidelný.
1: Vedení Rabině připravuje spolu s policií a krajskou správou a údržbou silnic další opatření, která povedou ke sklidnění dopravy. O jejich podobě právě v těchto dnech jednají. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: A u dopravy a na silnicích zůstaneme, pokud vyrážíte z Prahy na Chomutov po dálnici D7, čekejte problém na obchvatu Slaného, provoz tam komplikuje odstavený karavan, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech čekejte kolony až na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí kolona kamionů v pravém pruhu ze 3. kilometru, následně pokračuje i na pražském okruhu k Ořechu, kde už popojíždí i osobní auta. Pro kamiony zdržení až půl hodiny. Osobní auta projedou výrazně rychleji. Komplikace jsou i za Prahou, na dálnici D8 směrem na Drážďany na 15. kilometru se v omezení projíždí pouze levým pruhem, brzdí se za sjezdem na Kralupy. Na 12. kilometru je to asi na 15 minut a v Praze je silný provoz na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od dálnice D11 k Průmyslové. Vás čeká zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
7: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je čtvrtek 20. srpna, Radio Praha teď vysílá polední zprávy, připravila je kolegyně Žofie Nováčková. Dobré poledne.
1: Ahoj, pěkné poledne.
0: Je 12 hodin.
2: Na ministerstvu životního prostředí se chystá další vlna propouštění. Kostel svatého Václava v pražských Nuslích poničila voda. A americký státní dluh rychle roste, poprvé v historii přesáhl 40 bilionů dolarů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Ministerstvo životního prostředí chystá další vlnu propouštění. Řekl to jeho ministr Igor Červený z motoristů po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO o rozpočtu na další rok. Důvodem pro snížení počtu pracovních míst je podle Červeného finanční zodpovědnost, kterou slíbila vláda. Ministerstvo životního prostředí propouštělo už letos na jaře. Snížení počtu zaměstnanců tehdy požadovalo i od Českého hydrometeorologického ústavu. S konkrétními počty rušených míst chce Červený seznámit nejdřív zaměstnance.
4: Čeká nás další systematizace, proběhne v několika těch krokách. Abych vám teďka řekl konkrétní čísla, to prozrazovat nebudeme. Nejprve s tím seznámíme naše zaměstnance, následně s tím seznámíme veřejnost.
2: Jako priority svého rezortu pro příští rok uvedl ministr financování národních parků, investice do zadržování vody v krajině a opatření proti povodním. Kostel svatého Václava v Praze Nuslích poškodila voda při budování půdní ve stavby. Farnost proto bohoslužby dočasně přesunula do kostela svatého Pankráce na Pankráci. Výše škody se podle kostelnice Jiřiny Kozojedové zatím nedá vyčíslit.
5: Noci z neděle na pondělí byla pěkná bouřka, takže to proteklo až do kostela, teklo to pozdí po stropě. Strop má tam ještě teď pochopitelně mokrý mapy. Pravděpodobně zasažený varhany, to se zatím nedá vyzkoušet.
2: Spojené státy mají poprvé v historii dluh přesahující 40 bilionů dolarů v přepočtu přes 830 bilionů korun. Dluh navíc roste výrazně rychleji, než říkali ekonomické předpovědi. 40 bilionů měl podle nich dosáhnout až za několik měsíců. Prezident Donald Trump ale ujistil, že americká ekonomika je ve skvělé kondici a vyzval centrální banku FED ke snížení úrokových sazeb.
6: Podle prezidenta Trumpa jsou úrokové sazby uměle navyšované a centrální banka by je proto měla snížit. Úroky z federálního dluhu už předstihly výdaje na zdravotní péči pro seniory a tvoří druhou největší položku amerického rozpočtu. Výdaje federální vlády zároveň nadále převyšují její příjmy. Za prvních 10 měsíců tohoto fiskálního roku už americká vláda nashromáždila deficit ve výši 1,8 bilionu dolarů. Z Washingtonu je na Ciglerová, Český rozhlas.
2: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily v souboji o třetí místo kolumbijské reprezentantky. Titul ve finále vybojovaly juniorské cyklistky z Ruska před Němkami. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, k večeru se objeví přehánky, mohou přijít i bouřky, naměříme 27 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích mapuje kolega Jakub Vodička. Hezké odpoledne.
7: Příjemné poledne. Začnu kousek za Prahou. Problémy jsou stále na silnici 7 na obchvatu Slaného. Provoz zde stále komplikuje odstavený karaván, projíždí se Kyvadlově obou směrně, stále kolony, ty se trošku zkrátily, ale zdržíte se stále kolem čtvrt hodiny v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po D5 se přetrvává velmi silný provoz před Pražským okruhem. Auta se zastavují už v okolí 3. kilometru. Pomalu se pak jede i na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Pro osobní auto je to zhruba na 15 minut, kamiony to pojedou o něco déle. Provoz pak vázne také za Prahou na dálnici D8, pokud se chystáte na Ústí nad Labem. Na 15. kilometru je omezení, projíždí se pouze jedním pruhem. Aktuálně už auta brzdí kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou kolem 11. kilometru a zdržíte se kolem 20 minut. A přímo v Praze nejhorší situace na okruhu a Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Od dálnice D11 k Průmyslové čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 4:15 po 12. hodině posloucháte polední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Před námi další muzika, zazní The Cure, taky Michael Jackson, Poetika nebo Doja Cat. No a mluvit budeme třeba o tom, že Sara Bejlek porazila v Cincinnati světovou jedničku Sabalenkovou. V zápase předvedla dva velké obraty a za úspěchem 20-leté české tenistky se v dopolední Praze ohlédneme už za chvíli. Hezký den a hezký poslech.

0: To byly The Cure a píseň oslavující den, kterého se dočkáme už zítra. Teď vám přejeme hezké čtvrteční odpoledne, tady je Radio Praha. Český tenis má další výrazný úspěch. 20letá Sára Bejlek na turnaji v Cincinnati porazila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska ve dvou setech 7-6 a 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Pro Sáru Bejlek je to životní vítězství, nikdy předtím totiž neporazila hráčku z první desítky světového žebříčku. Zápas byl navíc výjimečný i tím, jak ho česká tenistka zvládla otočit. V tiebreaku první sady prohrávala 1-5, přesto ho nakonec získala s výsledkem 9-7. Ve druhém setu pak ztrácela 1-4, ale vyhrála 5 her v řadě a zápas ukončila. Po utkání sama říkala, že nemá slov a hrála hlavně instinktivně. Už teď má navíc jisté, že si v žebříčku vylepší kariérní maximum. No a když zavítáte na náš zpravodajský web irozhlas.cz, tak se dozvíte i to, která bývalá vítězka Cincinnati čeká Sáru Bejlek ve čtvrtfinále a proč pro ní může být česká levačka nepříjemnou soupeřkou.
1: V centru Starého města, kousek od Národního divadla, najdete mezi domy nenápadnou stavbu románskou rotundu svatého kříže. Zajímavá je tím, že byla postavena v místech magického středu urbanistického kříže Staré Prahy. K rotundě se váže pověst, která vypráví o mrtvé dívce přivázané na kříž. Právě onen strouchnivělý kříž objevili v základech při opravách.

0: pokud vyrážíte z Prahy na Chomutov po dálnici D7, čekejte problém na obchvatu Slaného. Provoz tam komplikuje odstavený karavan, projíždí se Kyvadlově a v obou směrech čekejte kolony až na 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 popojíždí nesouvislá kolona ze 3. kilometru, následně pokračuje i na pražském okruhu k Ořechům, pro osobní auta zdržení asi 15 minut, pro kamiony delší. Provoz vázne i za Prahou na dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. Na 15. kilometru se v omezení projíždí jen levým pruhem, brzdí se za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 11. kilometru a je to až na 20 minut. A v Praze silný provoz na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od dálnice D11 k Průmyslové se zdržíte kolem 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Žel třikrát první. Calvin Harris Jazzy, nejlepší novinka a dvojka. Damiano David, třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
6: Na praha.rozhlas.cz.
5: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Jonas Brothers ve 12.30 dozněli ve vysílání Rádia Praha, kde teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Žofie Nováčková.
1: Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Meteorologové varují mimo jiné před pády stromů a zatopením sklepů nebo podchodů. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCS její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44 korun a 97 haléřů za litr. To je nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil o 19 haléřů na 41 korun a 66 haléřů. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín skoro o 8 korun a nafta o víc než 12 korun za litr. Nejdražší je tankování v Praze. Naopak nejlevnější benzín je v Ústeckém kraji a nafta v Pardubickém kraji. Severní Korea vypálila asi 10 balistických raket na východ od korejského poloostrova. Podle agentury AP to uvedla jihokorejská armáda. Nové severokorejské testy raket přicházejí poté, co Jižní Korea a Spojené státy zkrátily společné vojenské cvičení. Místo 27. srpna skončí už zítra. Nařídil to americký prezident Donald Trump. Severokorejský vůdce Kim Jong-un v posledních letech rozšiřuje jaderný a raketový arzenál země. Trump se s ním chce do konce roku setkat. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, k večeru se objeví přehánky, mohou přijít i zmíněné bouřky. Naměříme 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je silný provoz na jižní a štěrboholské spojice, a to obou směrně. Před Průmyslovou pomalu se jede od Běchovic i Lanového mostu, zdržení vždy k Průmyslové asi 10 minut. 10 minut se pak stojí v samotné Průmyslové, a to od Malešické spalovny k nájezdu na jižní spojku směr Hostivař. Plní se pak v Praze Nuselský most, na příjezdu do centra zdržení 10 minut, provoz pak brzdí také omezení ve Vlzenově, a to jak u hlavního nádraží, tak také na Hlávkově mostě. Tam je to také vždy asi na 10 minut. 10 minut postojíte obou směrně, také v Bělohorské vždy před křižovatkou Vypich na 10 minut. Silný provozy na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 asi 15 minut naberete od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech, a na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru je omezení, pracují tam silničáři. Kolona je asi na 20 minut směr

0: směr Ústí nad Labem od Prahy. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Bohumil Klepl hrál v mnoha seriálech, filmech i divadlech. Dnes je jeho domovskou scénou Pražské studio 2. V pořadu Až na dřeň bude mluvit nejen o rolích nebo zkušenostech s loutkovým divadlem, ale také o svém zápase se závislostí.

0: Odpoledne, tady je Rádio Praha. I v druhé polovině této hodiny vám budeme hrát spoustu muziky, zazní třeba Sam Smith nebo Andrea Bocelli. No a už za pár minut nabídneme také další reportáž. Od 70. let se tam vyrábí beton, za pár let už by tam mohla být městská farma. Mluvíme o Rohanském ostrově v pražském Karlíně, víc si o plánech na jeho proměnu řekneme kolem 3:15. Hezký poslech.
1: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý. 107,1 FM.

0: V odpolední Praze jste poslouchali Kenyu Grace, dobrý den. Rohanský ostrov v pražském Karlíně bude do několika let vypadat jinak. Místo betonárky, která má skončit s provozem v roce 2028, by tam měla vzniknout městská farma. Na místě je náš reportér Josef Beneda. Josefe, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Na Rohanském ostrově se od 70. let vyráběl beton. Městská část chce stávající areál využít a přeměnit na příjemné zelené prostředí. Místo kompletní demolice by tak například využila dopravní štěrku, který je ve výšce asi 15 metrů, a vytvořit z ní vysutý skleník. Pod ní mají vzniknout velké plochy na pěstování, foliovníky nebo kompostéry, které by mohly využívat komunitní a školní zahrady. V areálu by se také mohly pořádat vzdělávací programy a kreativní dílny. Veřejnost by sem také mohla chodit na farmářské trhy, anebo se zkrátka schladit u řeky pod stínem stromů.
0: Ty jsi zmiňoval ten dlouhý vysutý skleník. Co dalšího by mohlo v městské farmě vzniknout?
1: Autoři projektu by takto chtěli využít například bývalá sila, ze kterých by mohla vzniknout vyhlídka na Holešovický meandr, Petřín nebo i Pražský hrad. V části areálu by měly foliovníky a kompostéry, vedle kterých by vznikl ukázkový chov drobných hospodářských zvířat. V bývalých dílnách by zase vznikl prostor pro drobnou výrobu z místních plodin a jejich prodej. Ještě doplním, že areál má být součástí budoucího parku Maniny, velkého zeleného území u Vltavy, a navázat na Rohanskou promenádu, cyklotrasu A2, lávku Holka i Beňské soumostí.
0: Proč vlastně betonárka na Rohanském ostrově ukončí svůj provoz?
1: Tak jak jsem zmiňoval, betonárka tady funguje už půl století a vznikla v době, kdy rozsáhlé území u Vltavy sloužilo především jako průmyslové zázemí pro stavební výrobu. Konkrétně se produkce z tohoto areálu využívala třeba na výstavbu pražského metra. Oblast se ale za tu dobu proměnila a žije tady větší množství lidí, takže Praha 8 začala usilovat o to, aby se tady zastavil provoz. Před 3 lety se dohodla s firmou TBG Metrostav, že se tak stane na konci roku 2028. Praha 8 chce přeměnou tohoto areálu také reagovat na stále častější horka, sucha a přívalové srážky. Dešťovou vodu by měly zachycovat zelené střechy a průlehy a dostávat ji tak zpět do podloží a na pole. Tvůrci projektu proto plánují odstranit velkou část nepropustných betonových a asfaltových povrchů a vysadit v areálu nové stromy.
0: Na Rohanském ostrově v pražském Karlíně by mohla do několika let vzniknout městská farma Rohan. Probrali jsme to s redaktorem Josefem Benedou. Díky, Josefe, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a pojďme ještě zkontrolovat provoz na pražských silnicích. Silný provoz je na jižní spojce a Štěrboholské spojce obousměrně před průmyslovou. Pomalu se jede od Běchovic i Lanového mostu a zdržení vždy asi na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i v průmyslové směr Hostivář, kolona je od Malešické spalovny k jižní spojce. Plní se Nuselský most, zdržení do centra je asi na 10 minut, provoz brzdí i omezení na magistrále u hlavního nádraží i Hlávkově mostě. Kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské z centra před Vypichem. Na pražském okruhu silný provoz směrem na D1 od plzeňské D5 k Ořechu. Čekejte 15 minut navíc. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru je omezení a kolona asi na 20 minut. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou kolony u Slaného. Je tam omezení na obchvatu města a zdržení na Prahu i na Chomutov asi 20 minut. Šťastnou cestu a naslyšenou zítra.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Hity, doprava, informace s námi Marcel a Fiddlersky, Vanilkové nebe, to dnes bohužel asi nehrozí. Ale máme pro vás aktuální zprávy, konkrétně má Žovka Nováčková, kterou vítám ve studiu. Vítej.
2: Ahoj, hezké odpoledne. Platy učitelů v příštím roce porostou, zvýší se i peníze pro vysoké školství. Po nočním raketovém útoku na Kyjev žádá Ukrajina o pomoc s posílením protivzdušné obrany. Tenistka Sára Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. Později odpoledne mohou přijít bouřky, naměříme pod 30 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Rozpočet pro vysoké školy by se měl v příštích letech postupně zvyšovat, potvrdil to ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO po dnešním druhém kole jednání o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Detaily ale ještě prý musí dořešit. V rozpočtu se podle něj počítá s tím, že se navýší personální kapacity v dětských domovech a zvýší se peníze pro primární prevenci na školách. Potvrdil taky už avizovaný růst platů učitelů na příští rok. Šestnáct lidí nepřežilo noční ruský raketový útok na Kyjev a okolí. Přes 40 dalších je zraněných. Ruské střely a drony poškodily nejméně 20 obytných domů, budovu dětské nemocnice, školu, školku i průmyslové podniky. Ukrajina žádá zahraniční partnery o pomoc s posílením protivzdušné obrany.
4: Rusko zautočilo kombinací různých balistických střel, jako jsou například Iskander, Kalibr nebo H-101. K útoku použilo také drony. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit více než 180 těchto objektů. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko při prohlídce jednoho ze zničených domů, kde pokračují zabezpečovací práce, řekl, že Ukrajina potřebuje munici, protiraketové systémy a také podporu ze strany spojenců. K podpoře ukrajinské protivzdušné obrany, například prodejem dalších systémů nebo spoluprací na jejich vývoji, vyzval i ministr zahraničí Andrej Sibiha. Ukrajina se v současnosti stále potýká s nedostatkem střel proti některým typům balistických raket. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Mladý sameček lachtana jihoafrického džabulány bude žít v pražské zoologické zahradě jen asi rok a půl. Poté mu pracovníci zoo budou muset najít nový domov, říká chovatel lachtanu Jakub Mezej.
5: Lachtany jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné. Budeme ho muset poslat někam jinam, ale určitě mu najdeme domov, kde se mu bude líbit.
2: Český tenis nakonec bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jakub Menšík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup dokonce přes světovou jedničku vydřela v Zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Arinu Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po 2 setech 7-6 a 6-4 a pak Bejlek říkala.
6: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomilo se to, takže mám neskutečnou radost.
2: O semifinále se Sára Bejlek střetne v Cincinnati s přemožitelkou Kateřiny Siňakové, Američankou Madison Keysovou. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, k večeru se objeví přehánky, mohou přijít i bouřky, naměříme 27 až 29 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Dopravní 10-minutovky, 15-minutovky, ale i 20-minutovky pro nás v téhle chvíli bude mít Lukáš Miller. Lukáši, vítej.
8: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze jsou stále komplikace na Břevnově, v Patočkově ulici směrem z centra, kousek za výjezdem z tunelu Blanka, tam se srazilo osobní auto s kamionem, blokují v pravý pruh a kolona je už z tunelu Blanka asi na 10 minut. Silný provoz pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, pomalu se jede od Běchovic i Spořilovské, zdržení vždy na 10 minut. A plní se Nuselský most, tamto zdržení do Legerovy je také 10 minut, provoz brzdí i omezení na magistrále u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. čekejte to zdržení také v okolí asi 10 minut. 15 minut naberete na Pražském okruhu, tam je silný provoz směrem z D1 na letiště a to od plzeňské D5 k Ořechu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru omezení do jednoho pruhu, kolona z 8. kilometru na 20 minut. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova kolony u Slaného je tam omezení na obchvatu města u odbočky na Smečno, zdržení v obou směrech 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Krásné odpoledne a dobrý den. Je tady 20. srpen, už to tak trošičku fouklo pod zimě, ale stále máme ještě léto a příjemné letní počasí, protože to oficiální léto bude končit až za měsíc. No a kdo bude začínat tady s naší hodinou hudebně, například Two Colors? Budou i hodiny a souhvězdí. Mimochodem, kdybyste hodiny chtěli slyšet někde naživo, tak 11. až 13. září budou na Pálavském vinobraní v Mikulově. No a pak i tady v Praze, ale to bude až 14. dubna příštího roku. U nás na Rádiu Praha ještě v této hodině také Halli Humberstone. A další skvělé hvězdy, jako například teď Zoe Weiss. Ať se vám daří.
7: Rádio Praha. A Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Changes, Tupac s námi na rádiu Praha, je 13 hodin a 15 minut. No a vy máte možnost stále vybírat vinyl na pondělní večer. Kdo je ve hře? Dvě skvělá alba, osmdesátková alba. ABBA a Super Trooper rok 1980 a Fleetwood Mac Tango in the Night. To je rok 1987. No a na nich opravdu celá plejáda skvělých hitů, které znáte nejen z našeho vysílání. No a jak to vypadá s aktuálními výsledky, zatím vede, a to poměrně s převahou, ABBA. Jak to bude dál, bude záležet na vás, protože uzávěrka je v pondělí ve 12 hodin. Teď je ale také čas na to podívat se, jak to vypadá s aktuální dopravou. Komplikace jsou na Břevnově v Patočkově z centra. Kousek za výjezdem z tunelu Blanka se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují pravý pruh a kolona je už z tunelu na 10 minut. Silný provoz je také na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomalu pojedete od Běchovic i z Pořilovské a zdržení je vždy na 10 minut. Kolony jsou na magistrále, plní se Nuselský most, zdržení do centra asi 10 minut. Provoz tu brzdí omezení u hlavního nádraží i na Hlávkově mostě. Je to taky na 10 minut. No a na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Kralupy na 13. kilometru je omezení a kolona na 20 minut. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou kolony u Slaného, je tam omezení na obchvatu města a zdržení na Prahu i Chomutov asi 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Tears for Fears nás přivedli ke zprávám ve 13.30 na rádiu Praha a má je Žofie Nováčková.
1: Pěkné odpoledne. 2% HDP na obranu podle prezidenta Petra Pavla nestačí. Pokud vláda nevyčlení v rozpočtu na další rok víc peněz, deficit se bude v příštích letech prohlubovat. Uvedl také, že je připravený zúčastnit se jednání vlády, kde budou projednávat právě výdaje na armádu. Důležitá podle Pavla není jen finanční částka, ale také konkrétní plán investic. Vápencový lom požáry v pražských Řeporyjích by mohla zasypat suť. Soukromá společnost do něj plánuje navést materiál z plánované ražby berounského železničního tunelu. V lomu žije několik chráněných druhů zvířat i rostlin a někteří místní jsou proto proti. Nad městem Veclar v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 stromů. Škody jsou hlášené taky z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Fürstenwalde ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů taky auta, na která spadly polámané stromy. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, k večeru se objeví přehánky, mohou přijít i bouřky, naměříme 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to také aktuální doprava a na ní se právě teď podíváme s Lukášem Millerem. Lukáši?
3: Je to tak, hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace na Břevnově v Patočkově ulici z centra, kousek za výjezdem z tunelu Blanka, stále řeší nehodu osobního auta s kamionem, je bloková

0: pan pravý pruh. Ta kolona se ale zkrátila, teď de facto se projíždí plynule okolo nehody. Silný provoz čekejte na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Pomaleji se jede od sjezdu na Štěrboholi, také od Spořilova. Je to vždy asi na 10 minut. Kolony zůstávají na magistrále, plný je jak Nuselský most do centra, tak už také příjezdy do omezení jak u hlavního nádraží, tak také na ostrově Štvanice. Je to vždy asi na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu silný provoz směrem z letiště k dálnici D1 asi 10 minut se popojíždí od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. A ještě dálnice D7, příjezd do Prahy směrem z Chomutova. U letiště na 2. kilometru je omezení, kolona od Kněževsi ze 4. kilometru je na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: Pěkné odpoledne a dobrý den, 13 hodin 35 minut, s vámi je Rádio Praha. No a my jdeme na za pražskou historickou tramvají na linku číslo 23. Ta tramvaj, to je T3, no a budou tam dva nově zrekonstruované vozy už o tomhle víkendu. Víc si k tomu řekneme za 10 minut. Zůstaňte s námi.
4: Like my favorite song going round and round my head.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha právě teď, kdy máme 13 hodin a 45 minut. Dvě nově zrekonstruované historické tramvaje vyjedou v Praze o víkendu na trať, a to sice na linku číslo 23. Jejich podobu dnes představil dopravní podnik hlavního města. No a ve vozovně ve Střešovicích je i náš kolega Petr Kastner. Petře, vítej ve vysílání a hezké odpoledne.
1: Hezký den. Dvě staré typické červené tramvaje stojí na kolejích na dvoře Střešovické vozovny. Oba vozy jsou známý typ T3. Tramvaje jsem si procházel, jedna z nich má vyměkčené červené koženkové sedačky, druhá má laminátové, jak můžou znát cestující z provozu z pražské MHD. Oproti originálnímu vzhledu je v tramvaji o jednu sedačku pro cestující víc, protože v původním voze bylo ještě místo pro průvodčího.
0: Oprava jednoho vozu stála na celých 10 milionů korun. Jaké období tramvaje představují?
1: První starší tramvaj má představovat počátky 70. let, ta druhá potom polovinu dekády. Technici přidali do tramvají moderní označovače pro jízdenky, protože lidé budou moct tyto vozy využívat na nostalgické lince číslo 23 z Královky, například přes Malostranské náměstí, Újezd, Národní divadlo na Zvonařku až. Dopravní podnik plánuje generální opravu dalších takovýchto třech historických vozidel. Všechny chce zařadit do provozu do roku 2028.
0: Nadšenci do historické techniky se můžou těšit taky na oslavy 90 let od vyjetí prvního trolejbusu v Praze. Na kdy dopravní podnik chystá jízdy starými trolejbusy?
1: Na první zářijový víkend, tedy 5. a 6. září, jízdenka na speciální historickou jízdu trolejbusem bude stát 100 korun a lidé si ji budou moct koupit od zítra na webu fanshopu pražského dopravního podniku. Speciální jízdy budou na lince 51 z obratiště na Pískách do zastávky na Santince, dále na části linky 59 z nádraží Veleslavín k terminálu 3, kde budou jezdit nejen vozy pražského dopravního podniku, ale taky zapůjčené vozy z Českých Budějovic, a dále na trase linky 52 z obratiště na Knížecí k Valtrovce a taky části 53 ze Smíchova na Strahov.
0: O nově opravených historických vozech tramvají jsme mluvili s kolegou Petrem Kastnerem. Petře, díky za postřehy a za informace a naslyšenou.
1: Přeji hezký den a naslyšenou.
0: A my jdeme taky do provozu, abychom zjistili, jak se mezi tramvajovými kolejemi jezdí. Začnu komplikacemi na Břevnově. V Patočkově směrem z centra kousek za výjezdem z tunelu Blanka se srazilo osobní auto s kamionem. Blokují pravý pruh a kolona je už z tunelu na 10 minut. Silný provoz je taky na jižní a štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od Běchovic i Spořilovské a zdržení vždy asi 10 minut. Kolony čekejte na magistrále, plní se Nuselský most, zdržení je do centra asi 10 minut. Provoz brzdí i omezení na magistrále u hlavního nádraží i Hlávkově mostě na 10 minut. Plní se taky Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdrží vás to taky 10 minut. Na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z letiště na D1, 10 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. No a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru taky na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Green Green Grass a George Ezra nás přivedl ke 14. hodině a tedy ke zprávám, které má v téhle té chvíli pro nás už Štěpánka Martanová. Vítej, Štěpánko.
1: Krásné odpoledne. Dělníci upravují Štrosmerovo náměstí v Praze 7, vymění dlažbu a přidají vodící prvky pro nevidomé. Britský princ Harry s rodinou se vrací do Británie, žít tam budou jako soukromé osoby. Hradečtí fotbalisté zahájí play-off o účast v hlavní fázi konferenční ligy. A v Praze bude odpoledne polojasno až oblačno, postupně oblačno a teploty do 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Přechody pro chodce a přilehlé chodníky na Štrosmerově náměstí v Praze 7 upravují dělníci. Vymění velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku s přehlední. Technická správa komunikací za práce zaplatí 6,5 milionu korun.
3: Předláždění nároží dokončí technická správa komunikací hlavního města Prahy do konce letních prázdnin. Výměnu dlažby ve vozovce a v prostoru tramvajové trati není možné provádět za plného provozu. Proto v koordinaci s dopravním podnikem připravuje víkendové výluky během podzimu, případně na začátku příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, výrazněji nafta. Podle údajů společnosti CCF její cena za týden vzrostla o 91 haléřů na průměrných 44,97 korun za litr. A je to nejvýš od letošního dubna. Natural 95 zdražil na 41,66 korun. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem, benzín skoro o 8 korun a nafta o více než 12 korun za litr. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavní část Moravy a Slezska. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější a budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy. Prince Harry s manželkou Meghan se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry a Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
4: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
5: Je to samozřejmě další.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady aktuální doprava. Pohled na silnice po 14. hodině nám zprostředkuje Lukáš Miller.
7: Je to tak, hezké odpoledne jsem tady, tak v Praze jsou komplikace stále na Břevnově v Patočkově z centra za výjezdem z tunelu Blanka, tam dořeší nehodu osobního auta s kamionem, blokují pravý pruh a opět je tam kolona na výjezdu z tunelu, zdržení asi 10 minut. Silný provoz čekejte na spojkách, který na Jižní i Štěrboholské vždy před Průmyslovou před Europarkem, pomalu se jede jak od Běchovic, tak i od Spořilovské, je to asi na 10 minut. Kolony stále čekejte na magistrále, plní se jak Nuselský most do Legerovy, to je na 10 minut, tak 10 minut postojíte také v Legerově kvůli omezení u hlavního nádraží a také na Hlávkově mostě. Plní se pak i Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení 10 minut. Na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z letiště na D1, 10 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník a Slaný na 13. kilometru je omezení, pracují tam silničáři, zdržení na Prahu asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, je po 14. hodině, je poměrně větrno, ale už máme 20. srpna. Bernard slaví svůj svátek, tak všechno nejlepší. A u nás skvělá muzika. Kdo sní? Miles Smith.

dvě skvělé dámy a obrovské hvězdy společně, Madonna a Kylie Minogue. Bylo by zajímavé, kdyby dámy uskutečnili společný koncert, ať už kdekoliv na světě. Celá řada z nás by se ráda jela podívat. U nás budou na rádiu Praha na 107.1 FM

0: Taylor Swift, Domain, s vámi je Rádio Praha ve 14 hodin a 15 minut a tahle světová hvězda se nám představila z písní z roku 2020. Mimochodem nominována na několik významných cen nejen MTV, 3 ceny dokonce s touhle písní vyhrála. Přesto pokud se podívám na hitparádové ohodnocení v Billboardu nejlépe 9. a nejlepší umístění ve světových hitparádách 5. místo a to byla Bolívie, přestože je to tak skvělý a veliký hit. Mimochodem Taylor Swift, pokud byste ji chtěli slyšet naživo, neplánuje žádné turné, není nikde vypsán žádný koncert a dokonce tady v České republice ještě ve své kariéře nebyla. Inu, doufejme, že to také někdy přijde. Pojďme se podívat na aktuální dopravu. V Praze jsou komplikace na Břevnově, v Patočkově směrem z centra kousek za výjezdem z tunelu Blanka se srazilo osobní auto s kamionem, blokují pravý pruh a kolona je už z tunelu na 10 minut. Bouralo se i v Blance směrem Stroje na Smíchov za sjezdem na Dejvice. Osobní auto s kamionem, silný provoz čekejte na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou, pomalu se jede od Běchovic i z Pořilovské a zdržení vždy na 10 minut. Kolony čekejte na magistrále, plní se Nuselský most. Zdržení do centra je 10 minut. Provoz brzdí omezení na magistrále u hlavního nádraží i Hlávkově mostě na 10 minut. Plní se také Ječná, Skalova náměstí na IP Pavlova, tady je to 10 minut. Na Pražském okruhu pomalý provoz směrem z letiště na D1 také 10 minut. Na D8 se z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník 13. kilometr omezení a zdržení opět 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
2: Depeche Mode, live in Berlin. Britské legendy a nejslavnější hity ve strhujícím živém podání z roku 2013. Jen o několik týdnů před berlínskou zastávkou zahráli Depešáci u nás v Edenu úplně stejný set. Praha žije, tentokrát Depeche Mode.
1: Praha žije.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, je 14.30, Štěpánka Martanová ve studiu, jsou tady zprávy Rádia Praha.
1: Příjemné odpoledne. Betonárna na pražském Rohanském nábřeží skončí. Firma TBG Betrostav, která ji provozuje, se na tom dohodla s Prahou 8. Provoz zastaví v roce 2028. Městská část tam pak chce vytvořit farmu, která by navázala na plánovaný okolní park Maniny a sloužit má školám i široké veřejnosti. Ministerstvo vnitra bude mít příští rok větší rozpočet než letos. Počítá s navýšením platů policistům a hasičům i se zvýšením náboru. Řekl to šéf rezortu Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání se stranickou kolegyní a ministryní financí Alenou Schillerovou. Podrobnosti ale nechce sdělovat před pondělním jednáním vlády. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí. Uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo více než lidí než v roce 2018 a byl to dosud v tomto ohledu nejtragičtější rok. Tehdy bylo obětí přes 9 tisíc. Fotbalová Sparta přichází o dalšího z lídrů. Obránce Asger Serencen podle dánských zdrojů míří do FC Kodaň. Brzy tam má podstoupit zdravotní prohlídku. Letenští by za něj měli obdržet přestupní částku něco málo přes 1 milion eur. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky anebo i bouřka a nejvyšší teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jsme s vámi také na silnicích a vyzvíme, co se tam děje. Vyzvíme to od koho jiného než od Lukáše Millera.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále komplikace na Břevnově, v Patočkově směrem z centra, kousek za výjezdem z tunelu Blanka, tam řeší nehodu osobního auta s kamionem, stále je blokován pravý pruh, kolona je jednak už z tunelu na 10 minut a musí také kvůli tomu regulovat průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Troji v Povltavské ulici už z Holešoviček. Silný provoz pak v Praze stále čekejte na spojkách na Jižní a Štěrboholské, vždy před Průmyslovou od Lanového mostu i od Běchovic, je to asi na 10 minut. Kolony pak zůstávají na magistrále, odspává se Vlzenova ulice mezi Muzeem a Hlávkovým mostem vždy asi na 15 minut. 10 minut naberete i na Nuselském mostě směrem do centra. Plná je pak třeba i Ječná od Štěpánska na IP Pavlova. Komplikace jsou pak také v Karlovarské do centra. U Slánské je hlášená nehoda, menší kolona asi na 5 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pak čekejte kolony za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru jsou silničáři a kolona ze 17. kilometru asi na 15-20. Minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den ve 14.33. Už za chviličku budeme rekapitulovat dnešní den. I když není příliš mnoho hodin na to, abychom zjistili, co se stalo, my budeme rekapitulovat v historii s Petrem Jungmannem. Do té doby například Naughty Boy.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Téměř 60 metrů vysoká Petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
3: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
2: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
3: No vážení přátelé, to máte tak?
2: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
4: A my se jdeme podívat na aktuální dopravu s Lukášem Millerem, který to všechno připravil. Řeknu, že v Praze jsou nově komplikace ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína před sjezdem na Prosek. Stojí tam nepojízdné auto v levém pruhu a zdržení z Cínovecké z Letňan je asi 10 minut. Silný provoz čekejte i na jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou. Pomalu se jede od Běchovic i Spořilovské a zdržení vždy na 10 minut. Kolony jsou na magistrále, ucpává se Wilsonova mezi Štvanicí a muzeem obousměrně na 15 minut a 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra. 10 minut postojíte na Nuselském mostě, tedy do centra na okruhu pomalý provoz směrem z letiště na D1, asi 10 minut naberete od D5 k Ořechu. D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru je omezení a kolona ze 4. kilometru asi 10 minut. D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 13. kilometru je omezení a kolona ze 17. kilometru na 20 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme k 15. hodině a s 15. přichází Štěpánka Martanová a zprávy.
1: Krásné odpoledne.

0: Pražská záchranná služba bude mít nové výjezdové stanoviště ve fakultní Tomárově nemocnici. Nad Německem se přehnala dvě tornáda a poničila desítky domů. Hradečtí fotbalisté zahájí play-off o účast v hlavní fázi konferenční ligy. A odpoledne bude v Praze polojasné až oblačné a teploty do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nové stanoviště Pražské záchranné služby by mohlo být ve fakultní Thomayerově nemocnici. Má být součástí budovy nového urgentního příjmu, který začnou dělníci za více než 2 miliardy korun stavět letos v září. Podle ředitele záchranky Petra Koloucha budou posádku tvořit hlavně lékaři.
2: Moc se na to těšíme, protože to přinese rozšíření odbornosti lékařů, zlepšení spolupráce mezi příjmovým místem a záchrankou, ale i příjmovým místem a nemocnicí.
0: U podštátu na Přerovsku dnes spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči, okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku. Její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je to první pád větrníku v Česku. Investice do vodního hospodářství by se podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána měly zvýšit minimálně na 4 miliardy korun ročně. Řekl to dnes na zahájení agrosalonu Země živitelka. Ministerstvo tak chce reagovat na dlouhotrvající sucho. Peníze půjdou do 4 hlavních oblastí, vysvětlil ministr Šebestián.
3: A to propojování vodárenských soustav, to znamená, aby jsme dostali tu veřejnou vodu do co nejvíce obcí v České republice, do budování malých vodních nádrží a rybníků, přípravu pro stavby strategických vodních děl, které plánujeme, a na podporu závlahových zařízení.
0: Nad městem Wetzlar v německé spolkové zemi Hesensko se ve středu večer přehnalo tornádo. S odvoláním na německou meteorologickou službu to uvedla agentura DPA. Tornádo ve městě a okolí poničilo asi 60 domů. Škody jsou hlášené také z nedaleké obce Solms. Druhé tornádo pak zasáhlo městečko Finstenwalde, ležící východně od Berlína. Poškozená jsou kromě domů také auta, na které spadly polámané stromy. Fotbalisté Hradce Králové dnes nastoupí k úvodnímu zápasu čtvrtého předkola konferenční ligy. Od 20:30 je čeká souboj s řeckým Panathinaikosem. Dvojzápas rozehrají svěřenci Davida Horejše na půdě soupeře v Aténách.
4: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bežiktašem.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky anebo i bouřka. A nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Silnice se zaplňují a dnešní doprava je, nebo ta, která je teď po 15. hodině, poměrně obsáhlá. Je tady Lukáš Miller.
6: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze máme nově komplikace v tunelu Blanka směrem z Troje na Smíchov. Na začátku tunelu v Troji stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto, průjezd tunely tak musí regulovat menší kolony, už tak vznikají v Povltavské právě v Troji. A kvůli regulaci tunelů provozem pak popojíždí třeba kolony i v Patočkové na Břevnově, tam je to asi na 10 minut. 10 minut naberete na jižní a Štěrboholské spojce vždy před Průmyslovou, kolony jsou od Běchovic i Spořilovské asi na 10 minut. Kolony jsou pak i na magistrále, tam se ucpává Vilzenová mezi Štvanicí a muzeem v obou směrech na 15 minut, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra. Na Pražském okruhu pak je pomalý provoz směrem z letiště na D1, 10 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu a ještě za Prahou na dálnici D4 směr Strakonice, kolona u Jíloviště před omezením na 9. kilometru zatím asi na 5 minut, ale určitě poroste. A připomínáme i dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 13. kilometru omezení, kolona ze 17. kilometru na 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, 15 hodin, 3 minuty, takový je aktuální čas a s vámi Rádio Praha. Dnes ve čtvrtek 20. srpna. No a s námi v téhleté hodině jako společnost, kterou budou dělat Niko Santos. Fat Boy Slim. Meduza, Dermot Kennedy. No a s Kamilou Cabello teď zamíříme do Havany.
1: Radio Praha

0: Nejvíc tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha v 15 hodin a téměř 14 minut. Jsou prázdniny, ještě si je musíme užít, dokavať tady jsou, a užívat se dá třeba i adrenalinem anebo překonáním vlastních výzev, třeba strachu z výšek. Jak ideálně? Třeba v Lanovém centru. Tady v Praze jich je několik a na našich stránkách například najdete to ve Vysočanech, kde stačí vzít si úvazek, správně se zajistit a vyrazit do výšky až 9 metrů nad zemí. Pokud chcete o tomhle překonávání sebe sama zjistit něco víc, podívejte se tedy na článek na našich stránkách a jak si s tím poradila i naše letající redaktorka Monika Doležalová. Naše stránky jsou praha.rozhlas.cz. Jsme s vámi také na silnicích a Lukáš Miller řekne, co se tam děje.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace v tunelu Blanka, to směrem se Smíchova na Troju, za sjezdem na Davice, před sjezdem na Letnou, na Spartu, tak stojí v pravém pruhu cisterna po nehodě a musí průjezd tunely regulovat, takže kolony jsou třeba v Patočkově ulici nebo i v Radlické, tam se dokonce stojí už od motorletů, to zdržení je tam poměrně výrazné. Silný provoz a kolony pak čekejte na spojkách, tedy na Jižní a Štěrboholské, vždy před Europarkem, před Průmyslovou. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od sjezdu na Zahradní město, je to vždy na 15 minut. Komplikace jsou ve sjezdu do Kbelské ulice z Cínovecké, stojí tam nepojízdné vozidlo před obchodním centrem Letňany a ta kolona začíná už v Cínovecké u sjezdu na Ďáblice, je to asi na 15 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy, kolona za sjezdem na Mělníka Slaným, na 13. kilometru omezení, kolona ze 17. asi na 20 minut. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
3: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasovém.

0: Selhání činasky nás bavili na rádiu Praha a my jsme se přiblížili k 15. hodině a 30. minutě, znamená to jedno jediné. Máme pro vás aktuální zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré odpoledne. Benzín v Praze za uplynulý týden zdražil o haléře, zatímco nafta téměř o korunu. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v metropoli prodává v průměru za 42 korun a 35 haléřů. Litr nafty za o 5 korun a 64 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín je skoro o 8 korun a nafta o 12 korun dražší než před rokem. Před 58 lety začala invaze Československa vojsky Varšavské smlouvy. Armády Sovětského svazu, Polska, Maďarska a Bulharska většinu našeho území obsadili o den později, 21. srpna roku 1968. Několik desítek pozorovatelů vyslalo taky východní Německo. Většina jeho vojáků se ale zastavila na hranicích. Vpád vojsk ukončil období politického uvolnění, zvané Pražské jaro. Do konce roku 1968 střet s vojáky nepřežilo 137 Čechoslováků a další stovky utrpěly zranění. Ve španělském městě Ceuta se asi 12 migrantů přesunulo z pláže do dvou provizorních

0: a teploty se dostanou maximálně na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak vypadá aktuální doprava v Praze, sleduje Lukáš Miller a řekne nám, kde jsou nejhorší místa.
3: Hezké odpoledne, tak začneme v tunelu Blanka směrem ze Smíchova na Troju za sjezdem na Dejvice. Tam řeší nehodu osobního auta s cisternou. Průjezd tunely tak musí kvůli tomu regulovat. Kolony jsou v Patočkově na Břevnově, teď asi na 20 minut a docela dost se stojí také v Radlické. Tam je kolona od motorletu do tunelu. Silný provoz pak čekejte na spojkách, tradičně na příjezdech k Průmyslové, jak od Běchovic, tak i od Spořilovské, zdržení vždy na 15 minut. Uspává se i magistrála z Vilzenova mezi Štvanicí a Muzeem, tam je to vždy asi na 15 minut obou směrů. 10 minut navíc postojíte i na Nuselském mostě na příjezdu do centra do Legerovy. Na Pražském okruhu kolony směrem z letiště na D1 20 minut se stojí od plzeňské D5 k Ořechu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Mělník tam kolona začíná na 18. kilometru, půl hodiny se pak popojíždí do omezení na 13. kilometru, ta kolona je směrem do Prahy. A na dálnici D10 z Prahy do Turnova na příjezdu do Mladé Boleslavy v omezení u Bezděčína na 41. kilometrů nehoda dvou aut, kolona má asi kilometr. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Město čeká velká událost, ve které bude hrát hlavní roli Váza. Komediální seriál Most. ČT2. Srpen roku 1968 přinesl šok, rozčarování a konec všech nadějí. Dokument Přerušené jaro, srpen jako kladivo. A ČT Art uvede slavný filmový muzikál, ověnčený 8 Oscary s nezapomenutelnou Audrey Hepburnovou v titulní roli. My Fair Lady. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Příjemné odpoledne v 15.32 s vámi Rádio Praha, také Katy Perry nebo George Michael a půjdeme do kina na novou českou komedii Čika Čeka se jmenuje. Více za 10 minut.

0: Lucie Marie, 15 hodin 45 minut, s vámi Rádio Praha. Nejdůležitější boj svádíme vždy sami ze sebou, tak tohle je hlavní poselství nové melancholické komedie Čika Čeka. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchová.
1: Zdena je ovdovělá vesnická pošťačka. Žije sama, stará se o dům a dožívající matku. Má pocit, že už jí v životě nic nečeká. Její jedinou radostí je syn Lukáš.
2: To bude tvoje.
3: A já tady žít nebudu.
2: To nikdy nevíš.
1: Lukáš žije ve Francii. Teď se ale musí vrátit domů, aby se rozloučil s umírající babičkou. Jenže jeho návštěva spustí sérii událostí, jaké nikdo nečekal.
2: Jako kdybych měla dobrý život, jenom kdybych někoho měla.
1: Babička má poslední přání. Vidět naživo zaspívat Helenu Vondráčkovou. A v souvislosti s tím vyplynou najevo věci, o kterých se dosud doma nemluvilo. Lukáš si totiž sebou zpátky domů přiváží i své dragové alter ego Čika Čeka, neboli Česká holka. Vystupuje na pódiu v ženské roli a dobře ho to živí. Matka, která doposud netušila, že je gay a co vlastně dělá, je v šoku. Oba se tak musí znovu naučit vidět jeden druhého.
3: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
4: Ještě by si mysleli ty sestříčky.
3: Co?
4: Že jsi teplý.
1: Režisér Šimon Holý do hlavních rolí obsadil Pavlu Tomicovou a Lukáše Cinu. Filmem Čika Čeka chtěl především otevřít téma odpuštění, odvahu žít v pravdě a ukázat, že jinakost nemusí být nutně spojena jen s traumatem a smutkem.
0: Pojďme teď za dopravou za Lukášem Millerem.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze silný provoz odpolední špička, navíc komplikace nově na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek před průmyslovou Zelenovým mostem je hlášená nehoda. Poměrně výrazně překáží a kolona teď od sjezdu na Zahradní město do ulice v Korytech. Je to asi na 20 minut. Silný provoz pak třeba čekejte krom jiného také na Štěrboholské spojce od Černého mostu k Průmyslové, to je na 15 minut. Ucpává se i samotná Průmyslová od Českobrodské k jižní spojce, také 15 minut. Silný provoz je i ve Belské ulici, a to před sjezdem na Letňany, obousměrně, tam se zdržíte asi 10 minut. Komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 u sjezdu na Jinočany a Stodůlky. Překáželo nepojízdné auto v levém pruhu, to už otáhli, ale kolona od Plzeňské D5 zůstává. A ještě dálnice u Prahy, dálnice D8 z Ústí nad Labem směr Praha na 13. kilometru omezení zdržení 20 minut. 20 minut se stojí také na dálnici D4 za Prahou směr Strakonice u Jiloviště na 9. kilometru opravují lávku přes dálnici a je tam ta fronta asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
8: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
7: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
9: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Síl nás přivedl k 16. hodině na rádiu Praha a tedy ke zprávám, které pro nás má Štěpánka Martanová, už přítomná ve studiu. Vítej, Štěpánko.
1: Hezké odpoledne.

0: Kostel svatého Václava v pražských Nuslích poničila voda. Po pauze kvůli reformám začala v Maďarsku státní televize znovu vysílat zpravodajství. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce večer rozehrají zápasy play-off evropských pohárů. A v Praze bude odpoledne polojasno až oblačno a teploty do 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kostel svatého Václava v Praze Nuslích poškodila voda při budování půdní ve stavby. Farnost proto bohoslužby dočasně přesunula do kostela svatého Pankráce na Pankráci. Výše škody se podle kostelnice Jiřiny Kozojedové zatím nedá vyčíslit.
2: Noc je z neděle na pondělí. Byla pěkná bouřka, takže to proteklo až do kostela, teklo to pozdí po stropě. Strop má tam ještě teď pochopitelně mokrý mapy. Pravděpodobně zasažený varhany, to se zatím nedá vyzkoušet.
0: V Podštátě na Přerovsku se v noci na dnešek zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, konkrétně mezi místními částmi Kýžlov a Lipná. Zhruba 30 metrů vysoká konstrukce nikoho nezranila, příčina zatím není známá.
3: Václav Vachník, jednatel společnosti Bapol, která elektrárny na Počtácku více než 20 let provozuje, nechtěl o příčině havárie spekulovat.
4: Zatím nemůžu říct nic, protože to šetří policie.
3: Nezávislý starosta René Passinger po provozovateli požaduje prověřit stav zbývajících tří elektráren.
5: Pro mě je nejdůležitější, aby se nestalo nic občanům a bezpečnost lidí.
3: Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je pád větrníku u Počtátu vůbec prvním zaznamenaným v České republice. Počtátu Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Část zítřejšího festivalu Nevermore 68 se z venkovní části pražského výstaviště přesouvá do Křižíkových pavilonů. Informují o tom pořadatelé festivalu. Pro Prahu a okolí totiž meteorologové vydali výstrahu před velmi silnými bouřkami. Nevermore 68 každoročně připomíná okupaci Československa. Nachystané jsou debaty třeba s autory podcastu Přepište dějiny. Vystoupí i zpěvák a disident Jaroslav Hudka. Maďarská státní televize dnes poprvé od července odvysílala zpravodajství. Jeho vysílání pozastavila v souvislosti s reformami, které zavádí vlády premiéra Petra Maďara. Ta má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií. Zpravodajství začalo reportáží o středečním nástupu nového maďarského prezidenta Andráše Baky do úřadu. Fotbalový Jablonec nastoupí ve 20 hodin a 45 minut na stadionu Rangers v Glasgow. Skotský tým neuspěl v předkole Evropské ligy a o to větší motivaci má podle trenéra Severočechu Luboše Kozla v souboji o konferenční ligu.
6: Proti nám bude stát nemotivovaný soupeř, který bude chtít toho domácího prostředí využít k vytvoření nějakého náskoku, takže pro nás bude velmi důležitý dobrý vstup do utkání, aby jsme hlavou unesli vlastně tu atmosféru, na kterou třeba nemusíme být úplně zvyklí ty hráči.
0: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou objevit přehánky anebo i bouřka. A teploty se dostanou maximálně na 28 až 30 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: No teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Lukáš Miller, to ví. Lukáši?
9: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Kousek před průmyslovou Zelenovým mostem stojí kamion v pravém pruhu, překáží, no a kolona je tak od Spořilovské asi na 25 minut. Kolony čekejte stále na magistrále, tradičně kvůli omezením ve Vilzonově mezi Štvanicí a muzeem je to obousměrně asi na 20 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do centra. Regulovány průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak hlavně v Dobřížské asi na 15 minut od Zlíchovského tunelu. Stojí se i v Radlické od Motorletu, nebo také v Patočkově na Břevnově, stejně tak i v Povltavské v Troji. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic u Jíloviště na 9. kilometru tam je omezení, tradičně kolona asi na 20 minut od sjezdu na Baně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník, kolona tam začíná na 18. a pokračuje se až do omezení na 13. kilometru, je to asi na 25 minut. A na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova na příjezdu do Mladé Boleslavy v omezení u Bezděčína na 41. kilometru. Tam je nehoda dvou aut, zdržení asi 25 minut, ta fronta má 4 kilometry. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Příjemné odpoledne a dobrý den po 16. hodině s vámi Rádio Praha dnes ve čtvrtek 20. srpna. No a s námi budou takové hvězdy jako Milky, Karol G a Bruno Mars. Taky Kamarád. Ale právě teď začínají Imagine Dragons.
7: Rádio Praha a Olda Burda.
10: A Olda Burda.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha, 16 hodin na 15 minut. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, určitě to udělejte na našem Facebooku. Ve hře jsou dvě alba 80. let a nutno podotknout, že skvělá alba, která mají ve svém obsahu spoustu hitů. ABBA, Super Trooper, rok 1980, anebo Fleetwood Mac, Tango in the Night, rok 1988. Všechny podrobnosti na našem Facebooku a pokud se podívám, kdo zatím vede, tak ABBA. A dokonce s náskokem.
1: Praha je nej. Na pražské Letné stojí stadion, který už více než 100 let sleduje historii českého fotbalu. Domov AC Sparta Praha je nejstarším stadionem v Praze, na kterém se dodnes hraje ligový fotbal. První zápas se tu odehrál už v roce 1917. Stadion má za sebou i jednu obrovskou tragédii. V roce 1934 zachvátil hlavní dřevěnou tribunu ničivý požár.

0: je tady také čas na dopravu s Lukášem Millerem.
1: Dneska odpoledne, tak v Praze jsou komplikace na jižní spojce směrem z Brandovského na Černý most a před Průmyslovou stále stojí kamion. Po nehodě kolona je tam od Spořilovské asi na 25 minut. Kolony čekejte na magistrále, ucpává se Vlzenova mezi Štvanicí a Muzeem. 10 minut postojíte i na Nuselské mostě do centra. Regulují průjezd tunely, takže kolony jsou hlavně v Dobřížské, asi na čtvrt hodiny, stojí se i v Ralické nebo také v Patočkově na Břevnově. A za Prahou na dálnici D4 z Prahy do Strakonic u Jíloviště na 9. kilometru, tam je omezení kvůli stavbě lávky přes dálnici, kolona asi na 20 minut od sjezdu na Baně. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova na příjezdu do Mladé Boleslavy v omezení u Bezděčína na 41. kilometru, tam řeší nehodu dvou aut, čekejte v 5 kilometrů. 5 minut navíc a na dálnici D8 z Ústí nad Labem směr Praha za sjezdem na Mělník kolona začíná na 18. a pokračuje asi 20 minut do omezení na 13. kilometru. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Novinka.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha 16.31, máme pro vás zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Čtvrteční odpoledne. Betonárna na pražském Rohanském nábřeží skončí. Firma TBG Metrostav, která ji provozuje, se na tom dohodla s Prahou 8. Provoz zastaví v roce 2028. Městská část tam pak chce vytvořit farmu, která by navázala na plánovaný okolní park Maniny. Sloužit má školám i široké veřejnosti. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliard. Po třídenním jednání s vládními kolegy to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Přesněji výši schodku nekomentovala. Většina ministrů přišla na jednání s konkrétními návrhy na úspory. Kvůli vedrům letos v Německu zemřelo přinejmenším 14 000 lidí. Uvádí to institut Roberta Kocha, který má v Německu na starost ochranu veřejného zdraví. Kvůli horku tak letos v Německu zemřelo víc lidí než v roce 2018, který byl dosud v tomto ohledu nejtragičtější. Tehdy bylo obětí přes 9 000. A fotbalová Sparta přichází od dalšího z lídrů. Obránce Asger Sørensen, podle dánských zdrojů, míří do FC Kodaň. Brzy tam má podstoupit zdravotní prohlídku, ale ten štíp by za něj měli obdržet přestupní částku něco málo přes 1 milion eur. A odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle se mohou objevit přehánky nebo i bouřka. Teploty se dostanou maximálně na 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se také podíváme na aktuální dopravu, co říká Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze jsou velké komplikace na jižní spojce směrem na Černý most. Před průmyslovou stále překáží kamion po nehodě s poruchou a překáží tedy v pravém pruhu a kolona je od Spořilovské ulice. Už se to natáhlo zdržení skoro půl hodiny. Kolony pak čekejte tradičně na magistrále, tam je ucpaná Vilzenová, popojíždí se mezi muzeem a Štvanicí obousměrně. 10 minut se stojí také na Nuselské mostě na příjezdu do centra do Legerovy. Regulován je průjezd tunely, takže kolony jsou teď zejména v Dobřížské, už skoro od Barandovského mostu asi na 20 minut. Stojí se i v Radlické nebo i v Patočkově na Břevnově, stejně tak i v Povltavské ulici. Silný provoz je pak třeba i na Štěrboholské spojici, také ve Kbelské nebo na Pražském okruhu od letiště směrem na dálnici D1 k Ořechu. Na dálnici D4 za výjezdem z Prahy do Strakonic u Jiloviště na 9. kilometru opravují lávku přes dálnici. Kolona tam má asi na 20 minut od sjezdu na Baně. Na D8 z Ústí nad Labem směr Praha za sjezdem na Mělníka Slaný, tam na 13. kilometru jsou také údržbáři. Kolona je z 18. kilometru asi na 20 minut. A dálnice D10 z Prahy do Turnova se ucpává na příjezdu do Mladé Boleslavy. V omezení u Bezděčína na 41. kilometru nehoda. Kolona asi na 25 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Biochemik a biolog a také právník František Knobloch. Proč se začal věnovat biochemii a biologii? Jakému výzkumu se věnuje na Přírodovědecké fakultě? A proč ho fascinuje téma dlouhověkosti? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.35, s vámi Rádio Praha. No a za chviličku se podíváme na pražské tipy Jirky Štefla. Do té doby třeba Bon Jovi nebo Ed Sheeran.

0: Allphone, Ed Sheeran s námi na rádiu Praha, 16.46, to je aktuální čas. No a my pro vás máme pražské tipy Jirky Štefla.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Na výstavišti v Holešovicích bude akce Nevermore 68, která v pátek připomene 56 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy a taky osudy lidí, kteří museli po srpnu 1968 emigrovat. Těšit se tam můžete na debatní a videostage a taky na výstavy o tomhle období. No a nebo se pod širým nebem podívejte na film Taking Off od Miloše Formana. Pestrý kulturně společenský program navštivte na výstavišti v Holešovicích v pátek mezi 14. hodinou a půlnocí. A Galerie Mánes vás zve na letní salon. To je výstava autorů napříč generacemi. Expozice ukazuje různé podoby figury. Od realistického zachycení přes expresivní malbu až po volnější symbolické přístupy. Vedle malby a kresby jsou součástí výstavy taky sochy, které téma lidské přítomnosti rozvíjejí v prostoru a hmotě. Na tuhle výstavu se vydejte do Galerie Mánes. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Je tady čas na aktuální dopravu a s tou je už připravený Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze je lepší situace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most před Průmyslovou. Už kamion po nehodě odklidili, nepřekáží, takže ta kolona na spojce od Spořilovské se rozjíždí. Čekejte zdržení asi 20 minut. Stále hodně ucpaná magistrála, tradičně Velzenova mezi Štvanicí a Muzeem. Je to kvůli obou omezením, obou směrně asi na 20 minut. 10 minut navíc čekejte i na příjezdu do centra po Nuselském mostě. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou hlavně v Dobřížské ulici, pomalej se vlastně jede už z jižní spojky, od sjezdu na Podolí je to asi na 20 minut, 15 minut postojíte i v Radlické od Motorletu nebo také v Patočkově na Břevnově. Ucpává se Pražský okruh z letiště na D1 a to od plzeňské D5 k Kořechu, tam je to asi na 20 minut. Na dálnici D4 za výjezdem z Prahy do Strakonic připomínáme omezení u Jiloviště na 9. kilometru průjezdný pouze jeden pruh, kolona od Zbraslavy na 20 minut. A také dálnice D8 se ucpává z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělníka Slaný na 13. kilometru omezení, kolona z 18. na 20 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak to bude Offspring na Radio Praha, už jsou tady zprávy na 17. hodinu ve studiu Štěpánka Martanová. Štěpánko, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Uzavření stanice pražského metra Flora bude o 3 měsíce delší. Otevře se až v únoru. Španělská vláda chce přesunout 500 nezletilých migrantů ze Souty na pevninu. Plzeňské fotbalisty čeká úvodní duel kvalifikace o Evropskou ligu v Bělehradě a v noci čekáme v Praze oblačno až zataženo odníle s přeháňkami a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. Stavební zákon se vrátí do poslanecké sněmovny. Po zhruba 6-hodinové diskuzi totiž neprošel horní komorou parlamentu. Senátorům vadilo třeba, že nejde o vládní, ale poslanecký zákon. Ten tak neprošel běžným připomínkovým řízením mezi rezorty ani mezi odborníky. Podle některých taky nahrává velkým developerům. Zákon v Senátu předložila poslankyně Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hájila ho s tím, že systém povolování staveb urychlí a zjednoduší. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Beronsku. Ten spojuje dálnice D4 a D5 a městu má ulevit od tranzitní dopravy. Stavba trvala 2 roky a stála zhruba 200 milionů korun, říká nezávislá starostka Hořovic Věra Veverková.
3: My jsme o zákaz tranzitní dopravy usilovali a bylo nám fakt slibováno, že až se uskuteční obchvat. O tom se tady v Hořovicích mluvilo snad 50 let, tak jsme si mysleli, že je to taková chiméra, ale pak jsme se dověděli, že peníze jsou.
1: Španělská vláda plánuje přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na španělskou pevninu. Z přibližně 80 tisíc migrantů, kteří v červenci hromadně překonali hranice, jich ve městě na pobřeží Maroka zůstává několik tisíc. Záměr kabinetu socialistického premiéra Pedra Sáncheze vyvolal ostrou kritiku opoziční Lidové strany.
4: En ningún caso, ni mayores,
5: předseda Lidové strany Alberto Núñez Feijóo chce deportovat všechny migranty, kteří se do Ceuty dostali nebo v ní přebývají ilegálně, mladistvé i dospělé. Španělská ministryně pro děti a mládež Sira Regová označila takové výroky za barbarské. Zájem dětí podle ní staví španělské právo nade vše. O přemístěné děti, především dívky, se mají postarat ústavy sociální péče, obce nebo i pěstounské rodiny. Španělské úřady v Ceutě také začaly s vyklízením chatrčové osady na pláži. Hlavně kvůli hrozivým hygienickým podmínkám z ní do dvou provizorních stanových zařízení převedli 1200 migrantů. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Zvezda Bělehrad stojí v cestě do ligové fáze Evropské ligy fotbalistům Plzně. Úvodní vzájemný duel se začne hrát v Srbsku ve 20 hodin. Útočník Viktorie Matěj Vidra doufá, že se jeho tým rozpomene na úspěšné vystoupení v pohárech v minulých letech.
6: Tu sílu máme v té Evropě a věřím, že budeme navazovat na ty jakoby evropské noci z minulý a předminulý sezóny a že si odvezem co nejlepší výsledek do Plzně, takže věřím, že to bude dobrý večer.
1: V noci čekáme v Praze oblačno až zataženo ojediněle s přeháňkami anebo deštěm a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady dopravní informace a Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na jižní a Štěrboholské spojce obousměrně. Je to před sjezdem do Průmyslové ulice, popojíždí se jak od Běchovice, tak také od Spořilovské. Čekejte 15 minut navíc v koloně. Kolony čekejte pak rovněž i na magistrále, tam je hodně ucpaný úsek mezi Hlávkovým mostem a mezi Muzeem. Je to obousměrně kvůli omezení asi na 20 minut. Stále platí, že 10 minut naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do centra Prahy do Legerovy ulice. Regulovány průjezd tunely Blanka, takže kolony čekejte třeba v Dobřížské ulici, tam se pomalu jede už od jižní spojky asi na 20 minut. Chvíli se stojí před vjezdy do tunelu třeba také i v Povltavské ulici od Bulovky. Ucpává se pak i Pražský okruh a to směrem z letiště na D1. 25 minut se stojí v koloně od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech. Na dálnici D4 za výjezdem z Prahy do Strakonic před omezením u Jiloviště před 9. kilometrem kolona od sjezdu na Baně asi na 25 minut a ještě dálnice D8 s Ústí nad Labem směr Praha za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 13. kilometru pracují silničáři, kolona z 18. je na 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Alex Warren. November 2nd. A třeba Rosalyn. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký den.

0: Tak tolik muzika z 90. velký hit Children a Robert Miles, průkopník takzvané Dreamhouse Music. No a teď už pozvánka pro hlavně všechny fanoušky a faninky Depešáků. Máme čtvrtek, dnes večer po 21. hodině nabídneme jako vždy náš hudební speciál Praha žije a právě nabídneme koncert Depeche Mode z Berlína. 13 let zpátky se vrátíme a musím jenom podotknout ještě, že pár dní předtím, před Berlínem a před tímto záznamem, který vám dneska pustíme, ten samý set odehráli v Praze. Takže možná jste byli na tom koncertě v roce 2013 v pražském Edenu a tak si to rádi připomenete. Pokud ne, tak určitě i tak poslouchejte, protože Depešáci udělají vždycky radost. A teď už pražská doprava a Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze se stále popojíždí jak po jižní, tak také po Štěrboholské spojce, a to obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské asi na 15 minut. Ucpává se magistrála, konkrétně Vlzunová, ta je hodně plná mezi muzeem a Štvanicí. Čekejte kvůli omezením vždy asi 20 minut jak do Holešovic, tak i k Nuselskému mostu. Regulován je průjezd tunely, kolony jsou teďka třeba v Dobřížské ulici, stojí se de facto už od Barandovského mostu až do Mrázovky. Chvíli se postojí také v Patočku nebo i v Poltavské ulici v Troji. Na Pražském okruhu silný provoz směrem z letiště na D1, kolony před sjezdem na Ořech se táhnou z plzeňské D5 z konce dálnice, zdržení celkově 20 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem Strakonice u Jiloviště na 9. kilometru stále omezení pouze do jednoho pruhu, kolona začíná u sjezdu na Lipence a Baně, je to asi na 20 minut na Příbrama Strakonice. A ještě dálnice D8 z Ústí nad Labem směr Praha za sjezdem na Mělník na 13. kilometru omezení, kolona z 18. kilometru asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Máme 17:30, jsou tady krátké zprávy a Štěpánka Martanová.
1: Dne. Benzín v Praze za uplynulý týden zdražil o haléře, nafta téměř o korunu. Litr Naturalu 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42 korun a 35 haléřů, litr nafty za 45 korun a 64 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín je v metropoli skoro o 8 a nafta o 12 korun dražší než před rokem. Do Česka dorazí další vlna silných bouřek. Odpoledne zasáhne hlavně část Moravy a Slezska. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Zítra budou bouřky ještě silnější. Budou je doprovázet přívalové deště, vítr s nárazy až 90 km za hodinu a kroupy okolo 2 cm. Výstraha bude platit pro většinu území Čech a západ Moravy, a to od 16 hodin až do noci na sobotu. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři bezposádkové plavidlo, které se nacházelo několik set metrů od rumunské těžební plošiny. To je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom rumunský ministr obrany Murica na platformě Facebook. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Agentura AFP

0: Informace z pražské dopravy má Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte silný provoz na jižní a štěrboholské spojice, a to obou směrně před Průmyslovou. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské asi na 15 minut. Komplikace jsou ve Kbelské směrem do Letňan. Před nájezdem na Cínoveckou v Letňanech je nehoda, kolona z Hloubětí na teď asi na 15 minut. Kolony čekejte na magistrále, tam se ucpává stále Vilzenová, v úseku mezi Štvanicí a Muzeem je to obou směrně asi na půl hodiny kvůli omezením. Plný je pak také Nuselský most na příjezdu do centra, tam čekejte 10 minut navíc. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Dobřížské od Barandovského mostu, plní se i Patočkova na Břevnově, to je na 15 minut, 10 minut naberete v Povltavské ulici v Troji. Uspává se i Pražský okruh, a to obou směrně, směrem z letiště na D1, od plzeňské D5 k Ořechu čekejte 20 minut navíc, směrem na letiště 15 minut se popojíždí u sjezdu na Barandov od Lohkovského tunelu. A ještě dálnice D4, ta je stále ucpaná za výjezdem z Prahy do Strakonic, před omezením u Jiloviště kolona asi na 20 minut od sjezdu na Baně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pražské Letenské sady se v těchto dnech proměnily v jedno velké cirkusové městečko. Za pár minut se živě podíváme na mezinárodní festival Letní Letná s naší letající redaktorkou Monikou, tak si na to počkejte.

0: A teď míříme do pražských Letenských sadů. Právě tam se koná další ročník Letní letné, jednoho z největších letních festivalů nového cirkusu a divadla u nás. Festival je v plném proudu a přímo na místě je naše letající redaktorka Monika Doleželová. Tak Moniko, jak to na místě vypadá? Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Letní letná je v plném proudu. Všude kolem jsou šapito, lidé proudí mezi jednotlivými scénami, nebo si udělali piknik, rozložili si na trávě deky a jdou sledovat představení. Všude to tu voní jídlem, koukala jsem, že tu prodávají třeba churros, vařenou kukuřici, langoše, viděla jsem i stánek s asijskými pokrmy a děti, ty tu chodí se zmrzlinami. Letní letná se koná letos od 12. do 31. srpna, takže dneska je to 9. den a celé tohle místo se na skoro 3 týdny proměnilo v takové festivalové městečko. Hlavním tahákem je samozřejmě nový cirkus, tedy akrobacie, pohybové divadlo, hudba a nejrůznější originální představení. Nepřijíždějí sem jen umělci z Česka, ale i ze zahraničí. Letos jsou v programu například soubory z Francie nebo Austrálie. Nemusíte sem přijít jenom na jedno představení, můžete se tady projít, nasát tu atmosféru, protože velká část toho doprovodného programu je navíc zdarma.
0: No, Letní letná není jenom právě o těch velkých večerních představeních pod šapito, kde jsou také skvělé zahraniční soubory. Co všechno tam mohou návštěvníci zažít i během dne?
1: No, koukala jsem, že program tady začíná už mnohem dřív, většinou od 10 dopoledne. Velkou část toho programu tvoří akce pro děti a celé rodiny. Jsou tu divadelní představení, taky výtvarné díly, interaktivní herny, workshopy a samozřejmě si děti můžou vyzkoušet některé cirkusové disciplíny. Dvě dívky mi tady říkaly, že nejtěžší bylo žonglování. Festival končí až poslední srpnový den, takže Letenské sady budou cirkusem, divadlem a festivalovou atmosférou žít ještě víc než týden, takže máte čas sem vyrazit.
0: Tolik tedy aktuálně z Letenských sadů, z aktuálního ročníku festivalu Letní letná, naše letající redaktorka Monika Doleželová. My děkujeme za zprostředkování atmosféry. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Praha žije festivaly.
0: A žijeme také dopravou, každých 15 minut pro vás máme aktualizaci, takže teď je ta chvíle, Lukáš Miller má slovo.
3: Hezké odpoledne a hodně to žije ve Kbelské ulici, tam jsou totiž komplikace směrem do Letňan před nájezdem do Cínovecké, v Letňanech je nehoda, dvě auta tam blokují pravý pruh a kolona je už z Hloubětína asi na 15-20 minut. Kromě toho se v Praze jezdí bez nehod, ale kolony jsou třeba na jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, a to jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, vždy k Europarku, k Průmyslové je to na 15 minut. Hodně plná je magistrála, je to kvůli omezení, které je v centru Prahy ve Vlzenově, takže asi 25 minut naberete v úseku mezi Štvanicí a Muzeem obou směrně, 10 minut se zdržíte i na příjezdu do centra po Nuselském mostě. Regulován je stále průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou například v Dobřížské ulici, skoro od Barandovského mostu na 15 minut, postojí se také v Radlické nebo i v Patočkově na Břevnově. Na Pražském okruhu jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od plzeňské D5, to je na 20 minut, a také od Lochovského tunelu, tam čekejte 15 minut. A na dálnici D4 z Prahy do Strakonic u Jíloviště na 9. kilometru omezení, kolona od sjezdu na Baně je na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
4: Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

0: Play, tak to byl návrat do 90. s formací Savage Garden na Rádiu Praha. 18. hodina, další zpravodajská relace, kterou připravila Štěpánka Martanová. Štěpánko, hezký podvečer.
1: Krásný čtvrteční podvečer. Uzavření stanice pražského metra Flora bude o 3 měsíce delší, otevře se až v únoru. Britský princ Harry se s rodinou vrací do Británie, žít tam budou jako soukromé osoby. Fotbalová Sparta přichází od dalšího z lídrů, obránce Saracen odchází do Dánska. A v noci čekáme v Praze oblačno až zataženo, možnost přehánky a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stanice pražského metra Flora na lince A zůstane zavřená do konce února. Původní termín byl začátek prosince. O 3 měsíce déle potrvá oprava nástupiště. Při rekonstrukci stropní desky dělníci narazili na železobetonové nosníky, které jsou v nevyhovujícím stavu. Technici je musí vyměnit a dodělat tam ochranné protipožární vrstvy. Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 13. hodiny a týká se Jihomoravského, Zlínského a části Moravskoslezského a Olomouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
3: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
1: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášena na zítřejší večer a noc a platí pro většinu Čech a Vysočinu. Senátem neprošla novela stavebního zákona, kterou předložili koaliční poslanci. Většina senátorů ji zamítla a vrátila sněmovně k dalšímu projednání. Podle koalice má novela usnadnit a zrychlit povolování staveb. Opoziční senátoři návrh kritizovali, třeba podle nich kvůli nedostatečnému projednání odborníky a dalším vadám.
4: Podle senátora Stanislava Balíka z klubu ODS a TOP 09 jde návrh proti veřejným zájmům i obcím.
5: Ten zákon je bezohledný. Ustupuje ziskům investorů na úkor zdraví občanů. Diktát developerů pro miliardáře.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO si za předloženým návrhem stojí.
6: A věřím, že poslanecká sněmovna vlastně schválí ten návrh tak, jak je v současné době postavený a reformu stavebního práva se nám podaří prosadit.
4: Sněmovna předlohu znovu posoudí zřejmě na zářijové schůzi. K přehlasování Senátu má koalice většinu 108 poslanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Princ Harry s manželkou Meghan se stěhují zpět do Británie. Podle BBC opustí Spojené státy už tento měsíc. Jejich děti už od září mají začít chodit do britské školy. Harry s Meghan opustili Británii v roce 2020 po sporech s královskou rodinou.
7: Rodina se podle BBC hodlá usadit v soukromém domě mimo Londýn. Podle královské korespondentky BBC Lori Bandokové se nebude nic měnit na postavení Harryho a Meghan. Oficiální role v královské rodině obnovovat nebudou a zůstanou soukromými osobami. Po svém rozchodu s královskou rodinou Harry a Meghan opakovaně veřejně kritizovali poměry v monarchii. Případný návrat do Británie dosud komplikoval spor o policejní ochranu. Tu jim jako takzvaným nepracujícím členům královské rodiny odmítli britské úřady poskytnout. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Fotbalová Sparta přichází o dalšího z lídru. Obránce Asger Sørensen odchází podle dánských zdrojů do FC Kodaň. Dnes mělo dojít k dohodě mezi kluby. 30-letý stoper má v Dánsku brzy podstoupit zdravotní prohlídku a dokončit transfer. Letenští by za něj měli obdržet přestupní částku něco málo přes 1 milion eur plus případné bonusy kolem 500 000 eur. V noci čekáme v Praze oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami a nebo deštěm. A nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, popíše Lukáš Miller.
8: Hezký podvečer, také v Praze jsou aktuální komplikace na Štěrboholské spojce. Z Černého mostu směrem k Průmyslové ulici stojí tam dvě nepojízdná auta. Kolona je od Hradecké dálnice D11 až ke sjezdu na Běchovice. Kolony na 10 minut jsou pak na spojkách také obou směrně před Průmyslovou na příjezdech k Europarku. Kolony čekejte i na magistrále, tam se stále ucpává jak Vilzenova ulice, obou směrně mezi Štvanicí a Muzeem, je to vždy asi na 20-25 minut a 10 minut pak naberete také na příjezdu do centra po Nuselském mostě. 10 minut se zdržíte i Věčné ulici. Regulují průjezd tunely stále, takže kolony v Dobřížské ulici jsou od Barandovského mostu aktuálně na 20 minut, 15 minut se stojí i v Patočkově na vjezdu do tunelu Blanka, anebo také v Troji, tam se stojí v Povltavské ulici i v Holešovičkách, kolony jsou od Bulovky. Na Pražském okruhu silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu na 15 minut a na dálnici D10 z Prahy směrem do Mladé Boleslavy na 5. kilometru za sjezdem na Radonice je hlášená nehoda, kolona ze 3. kilometru je asi na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
9: Pražský update.
10: Pražští hasiči.
11: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: V Praze nepojede o víkendu metro.
13: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
9: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se například vypravíme za trochu adrenalinu do Lanového centra ve Vysočanech. Přiblížíme vám, jak vypadají zrenovované historické tramvaje, které budou jezdit na nostalgické lince 23 a už za chvilku se dozvíte, jak bude do budoucna vypadat Rohanský ostrov v Karlíně. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
9: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský advent.
1: Na Rohanském ostrově v Karlíně by mohla vzniknout městská farma. Praha 8 chce přeměnit tamní betonárku, která má za více než 2 roky ukončit provoz. V areálu má podle plánů být také třeba vysutý skleník nebo vyhlídka.
2: Lidi si jako skrz tu řeku vždycky najdou nějakou cestu k tomu setkávání.
3: Tereza Ortová vyrazila na procházku po cyklostezce na Rohanském ostrově. Ocenila by, kdyby z ní mohla sejít až k Vltavě. V cestě jí ale stojí areál betonárky.
2: Byla bych ráda, kdyby to jako víc sloužilo veřejnosti, už jenom proto, že je tady ta řeka. A myslím si, že kdyby se podařilo kultivovat i tady Prahu 8 nějakým tímhle směrem, takže by to jako lidem přineslo užitek.
3: Podobný názor má i pan Tomáš, který po cyklostezce chodí každý den do práce.
4: Já bych ideálně uvítal, kdybyste tady stoupil park. Rozhodně je další zástavba, myslím, že ty je tady dost. A ideálně, kdyby tohle celý byl velký pás zeleného parku, ale hodně spíš jako přírodní stromy, štěrkové cestičky, něco takového.
3: Výrobna betonu na Rohanském ostrově funguje od 70. let. V roce 2028 ale má ukončit svůj provoz. Místo toho, aby se areál kompletně zdemoloval, by městská část chtěla některé stavby využít a vytvořit tady městskou farmu, popisuje architekt a spoluautor projektu Michal Fischer.
5: Městská farma je složená z několika částí. Jsou to nějaké pěstební plochy, nějaké produkční plochy. Pak to jsou parkové plochy, které protkávají vlastně ten areál betonárny, pokud možno co nejvíc, tak aby ten areál přestal být překážkou vlastně v přístupu z města k řece.
3: Původní dopravník štěrku, který je ve výšce asi 15 metrů, by se tak mohl přeměnit na 160 metrů dlouhý skleník. Sila na betonové směsi by zase mohla sloužit jako vyhlídka na Holešovice nebo Petřín, dodává Fischer.
5: Ty základní industriální prvky bychom rádi zachovali a dali nový smysl, protože proč vynakládat velké peníze na odstranění těch věcí a potom tvořit nový park, když v podstatě máme už náskok v tom, co tady jednou může být.
3: Dělníci ale budou muset odstranit betonové povrchy a areál upravit. Praha 8 chce nyní návrh představit vedení hlavního města. Přibližuje radní městské části Radomír Nepil z hnutí ANO.
6: Tady skutečně se najdou úplně všichni. Je to komunitní funkce, kde se tady opravdu můžou setkávat jakoby lidi prostě mezigeneračně. Samozřejmě řeší se tady téma sucha. Je potřeba jakoby se zamýšlet nad tím, jakým způsobem hospodařit ještě vodou, jak ji zadržovat a jak ji využívat.
3: Odhadované náklady na přestavbu jsou stovky milionů korun. Část peněz chce vedení městské části získat z programu Evropské unie. Z Rohanského ostrova v Praze, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze jsou komplikace na Štěrboholské spojce ze Černého mostu k Průmyslové ulici. U Štěrbohol tam stojí 2 auta v připojovacím pruhu, nepojízdná. V připojovacím pruhu od Štěrbohol tedy překáží a kolony jsou kvůli tomu od Běchovic asi na 10 minut. Regulován je stále ještě průjezd tunely Blanka, největší zdržení teď v Dobřížské ulici od Barandovského mostu na 15 minut. 15 minut se stojí v koloně, rovněž i v Patočkově na Břevnově od Kajetánky. Stále je ucpaná magistrála ve Vlzenově ulici, je to kolona, která vede směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě, stojí se od hlavního nádraží, je to na 20 minut. 20 minut se stojí v koloně také v opačném směru od Florence k muzeu. A na Pražském okruhu silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od plzeňské D5, také od sjezdu na Barandově, to na 10 minut. A ještě dálnice D10 za výjezdem z Prahy směrem do Mladé Boleslavy, na 6. kilometru je nehoda, kolona je od sjezdu na Radonice a Horní Počernice ze 3. asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Po Praze budou od soboty jezdit dvě nově zrenovované tramvaje T3. Budete je moci potkat na nostalgické lince číslo 23, která spojuje Královku například s Malostranským náměstím, Národním divadlem a Zvonařkou. Voz nechal opravit dopravní podnik, jeden za necelých 10 milionů korun.
2: S vedoucím jednotky historická vozidla Petrem Malíkem jsme ve vozovně Střešovice. Na kolejích tady stojí dvě staré tramvaje, takové ty typické, které jezdí po Praze, jsou to tramvaje T3?
3: T3, ano, jsou to tramvaje T3. Jedna je opravdu z těch počátků provozu tramvají T3 v Praze vyrobená, byla někdy v 64. roce. Tato je o něco mladší, to je tramvaj T3 SUCS, to už byla ta druhá verze, která se vyráběla po 70. letech.
2: Teď jsme přišli do interiéru té starší tramvaje. Na první pohled, co mě zaujme, jsou kožené sedačky. Ty nejsou běžné.
3: V počátcích ty tramvaje T3 v Praze, vyráběné od roku 1961-62, pak v sériové výrobě, tak právě měly tyto červené koženkové sedačky. Oproti tomu původnímu vzniku vlastně tady chybí zhruba na tom třetím, čtvrtém sedadle. To tam nikdy nebylo, protože tam bylo stanoviště průvodčího.
2: Řekl vedoucí jednotky historická vozidla pražského dopravního podniku Petr Malík. Postup při startování historické tramvaje popisuje řidič David Dinsbír.
4: Musíme začít tím, že zapneme baterku. Je to funguje, že musíme jít dozadu a zapneme baterku. To je tady ovládání právě schovaný v jedný sedačce, aby se nemusel podvůst. Tady se musí přepnout nebo zapnout odpojové baterie.
2: Potáhl jste nahoru takovou páčku, teď už je baterie zapnutá.
4: Ano, přesně tak, takže už má teď svoji baterku a už se musíme otočit zapínání řízení, což jdem udělat do kabiny. Tak, máme na to tady vypínač řízení, který má tři polohy, je to úplně stejný jako auto. Musíte to otočit z nuly na dvojku, kde se to chvilku podrží a když startujete klíčkem auto a vlastně tím se zapnou ty hlavní řídící obvody a vůz bude nastartován. Tak jdem na to.
2: A je nastartováno. Kterým tlačítkem se dělá to ikonické zvonění?
4: Já tohle tlačítko zvonec, takže můžeme to zkusit a zvonit si.
2: Oba nově opravené vozy budou jezdit na takzvané nostalgické lince číslo 23. Další historické tramvaje chce dopravní podnik ještě zrenovovat, říká technický ředitel podniku Jan Šurovský.
5: Na tu linku 23 na provoz prostě klasických téček, jich bude k dispozici 10 finálně. Teďka jich máme v tuhle chvíli k dispozici 7.
2: Všechny historické tramvaje pro linku 23 by měly být opravené do roku 2028. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven přehled dnešních pražských informací se Štěpánkou Martanovou.
1: Podvečer z Prahy. Pražský magistrát dnes dokončil registrační řízení politických stran a hnutí kandidující.

0: stropní desce stanice. Příští rok v lednu uzavře dopravní podnik ze stejného důvodu stanici Hradčanská. Přechody pro chodce a přilehlé chodníky na Štrosmerově náměstí v Praze 7 upravují dělníci. Vymění velké kamenné kostky za dlažbu s vodícími prvky pro nevidomé. Posunou obruby a křižovatku zpřehlední. Technická správa komunikací za to zaplatí 6,5 milionu. Chovatelé v pražské zoo pojmenovali mládě samečka Lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani. Narodil se 5. června. V metropoli bude žít zhruba rok a půl. Poté mu pracovníci zoo budou muset najít nový domov. A fotbalová Sparta přichází o dalšího z lídrů. Obránce Asgen Serensen podle dánských zdrojů míří do FC Kodaň. Už brzy tam má podstoupit zdravotní prohlídku. A v noci v Praze čekáme oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A ještě dopravní informace a Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, tak v Praze stále připomínáme komplikace na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové ulici. U sjezdu na Štěrboholi v připojovacím pruhu stojí dvě nepojízdná auta, na místě i policejní hlídka. Pomalej se jede od sjezdu na Běchovice a ty kolony pak pokračují až k samotné Průmyslové, k Europarku. Menší zdržení je pak i v Průmyslové ulici, tam jsou kolony od Fashion Areny k nájezdu na jižní spojku, je to asi na 5 minut. Stále poměrně dost ucpaná je magistrála, a to obou směrně ve Velzenově ulici. Na vině je omezení u Hlávkova mostu směr Holešovice, tam je kolona od hlavního nádraží na 20 minut, 15 minut se popojíždí také v úseku od Florence k muzeu. Pomalu se pak jede také po Pražském okruhu, a to směrem z letiště na D1. Menší zdržení je před sjezdem na Barrandova syna 5 minut, 10 minut naberete v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a stále ještě dobíhá regulace průjezdu tunely, takže menší kolony jsou třeba v Dobřížské ulici před vjezdem do Brázovky. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
6: romantický muzikál
5: Saturnin.
6: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
6: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Hit týdne.
8: Žel, třikrát první. Calvin Harris, Jazzy, nejlepší novinka a dvojka. Damiano David, třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci
9: na praha.rozhlas.cz.
8: Další kolo zase v neděli po 9.

0: Máme 20. srpna, na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes,
4: čtvrtek 20. srpna. Svátek mají chlapíci drsní jako medvěd. Nositelé germánského jména Bernard. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Téměř 60 metrů vysoká petřínská rozhledna v Praze byla pro veřejnost slavnostně otevřena před 135 lety v roce 1891. Klub českých turistů se zhlédl v pařížské Eiffelovce a tak si v Praze postavil svoji trošku menší. Stavěla se 5 měsíců. A to jí chtěl Hitler za okupace zbourat, že kazí výhled na Pražský hrad. Koncentrační tábor Jasenovac v Chorvatsku začal fungovat před 85 lety v roce 1941. Chorvatští ustašovci v něm podle odhadu během války zabili až 100 000 lidí, hlavně Srbů, Židů a Romů. 8. olympijské zlato získal fenomenální jamajský sprinter Usain Bolt přesně před 10 lety na olympiádě v Riu. Poslední olympijskou zlatou ve sbírce získal ve štafetě 4x100 metrů. Bolt svou zlatou sbírku zkompletoval na 3 olympiádách. Starý lotr mexický se narodil před 230 lety v roce 1796. V Pokraticích na Litoměřicku se narodil nejznámější český loupežník Václav Babinský. Napravili ho na Špilberku, život dožil jako celebrita a zahradník v Praze v Řepích.
5: Expedice Idixep je výlučně mužská záležitost.
4: Před 85 lety se narodil Albert z komedie Století s tebou mě baví svět.
5: No vážení přátelé, to máte tak?
4: Slovenský herec Julius Satinský. A já přeju hezký den.
1: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Sunday what?
1: Pražský advent.
2: Naše letající redaktorka Monika Doleželová si zalétala v Pražských Vysočanech v Lanovém centru. Vyzkoušela si překonat překážky několik metrů nad zemí a zjistila, že toto dobrodružství rozhodně není jenom pro zkušené lezce.
3: Poprosím vás, abyste si hodili úvazek před sebe tak, aby ten nápis na trojúhelníku směřoval do země. Teď si prosím stoupněte čelem ke mně do těch vzdálenějších ok a oka, co máte teďka za sebou, si nasaďte jako batoh. Teďka máme ten úvazek povolený, budeme ho potřebovat utáhnout. Takhle, jestli jsme připravení, tak můžeme si vyzkoušet, jak se jistí.
4: Za pomoci naší instruktorky jsme si oblékli popruh a následovala ukázka překážek.
3: Máme vždycky u každé překážky na sloupu tabulku, na který je napsaný obtížnost, zelená je lehká, modrá je střední, červená je těžká. Jeden z vás teďka teda bude jistit a jeden bude lézt.
5: Tak já budu líst.
3: Tak jo, máme tady jistící set, který se skládá ze tří částí. Malá karabina je automatická. Když ji otevřu, pustím, sama se mi zavře. Teďka jsem vám to zkontrolovala a řekla bych vám, že můžete lézt. Když nám leze lezec nahoru, tak vaším úkolem je protahovat to lano tím jistítkem. Tak, aby bylo propnutý.
4: Tento způsob lezení je specifický, a to ve vzájemném jištění, jak mi vysvětlil Emil Markup z Lanového centra Prout.
6: A je to o tom, že lezec se pohybuje nahoře na překážce, nemusí se jistit, nebo jištění zajišťuje člověk na zemi, takzvaný jistič. Udržuje to, aby lano bylo napnuté, aby všechno bylo bezpečné. A díky tomu můžou nahoru i poměrně malé děti, zhruba od 6 let. To není dáno úplně tím věkem, spíš jako vzrůstem, aby nám bezpečně seděli v úvazku, aby nehrozilo, že by mohli vypadnout nebo něco takového.
5: V jaké výšce vlastně to lezení je?
6: Většina překážek se je ve výšce zhruba 8 až 9 metrů, což je zase trošičku výše, než je standard. Většina center se pohybuje spíš 4 až 5, takže je to trošičku větší výzva. Když se někdo obává těch výšek, tak máme to nastaveno tak, že se začíná na nízkých lanových překážkách, ty jsou zhruba do půl metru nad zemí, aby si člověk vlastně zvyknul na ten pohyb na těch překážkách, aby to pro něj nebylo překvapení. Můžeme jít taky na tréninkovou stěnu, takzvaný trenažer, tu máme ve výšce zhruba 3 až 4 metry a potom se jde nahoru, takže vlastně člověk si může postupně zvykat na tu výšku.
4: Na závěr jsem si jednu lehkou překážku zkusila.
5: Ty kráso, já mám mega strach.
3: Teďka vás poprosím, abyste se zhoupla do prostoru.
5: Já se bojím. A čeho si mám držet?
3: Ničeho. Nebojte, já vás tady kontroluji.
5: Do prčic. Tak. To je nejhorší.
3: Tak.
5: Ty kráso.
4: Není se čeho bát, dohlíží na vás zkušení instruktoři. Monika Doleželová, Rádio Praha.
1: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
2: A po 15 minutách pražská doprava a Lukáš Miller.
7: Hezký podvečer, tak v Praze stále ještě opatrně na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici. Za sjezdem na Štěrboholi stojí dvě nepojízdná auta ve nájezdu od Štěrbohol. Zpomaluje se a ta kolona pak pokračuje i za tímto incidentem až k Průmyslové ulici, zdržení asi 5 minut. Kolony přetrvávají na magistrále ve Vilzonově ulici, zejména směrem do Holešovic, kvůli omezení na Hlávkově mostě se popojíždí od hlavního nádraží, je to asi na 15 minut, směrem na Nuselský most. To zdržení je od Florence do omezení u muzea asi na 10 minut. Plní se Ječná ulice z Karlova náměstí na IB Pavlova 10 minut navíc. Ucpává se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově kvůli uzavřené ulici pod Krejcárkem. Je i dnes ucpaná Hartigova obousměrně a také ulice Jana Žilivského. A zdržení je teď i v Bělohorské ulici z centra před křižovatkou Vypich. Čekejte 10 až 15 minut navíc. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: pojďme se podívat aktuálně na počasí. Tak v noci bude oblačno až zataženo, místy zaprší a teploty klesnou na 18 až 16 stupňů Celsia. Zítra v pátek v první polovině dne bude oblačno až polojasno, později odpoledne a večer déšť a místy bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší zítřejší denní teploty budou stejné jako dnes, budou se pohybovat mezi 26 a 28 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Savidae, tak to byly 90. v podání Pet Shop Boys na Rádiu Praha. Je právě 19 hodin, čas na další zprávy se Štěpánkou Martanovou. Štěpánko, hezký večer.
1: Krásný večer. Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně rezortních rozpočtů. Španělská vláda chce přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na pevninu. Hradečtí fotbalisté rozehrají boj o postup do konferenční ligy v Atenách. A v Praze v noci čekáme oblačno až zataženo ojdněle s přeháňkami a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje, zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
3: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortů školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
4: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
3: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
5: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Si ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
3: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Pražský magistrát dnes dokončil registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v říjnových komunálních volbách do městského zastupitelstva. Zaregistroval kandidátky všech 24 stran a uskupení, které podali přihlášku. V posledních obecních volbách kandidovalo 22 subjektů. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Zároveň se budou konat volby do zastupitelstev městských částí a 3 obvodech do Senátu. Do západních Čech míří od západu velmi silná bouřka. Podle meteorologů jde pravděpodobně o supercelu. V nejbližších hodinách se z Bavorska přesouvá přes Tachovsko, Domažlicko a okolí Stříbre a Nýřan. Bouřku doprovázejí nárazy větru i kolem 90 km za hodinu a více než 2 cm kroupy. Pozor taky na přívalové srážky. Kvůli nim můžeme v zastavených oblastech čekat záplavy podchodů, podjezdů a nebo sklepů. Hrozí taky bleskové povodně. To jihomoravští hasiči už odstraňují následky bouřek a silného deště a zasahují hlavně u popadaných stranů a větví na Břeclavsku a Hodonínsku. Na Jihlavsku po bouřkách kvůli bahnu nejezdí vlaky na 2 tratích. Španělská vláda plánuje přesunout 500 nezletilých migrantů ze Ceuty na španělskou pevninu. Z přibližně 80 tisíc migrantů, kteří v červenci hromadně překonali hranice, jich ve městě na pobřeží Maroka zůstává několik tisíc. Záměr kabinetu socialistického premiéra Pedra Sáncheze vyvolal ostrou kritiku opoziční lidové strany.
6: En ningún caso, ni mayores.
7: Předseda lidové strany Alberto Núñez Feijóo chce deportovat všechny migranty, kteří se do Ceuty dostali nebo v ní přebývají ilegálně, mladistvé i dospělé. Španělská ministryně pro děti a mládež Sira Regová označila takové výroky za barbarské. Zájem dětí podle ní staví španělské právo nade vše. O přemístěné děti, především dívky, se mají postarat ústavy sociální péče, obce nebo i pěstounské rodiny. Španělské úřady v Ceutě také začaly s vyklízením chatrčové osady na pláži. Hlavně kvůli hrozivým hygienickým podmínkám z ní do dvou provizorních stanových zařízení převedli 1200 migrantů. Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Fotbalisty Hradce Králové čeká v Aténách první utkání v boji o postup do základní fáze konferenční ligy. Za soupeře mají domácí Panathinaikos, se kterým má nevyřízené účty i hradecký kapitán Vladimír Darida. Se stejným soupeřem totiž prohrál v minulosti, co by fotbalista Arisu Soluň v finále řeckého poháru.
8: Ty vzpomínky Atény se mi vybavovaly, jsme projížděli městem z letiště a ty zápasy tady i na samotný Panathinaikos. Myslím, že mám ještě jednu extra osobní motivaci navíc, no teďka to mám v hlavě. A rád bych jim tuhletu urážku, která nás bolela, a vrátil.
1: Večer bude v Praze oblačno až zataženo ojdněle s přeháňkami nebo deštěm, nejnižší teploty 18 až 16 stupňů. V pátek čekáme oblačno až polojasno, ojdněle s možností přeháňky, později místy bouřky, které mohou být až velmi silné. A denní maxima 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Lukáš Miller.
9: Hezký večer, tak v Praze stále ještě opatrně na Štěrboholské spojce směrem z Černého mostu k Průmyslové. U Štěrbohol postupně odtahují dvě auta po nehodě z připojovacího pruhu. Kolony už se tam ale netvoří. Kolony naopak stále ještě čekejte na magistrále, tam se ucpává Vilzenová mezi Štvanicí a Muzem, je to obousměrně na 15 minut. 10 minut postojíte také na Nuselském mostě na příjezdu do centra do Legerovy. Plní se okolí křižovatky Ohrada na Žižkově, tam jsou kolony v Hartigově nebo i v ulici Jana Žilivského. A zdržení zůstává v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, čekejte 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Shakira a Barnaboy. Taky Gracie Abrams. A nebo Adele. A já jsem Petr Zejček a přeji vám hezký čtvrteční večer. Would you rescue me?

0: Aktovka, penáltušky a pastelky nebo třeba sešity. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky pro své děti pro nadcházející školní rok. Nejvíce starostí s tím mají každoročně rodiče prvňáků. Na začátek školního roku reagují také obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků 7 největších z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun, tedy podobně jako loni.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 000 dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezůvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická. Té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Ten nejfajnovější pop 80. let v hlasování.

A teď už k našemu hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Tak hlasování se rozjelo v úterý a po těch dvou dnech je stále jasné, že zatím vede album švédské ABBY Super Trooper. Je to jejich sedmá deska z roku 1980 a jsou tam takové věci jako The Winner Takes It All, Andante Andante nebo Lay All Your Love On Me. No a nebo ta druhá varianta je Fleetwood Mac, kapela, která taky už patří mezi legendy, a jejich 14. album Tango in the Night z roku 1987. Tam je kromě titulní věci i slavná rádiovka do dnesí také hrajeme Little Lies. Tak na co nakonec? ABBA nebo Fleetwood Mac?

0: A jsou tady pravidelné pražské tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na výstavišti v Holešovicích bude akce Nevermore 68, která v pátek připomene 56 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy a taky osudy lidí, kteří museli po srpnu 1968 emigrovat. Těšit se tam můžete na debatní a video stage a taky na výstavy o tomhle období. No a nebo se pod širým nebem podívejte na film Taking Off od Miloše Formana. Pestrý kulturně společenský program navštivte na výstavišti v Holešovicích v pátek mezi 14. hodinou a půlnocí. A Galerie Mánes vás zve na letní salon. To je výstava autorů napříč generacemi. Expozice ukazuje různé podoby figury. Od realistického zachycení přes expresivní malbu až po volnější symbolické přístupy. Vedle malby a kresby jsou součástí výstavy taky sochy, které téma lidské přítomnosti rozvíjejí v prostoru a hmotě. Na tuhle výstavu se vydejte do Galerie Mánes. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
2: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Scrollujete? Jen si klidně

0: Tak to byla Rihanna na Rádiu Praha. A jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila, a ve studiu už je také Štěpánka Martanová. Štěpánko, vítej, hezký večer.
1: Krásný večer. Pražská záchranná služba bude mít nové výjezdové stanoviště ve fakultní Thomayerově nemocnici. Rumunská stíhačka zničila námořní dron v Černém moři. Fotbalisté Jablonce na trávníku skotských Rangers rozehrají play-off o konferenční ligu. A v noci čekáme v Praze oblačno až zataženo, ojediněle přeháňku a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Nové stanoviště Pražské záchranné služby by mohlo být ve fakultní Thomayerově nemocnici. Má být součástí budovy nového urgentního příjmu, který začnou dělníci za více než 2 miliardy korun stavit v září. Podle ředitele záchranky Petra Koloucha budou posádku tvořit hlavně lékaři.
3: Moc se na to těšíme, protože to přinese rozšíření odbornosti lékařů, zlepšení spolupráce mezi příjmovým místem a záchrankou, ale i příjmovým místem a nemocnicí.
1: Kvůli silnému větru se v noci na Přerovsku zřítila větrná elektrárna. Pád vyšetřuje policie. Větrník byl od letošního července mimo provoz kvůli poškození, které neumožnilo sklopit lopatky tak, aby měly co nejmenší odpor. K silnému větru se pak podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka mohla přidat i únava materiálu. Elektrárna totiž podle něj v roce 2005 do Česka přijela už jako použitá.
4: Tato firma skončila s výrobou v roce 2005, tuším. Od té doby už se tyto elektrárny nevyrábí a na naše území byly přivezeny už jako použité. O 10 let byly v provozu v Dánsku a dalších 21 let u nás.
1: Několik stovek lidí dorazilo dnes v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 1968 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské armádě. Akci Běž domů, Ivane uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu. Rumunská stíhačka F-16 zničila v Černém moři dron, který se nacházel několik set metrů od rumunské těžební plošiny. To je součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Informoval o tom ruský ministr obrany Radu Mitrusa na Facebooku. Podle něj Ukrajina potvrdila, že dron nebyl její. Rumunský prezident Dan obvinil z incidentu Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Fotbalisty Jablonce čeká od 20 hodin a 45 minut na hřišti skotských Rangers úvodní duel play-off o konferenční ligu. Hrát se bude na Ibrox Stadium proti 51 tisíc fanoušků. Podle domácích pořadatelů je vyprodáno. Pokračuje trenér Severočechu Luboš Kozel.
5: Samozřejmě jsme se nepřijeli odehrát zápas a darovat domácím vítězství, aspoň teda v to doufám. Určitě domácí tým je favoritem toho dvojutkání, nicméně my se na ten zápas těšíme, těšíme se na tu atmosféru, která je vyhlášená.
1: Večer bude v Praze oblačno až zataženo, ojediněle s přeháňkami nebo deštěm, nejnižší teploty 18 až 16 stupňů. V pátek čekáme oblačno až polojasno, ojediněle s možností přeháňky, později místy bouřky a ty mohou být až velmi silné. Denní maxima 26 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A pojďme se ještě podívat krátce na dopravu. Po 20. hodině už je provoz většinou mírný, bezproblémový. Pouze na magistrále se ještě zdržíte kvůli dopravnímu omezení. Takže pokud jedete od jihu na sever, tak je zdržení z Nuselského mostu do Legerovy ulice a následně potom ještě mezi Florencí a omezením na Hlávkovém mostě. V obou případech naberete už jenom pár minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Sienna Spiro, Elizabeth, a společně Martin Garrix a Ed Sheeran. A kromě muziky tady bude už za pár okamžiků pozvánka do kina. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer. I've been

0: Tak to byl Eric Clapton a jeho Tears in Heaven. V roce 1956 proběhlo v Maďarsku krvavé povstání proti komunistickému režimu a právě po této brutální události v atmosféře strachu se odehrává historické drama Budapešť 1957. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Píše se rok 1957. Budapešti se stále nese atmosféra strachu po loňském krvavě potlačeném povstání. Obyvatele sužují tvrdé politické represe. A právě v takové atmosféře se odehrává příběh mladého židovského chlapce Andora.
2: Kdo je Jesus Ember? Vědějí šmerož.
1: Andorovi se obrací svět vzhůru nohama. Do jeho života nečekaně vstoupí muž, který tvrdí, že se právě vrátil ze sovětského gulagu a je jeho pravým otcem. Setkání vyvolává hluboké pochybnosti o rodinné minulosti a identitě.
3: Mi tudjátok, ez a különleges napon szovjet felszabadítóinkkal és testvéreinkkel együtt ünnepeljük.
1: Snímek natočil maďarský režisér László Nemes, který získal Oscara za drama Saulův syn. Budapešť 1957 je mrazivou studií rozpadu jedné rodiny i celé společnosti. Přibližuje ztrátu svobody v soukolí východoevropských dějin. Snímek měl premiéru hlavní soutěži na filmovém festivalu v Benátkách. Získal nominaci na hlavní cenu Zlatý lev a zároveň se stal maďarským kandidátem na Oscara.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
6: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je půl deváté večer, už za zhruba 35 minut tady bude po zprávách po 9. hodině nebo po 21. chcete-li náš pravidelný čtvrteční hudební speciál Praha žije. A na kterou živou nahrávku tentokrát dojde, tak těšit se můžete na Depešáky. Depeche Mode z Berlína 13 let zpátky, tedy rok 2013, kdy se svým turné zastavili i v Praze a právě o pár dnů nebo týdnů později byli v Berlíně. Takže nahrávka, která vlastně kopíruje i ten pražský koncert. Pokud jste třeba byli v Edenu tehdy před 13 lety, tak si rádi zaspomínáte. Takže po 21. hodině po zprávách Praha žije a Depešáci.

0: A teď už čtvrtá část dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68, která připomíná osudy i hrdinství lidí, které srpnová zpravodajská štafeta regionálních studií osudově poznamenala. Po okupaci následovala nucená emigrace nebo okamžitý vyhazov z rádia. Dozvíte se ale také o odvaze jedné nenápadné dámy, která v obyčejné síťovce a s pomocí jednoho lékaře zachraňovala unikátní záznamy celého okupačního vysílání. Jde o vyprávění o ceně, kterou mnozí za věrnost rozhlasu museli zaplatit.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. 5 dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace Československa z roku 1968 přinesla oběti na životech Čechoslováků.
4: Dnes ráno zemřela jejich maminka.
3: Dramatické chvíle v rozhlasových studiích po celé republice od střelby na Vinohradské.
5: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba Vinohradské studií.
3: Přes zpravodajskou štafetu regionálních studií Československého rozhlasu.
4: Než připojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev. Paní Chotová, roky ceny 641/2, volá rodiny Langrovu, Čelákovice, Marksovi domy a Kadlecovu, Praha Michle, Pelhřimovská 6.
3: Celé vysílání se uchovalo v několika kopiích. Jedna kopie pásků se našla nedaleko Verichovy vily u Velhartic, druhá zakopaná pod zemí v Hradci Králové a třetí v archivu státní tajné bezpečnosti, pokračuje Karel Sedláček.
6: Existují záběry, kde to praská, jak to natáčeli někde na služebně STB na Sonet Duo. Tak tam je třeba napsáno Hlas Sedláček, nebo když to bylo z Prahy, Konečná z Ostravy, Hana Procházková, a on se jmenoval Miroslav Neoveský. Byli nadovolené někde v Beskydech, takže se přihlásili a hlásili z toho ostravského studia.
3: Oba poté emigrovali do Německa a hlasatel zpravodajské štafety regionálních studií Československého rozhlasu Neoveský se následně stal hlasem na Svobodné Evropě, kde se představoval jako Karel Procházka.
7: Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj.
3: Do rozhlasové štafety se z libereckého tajného studia hlásili také herec Jan Tříska a budoucí pan prezident Václav Havel.
8: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc.
9: Vážení přátelé, v brzké době se možná objeví ve vašem okolí další, drobnější, krajští, okresní a místní kolaboranti. Budou říkat, že musíme být realističtí, že když oni nepřevezmou funkce, převezmou je horší lidé z řad okupantů. Zahrňte svým opovržením.
8: Rozhněvané zamyšlení spisovatele Václava Havla.
3: Většina účastníků rozhlasové štafety následně opustila Československý rozhlas. Někteří také republiku a měli tučnou složku u státní bezpečnosti. Ale jedna dáma, díky které máme kompletní záznam rozhlasové zpravodajské štafety krajských studií STB, unikla. Vedoucí fonotéky Boženka Hurtová.
6: Ta zařídila, že se veškeré vysílání rozhlasu začalo natáčet na pomalu běžný magnetofon. A vždycky, když jeden pás se natočil, ten natočený Boženka dala do krabice od bod, dala to do seďovky a šla se projít do nedaleké nemocnice, kde měla jednoho známého lékaře. A toho vždycky poprosila, zda by tam ve své skřínce na šaty nenechal krabici od bod. Tam přibylo asi 30 krabic.
10: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
4: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
11: Zdravíme rádio Chomutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
12: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: posledných bouřkách zůstává bez elektřiny asi 4,5 tisíce domácností. Řecko zvažuje vojenská opatření kvůli možným iránským útokům v Evropě. Španělský tenista Alcázar bude po zranění zápěstí obhajovat titul na Grand Slamu US Open v New Yorku. A v Praze v noci čekáme oblačno až zataženo, odníle s přeháňkami a nejnižší teploty 18 až 16 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Většinu Moravy a Slezska dnes večer a v noci zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od 1 hodiny v noci a týká se Jihomoravského, Zlínského a části Moravskoslezského a Olmouckého kraje, říká meteoroložka Petra Sýkorová.
2: Čekáme tam přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm. Při těch přívalových srážkách, pokud se to trefí do zastaveného území nebo právě nějakých nevhodně postavených podchodů, tak hrozí zatopení.
0: Další výstraha před velmi silnými bouřkami je vyhlášená na zítřejší večer a noc. Platí pro většinu Čech a Vysočinu. A první silné bouřky se jižní Moravou přehnaly už během odpoledne. Kvůli nim jsou bez elektřiny 4,5 tisíce domácností. Informoval o tom dodavatel energie E.ON. Nejzasaženější je oblast Hodonínska, Břeclavska a Kyjovska. Výpadky způsobily popadané stromy a větve. Stanice pražského metra A Flora bude uzavřena oproti předpokladům o 3 měsíce déle. Cestujícím bude zpřístupněna až koncem února příštího roku. Původně přitom dopravní podnik počítal, že to bude letos v prosinci. Důvodem jsou další nutné práce na stropní desce stanice. Česká ekonomika letos podle ministerstva financí poroste o 1,9%. Je to o 0,2% bodu míň, než očekávalo v dubnu. Podle rezortu je to hlavně kvůli nejistému vývoji konfliktu na Blízkém východě. Ministerstvo ale snížilo výhled inflace. Letos by měla být za celý rok 2,2%. Prohloubit by se měl taky podle ministerstva schodek veřejných rozpočtů, a to na 2,7% HDP. Šéfka státní kasy Alena Schillerová z hnutí ANO říká, že vláda dodrží letošní schodek 310 miliard. Pro příští rok podle ní vzroste. Neřekla, ale o kolik.
3: Na tom čísle pracují ministerští úředníci. Rozmezí, vám řeknu, po 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026.
0: Řecko zvažuje opatření kvůli možným iránským útokům na americké základny v Evropě. Napsal to deník Tovima s odkazem na zdroje z ministerstva obrany. Možným cílem úderů by se mohla stát například námořní základna Suda na Krétě, kde v posledních měsících kotvily americké lodě později nasazené na Blízkém východě. Řecké území je v doletu některých iránských balistických raket. Deník Financial Times s odvoláním na dva nejmenované iránské režimní zdroje ve středu napsal, že Teherán zvažuje údery na základny v Evropě, které využívá americká armáda, pokud USA zajdou příliš daleko. Španělský tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Na kurtech chybí vítěz celkem 7 Grand Slamu od poloviny dubna, poté co před více než 4 měsíci odstoupil z turné v Barceloně. Návrat oznámil 23-letý Alcaraz na Instagramu. Soutěže ve dvouhře na US Open začnou 30. srpna. Pátek čekáme v Praze oblačno až polojasno, ojediněle s možností přehánky. Později místy bouřky, které mohou být až velmi silné. A nejvyšší teploty se dostanou během dne na 26 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha žije. Praha žije. Vítejte u dalšího záznamu koncertu na Rádiu Praha. Dnes večer s námi budou Depeche Mode a show v rámci šňůry Delta Machine Tour v Berlíně. Tour se odehrálo v letech 2013-2014. Nahrávka se pořizovala v německém hlavním městě během dvou koncertů 25. a 27. listopadu 2013. Toto turné mělo dvě zastávky i v Praze. V červenci 2013 ve vyprodaném Edenu pro víc jak 33 tisíc fandů a pak 10. února 2014 v O2 aréně. nabité do posledního místa. Depešáci k nám jezdí pravidelně a rádi. Už od legendárního koncertu v roce 1988, který vznikl jaksi nedopatřením, ale od té chvíle vztah český fanoušek Depeche Mode je něco naprosto jedinečného a nerozdělitelného. Každé tour od té doby směřovalo i k nám a to zatím poslední Memento Mori bude mít jistě další pokračování, což není asi jen mé zbožné přání. Co nabídlo Delta Machine Tour? Samozřejmě tracky z tehdy aktuální desky plus to nejlepší z celé kariéry. A bylo to jako obvykle něco. Dejte si s námi dva čtvrtky po sobě, celé v černém z Depeche Mode a Delta Machine Tour z Berlína.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Žije.

0: Rádio Praha žije.
1: Depeche Mode, live in Berlin.

0: Rádio Praha žije.
1: Depeche Mode, live in Berlin.

0: Mac a Tango in the Night. ABBA nebo Fleetwood Mac. Na Facebooku Radio Praha hlasujte pro vinyl na pondělní večer.
1: Je 22 hodin.
2: Ministryně financí dokončila kolo jednání ohledně resortních rozpočtů. Cílem ruského útoku se stalo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk zemřel. Tenistka Sára Bejlek porazila Sabalenkovou a je ve čtvrtfinále turnaje v Cincinnati. V noci čekáme v Praze oblačno až zataženo, ojedněle s přeháňkami anebo deštěm. Nejnižší teploty 18 až 16 stupňů. Zprávy a Štěpánka Martanová.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO má za sebou jednání s vládními kolegy nad rozpočty jejich rezortů. Po jednáních nechtěla upřesnit, jaký schodek státního rozpočtu na příští rok plánuje. Zopakovala, že bude pod 400 miliard korun. S některými ministry dnes podruhé mluvila o nedořešených položkách.
4: Nad rozpočty některých ministerstev ale dál visí otazník. Například u rezortu školství, zemědělství, dopravy, peněz pro sport nebo ministerstvo vnitra.
5: Zůstaly otevřené ty dvě oblasti, a to je oblast investic a oblast provozu. Proto ještě není a nehovořím o těch číslech.
4: Říká ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO. Ministryně financí teď chce co nejdřív vyřešit otazníky u jednotlivých rezortů.
6: Počítám, že o víkendu se sejdu s panem premiérem. Bezesporu budou některé věci k rozhodnutí na vládě. Ještě prostě musíme i s panem premiérem říct.
4: Do konce srpna musí Alena Schillerová předložit návrh rozpočtu vládě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Pražský magistrát dnes dokončil registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v říjnových komunálních volbách do městského zastupitelstva. Zaregistroval kandidátky všech 24 stran a uskupení, které podali přihlášku. V obecních volbách kandidovalo naposledy 22 subjektů. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Zároveň se budou konat volby do zastupitelstev městských částí a ve třech obvodech do senátu. Na Přerovsku se v noci zřítila větrná elektrárna. Policie pád vyšetřuje a podle prvotních informací byl důvodem silný vítr v kombinaci s poškozením, které neumožnilo sklopit lopatky větrníku. Předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček Českému rozhlasu řekl, že větrník do Česka v roce 2005 dorazil už jako 10 let používaný. K pádu tak mohlo přispět i další poškození. A to i přesto, že elektrárny musí pravidelně procházet kontrolami a revizemi.
7: Každého půl roku probíhá větší důkladná kontrola, každý měsíc probíhá základní kontrola, jednou za rok ta jako větší výroční roční kontrola a jednou po 5 letech je prostě nějaká další významná.
2: Jednatel společnosti Vapol, která větrníky v lokalitě provozuje, nechtěl pád elektrárny komentovat. Rusko zasáhlo obchodní centrum v ukrajinském Kyjevě. Jeden člověk je mrtvý a další dva jsou zranění. Informoval o tom na síti Telegram starosta metropole Vitalij Kličko. Na místě podle něj kvůli dopadu dronu vypukl požár a zasahují tam záchranné složky. Kličko zároveň informoval, že poprvé za několik měsíců se stal terčem úderu také objekt kritické infrastruktury. Obyvatel některých částí města se mohou týkat přerušení dodávek teplé vody. Český tenis přece jen bude mít zastoupení ve čtvrtfinále podniku v americkém Cincinnati. Jako Benčík, Linda Nosková a Marie Bousková sice vypadly, ale postup a dokonce přes světovou jedničku vydřela v zámoří Sára Bejlek. Bělorusku Sabalenkovou porazila za 2 hodiny po setech 7-6, 6-4 a pak Bejlek říkala.
8: Úplně jsem ztratila slova v tenhle moment. Cítím se výborně, jsem stále doufala a věřila, že se to může každým momentem zlomit a zlomila se to, takže mám neskutečnou radost.
2: Večer bude v Praze oblačno až zataženo, ojedněle s přeháňkami nebo deštěm. Nejnižší teploty 18 až 16 stupňů. V pátek pak čekáme oblačno až polojasno, ojedněle s možností přehánky. Později místy bouřky, které mohou být až velmi silné. A nejvyšší teploty budou v pátek během dne 26 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

Víte, kde v Praze najdete nejstarší dopravní značku, která vlastně značku vůbec nepřipomíná? Tak to se musíte vydat na Národní třídu, konkrétně k pasáži Platýs. Na fasádě domu je tu dodnes umístěná malá plastika Sovy. Ta v historii signalizovala, jestli je ve dvoře další místo pro kočáry a vozy. Ovládala se táhlem. Když bylo ve dvoře volno, Sova seděla na bydýlku

0: nás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodil se v Plzni, vystudoval JAMU a už od roku 2006 je členem souboru Pražského Davidského divadla. Doma je také před televizní i filmovou kamerou a za rozhlasovým mikrofonem. Je držitelem ceny Thálie i Českého lva. Hostem pořadu Až na dřeň bude Václav Neužil. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Herec Václav Neužil je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jaké jste měl Velikonoce?
2: Hezký. Tak já jsem to strávil na vesnici v jižních Čechách, takže po nějaký době jsem se zase vrátil na vesnici, odkud vlastně pocházím já, a užil jsem si vyloženě to rachtání, jak my říkáme tam na plzeňsku rachtání, někde řechtání a koledování s pomláskama, tak jsem si to užil naplno tam, protože tam skupinka dětí opravdu to tam dodržuje a celá ta vesnice tím více méně žije a je to zvyk, který jsem pochopil, mluvíme o Komařicích u Českých Budějovic. Je to zvyk, který tam není vůbec mrtvý, a naopak na to vlastně dbají, aby přežil. Takže krásně byl jsem.
1: Na té vesnici to má úplně jiné grády, než třeba v tom velkém městě. To,
2: jo.
1: To asi určitě. Vy navíc k té přírodě máte dost pevný vztah podle toho, co jsem četla, poslouchala.
2: Mám. Zároveň si myslím, jako namítnu, kdo nemá. No. Přemýšlím, jestli někdo nemá vztah k přírodě, jo.
1: No měla jsem tady, tuším, že to byl Jan Jiráň, který říkal, že je takovéto městské stvoření,
2: jo.
1: dítě, a když takže, vyrazí kousek za Prahu, tak je nejistý, takže
2: tak
1: jsou i taková stvoření.
2: Jo, to já nejsem.
1: Vy tam naopak užíváte.
2: Já to potřebuju, no, já mám pocit, že když člověk je prostě sám v lese nebo kdekoliv obklopen nejenom lidma, nebo vlastně úplně sám, tak ta nějaká, ta nekonečnost toho plynutí, toho času v té přírodě je tak ultimativní, že vás to chtě nechtě zasáhne. Myslím to tak, že se člověk spíš uklidní a je sám se sebou, co nejvíc může být.
1: Najednou neřeší ten formul.
2: Je sám se sebou. No. Takže to já si úplně totálně užívám, vlastně to potřebuju.
1: Máte nějaké své místo, kam cíleně chodíte, anebo je vám to úplně jedno? Prostě vyrazíte ven, kamkoliv a ono to přijde.
2: Snažím se objevovat nová místa, protože jsem ten typ, že mě vždycky je trošku líto, což je trošku zbytečný, ale mám v sobě ten typ stresu, že si říkám, sakra, já jsem nebyl ještě tam a tam, i třeba v rámci Čech, myslím, v rámci výletu za Prahu. Ale zároveň se vracím někam, když se bavíme o tom, že člověk vyjede rychle z Prahy, tak třeba mám rád směr Černošice, Dobřichovice, Radotín,
1: tam
2: okolo Berounky, tak tam to mám rád. A máme tam vlastně svoje místa. A tak tohle bych zmínil asi.
1: Žádné jako, rodinné sídlo typu chatička.
2: Ne, to nemáme.
1: Byste jezdili pravidelně.
2: Nemáme.
1: Měli třeba včely, protože teď jsem někde četla, že váš dědeček měl včely.
2: Nemám, no, my nemáme žádnou chalupu, takže nemáme místo svoje, ale jezdíme jako na místa v přírodě, které se opakovaně jako stávají naším nějakým způsobem místem, kde dobíjíme baterky, no, nebo jak to říct.
1: V kinech teď aktuálně běží film Poberta, ve kterém jste si zahrál. Prožíváte to po těch letech ještě vůbec nějak, že běží nějaká nová věc, které jste se účastnil, nebo už ani ne?
2: Prožívám to. A jsem rád, že to prožívám, protože je to víceméně signál pro mě, že mi na tom stále záleží. A zrovna Pobertu prožívám v tom dobrým slova smyslu, že mi záleží na tom, jaký to bude mít ohlasy a aby to viděli lidi, co si o tom myslí, třeba lidi, na kterých mi záleží nebo jejichž názoru si vážím, tak zrovna Poberta patří mezi tyhle ty věci, kde jsem opravdu rád, byl jsem rád a jsem rád, že jsem byl součástí toho, že mě Ondra Hudeček, což je režisér a vlastně autor scénáře, pozval do toho a obsadil. Jsem vůbec rád, že jsem ho poznal, protože to je pro mě jako zásadní setkání, inspirativní. A kdyby člověk to neprožíval, tak si myslím, že víte, to herectví je většinou u herců to vzniká tak, nebo u budoucích herců to vzniká tak, že máte sen být hercem, že jo? Že chcete, je to váš nějaký sen, když je vám 15, 16, 17 nebo ještě mladší, pak teda děláte ty přijímačky, pak se zadaří a vy se dostanete, jste přijata, tak jste strašně z toho rozechvělá a úplně to totálně prožíváte, máte euforii. Ta euforie se samozřejmě trošku opotřebuje, narážíte na nějaký prostě všednodennosti toho povolání, taky vás to může nebavit, nebo můžete mít různé etapy v té kariéře, kdy se cítíte prostě nějakým způsobem prázdná, nebo možná syndrom vyhoření, to je možná až silný slovo, ale po 40 může k tomu dojít. Takže já dělám všechno pro to, abych to herectví měl furt, aby to pro mě bylo nějakým způsobem opravdu nabíječ, aby to byla věc smysluplná a aby to bylo něco, co mě zvedá z nějaký letargie nebo z nějakého stereotypu, protože mám to štěstí, že dělám to, co mě baví a to, co jsem si vysnil, tak si myslím, že ono je lehký zabřednout do toho, že už vám to vlastně jedno. A já se snažím, no taky mám štěstí, jo. Není to jenom to, že člověk to taky jako hodněkrát neovlivní jako herec, protože jste závislá na nabídkách, ale já mám to štěstí, že mám ty nabídky zajímavý, takže prožívám to, no.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Může se vlastně z herectví stát jakoby rutina? Že člověk jde do toho divadla, tam si to odehraje, pak jde domů, naleje si skleničku a druhý den zase a zase?
2: To dobře navazujete na to, o čem vlastně jste teď se povídal. Jo, může, no. A do jistý míry se stává, ale je dobrý, aby to nebyla jenom rutina, no. Určitě nemůžete každý večer asi cítit absolutní napojení na publikum, absolutní euforii z představení. Taky se ne každý večer povede vám představení, nejste ve formě, že jo. Někdy tomu dáte méně, než byste měla a tak dále. Takže to se může stát, ale říkám, já si fakt hlídám a řeknu i jak, snažím se někdy, když si uvědomím, že jsem dlouho v této rutině, proto se to děje, máte rodinu, máte děti, řešíte spoustu praktických věcí, večer divadlo, nestíháte a tak dále, jste unavená, všechny tyhle ty si, jako, že hrajou roli, tyhle ty okolnosti, tak já, když najednou zjistím, že jsem dlouho v takovéhle rutině, protože s tím bojuje každý herec určitě, že jedete jako prostě tak ne napůl, ale jako na tu rutinní prostě víte jak, stačí to, ono to stačí samozřejmě, tak se vždycky zkusím napojit na to svý mladší já, když jsem byl před tou vejškou nebo na vejšce, jak jsem tím žil, co to pro mě znamenalo, proč jsem to chtěl dělat vlastně, ten důvod, proč jsem to, jako vůbec mi to napadlo, že jo, že bych chtěl být hercem, tak se na to snažím jako vzpomenout přes nějaký, jako ne přes hlavu, jako přes nějaký pocity a to mě pomáhá.
1: No tak pojďme na to vaše mladší já, tak proč to vaše mladší já chtělo hrát? Mohlo za to dědeček, který byl hercem, nebo jak se to v tom vašem mladším já vzalo?
2: No jo, to nevím, jestli to mohl děda. Ano, máte pravdu, můj děda byl herec a já jsem to nějak neprožíval, on zemřel, když nebylo 10, měl jsem k němu velký vztah a krásný, my jsme bydleli v dvougeneračním domě, takže já jsem bydlel s ním vlastně, takže já jsem byl celý dětství u mě, jako, protože byl, my jsme byli v patře, on byl dole s babičkou a já jsem to neprožíval nějak, on malý děti, podle mě je jim jedno, co dělá.
1: To berou tak automaticky, je to hlavně dědeček.
2: Jestli je to pekař nebo herec nebo opravář výtahů, si myslím, že v tu chvíli je jim to jedno, záleží na tom vztahu. Takže jestli tam je nějak genová výbava, tak to možná, že ano.
1: Díval jste se potom zpětně třeba na ty jeho role, jak to. On taky mimochodem hrál spoustu kriminalistů, stejně jako vy.
2: Pravda. A jednou jsem byl na něm v divadle na Vojně a mír v plzeňském divadle J.K. Tyla v 80. letech, bavíme se opravdu dávno to bylo. Mm-hmm. Tak to si jemně pamatuju. Ale to mladší já, proč jsem chtěl být hercem? Mm-hmm. No, já jsem najednou nějak si uvědomil, mě bavilo se předvádět, určitě do jistý míry ta exibice, ta radost z exibice, nebo radost, že se vám někdo směje, víceméně to vždycky bylo, v tom věku to bylo, ta reakce byla, že někoho rozesměje, tedy jdeme tomu. Tak ta mě bavila, měl jsem kamaráda Jakuba Síkla, s kterým jsem založil kapelu, pak jsme měli amatérský divadlo a vlastně holky na nás chodili a spolužáci, který to zajímalo a byli, najednou mě se líbila ta pozornost, ale nemyslím to v tom povrchním slova smyslu, líbilo se mi, že to, co my si vytváříme pro nás, někoho dokáže zaujmout i venku, že vlastně spolu sdílíte tu svoji energii na tom jevišti s někým, kdo se na to dívá, děláte jim, vlastně tím zaujmete. A tam jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, že vlastně to, co mám v sobě a dávám to nějak ven, že to může někoho zaujmout a můžu tím způsobit, bavím se o divadle teda, na ten daný večer nějakou energii, která je společná, že lidi spojuje a spolu prožívají jednu věc, teda to představení v tu chvíli. Tak mě to strašně, absolutně mi to pohltilo a říkal jsem si, já vlastně nevím, jak bych tady chtěl trávit jinak čas, jako v dospělosti. A protože ten život vás musí bavit, jinak já jsem se bál jistého promarnění toho života, že bych nevěděl, co se sebou asi. Což by se třeba asi nestalo, ale to vzpomínám si na to mladší já, jo. Pak jsem viděl představení od Jana Pitinského Divadelník v divadle Na zábradlí, kde exceloval Martin Huba, bavíme se třeba o roku 99, a tam jsem viděl úplně jako hereckýho mistra v akci ještě nablíž a říkal jsem si, ty bláho, tak jestli i tohle je možný, tak to bych chtěl někdy zažívat, no, takovouhle energii a tím trávit čas vlastně a tím za to brát peníze. A věděl jsem, že v sobě mám nějaký vnitřní svět, který vlastně se nebojím dávat ven a ukazovat ho. A to je to hlavní, jako vy vlastně jako herečka, herec ukazujete svůj vnitřní svět, že jo. Je to křehký povolání svým způsobem. Zároveň je tam ta exibice, ono to jako jde trošku do kontrastu, ale je to spojená nádoba. Vy se vlastně odhalujete, schováváte trošku za tu postavu, ale odhalujete sebe. Zároveň musíte mít v sobě teda tu vlastnost, že vám nevadí, že se na vás dívá.
1: Musíte se trošku taky chránit, abyste se jako neodhalili možná až
2: to určitě
1: moc.
2: Jo, no. A tato věc se samozřejmě stane postupem času rutinní a je třeba nebo není třeba, já proti tomu se snažím jako bojovat sám se sebou, vymezovat, protože to je úplně logický, že to je rutinní, ale i u jiných zaměstnání všechno může být rutinní, nebo je, se stane rutinní, že člověk, jak jsme se o tom bavili, no. Já mám fakt štěstí, že se dostávám mezi lidi, kteří jsou inspirativní a kteří mě vždycky jako posílají ještě vejš, nakopnou mě v sobě něco zažehnout, hledat a tak dále. A to je taky zásadní, protože když zůstáváte třeba v jednom, dejme tomu v jednom kolektivu dlouho, tak se vlastně
1: se moc znáte.
2: Jo, a spolu, jo. Jako spolu vytváříte tu rutinu a já mám v ní dobře, tak to taky není zdravý, že jo.
3: Ižel, třikrát první. Calvin Harris Jazzy, nejlepší novinka a dvojka. Damiano David, třetí. A 12 dalších top hitů. To je chart Rádia Praha. Hlasujte do čtvrteční půlnoci.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: Další kolo zase v neděli po

0: na dřeně.
1: Až na dřeně herec Václav Neužil. Vy jste před chvílí mluvil o tom napojení toho herce s tím divákem, o té energii, o tom jiskření, které tam je během toho představení. To je ale něco, co třeba u filmu není. Umíte si to něčím třeba nahradit, když vlastně sebe dáváte jenom do toho oka té kamery? Hrajete pro ten štáb, pro toho režiséra, nebo se do sebe opravdu jen tak ponoříte a řeknete to té kameře?
2: To je dobrá otázka. Mm. Je to furt herectví, ale zároveň...
1: Je to úplně jiné herectví.
2: Je to zároveň, má to jiný okolnosti, jiný podmínky, že jo? Ano, jiný prostředí, bych řekl. To máte pravdu. Je třeba říct, že to divadlo vás natáhne tím kouzlem toho okamžiku, že jo? Je, a taky tak, klidně tady teď řeknu na rovinu. Já jsem poslední roky, tak třeba 3 roky, strávil hlavně spíš, že jsem měl vyžití před kamerou a zajímavý role a vlastně příležitosti jsem dostala před kamerou víc než na jevišti. Takže teď jsem se víc jako realizoval před tou kamerou a nevím, jak to... Nechybí mi tam ty lidi, protože tam je nečekáte, tam nejsou, víte to. Mě vždycky možná, bych to řekl fakt upřímně, vzrušoval víc film než divadlo. Jako fanouška třeba jenom, nebo prostě jako médium, jako nějaká umělecká forma, která slouží přenosu nějakého zážitku, mě vždycky pro mě byl jako, nebo je vlastně film úplně na nejvyšší příčce, protože mě to vzrušuje, prostě nevím, nedokážu říct proč, když jsem už byl jako v pubertě, tak jsem se díval na filmový klub na ČT2, si pamatuju, že běželi, já nevím, francouzská vlna, ať to byl Jean-Luc Godard, François Truffaut, česká nová vlna z 60. let a veškerá vlastně poválečná kinematografie, Bergman, Antonioni, Fellini, Saura a tak dále, pak Bertrand Blier a já jsem tím absolutně žil a měl jsem z toho obrovský zážitky a vlastně do divadla jsem vůbec nechodil. Já jsem byl poprvé, je to strašné, ale je to pravda, já jsem byl poprvé v divadle jako opravdu na tom divadelníkovi, což mě bylo 18 let třeba nebo kolik. Tolik mě to nezrušovalo, to divadlo. Zároveň, když jsem ho pak dělal, tak to jo, to je něco jiného, ale jako fanouška ne. Takže jsem jako, mně se splnil sen, že si můžu realizovat před kamerou a to herectví před kamerou, tam je menší stylizace, menší vlastně formální záležitost než u divadla, kde to má jasný pravidla, je to víc jako hra, míň se to podobá realitě, zhasne se, vypnou se mobily, jeviště, hlediště, je to jaká domluvená vlastně rituální věc. Ten film se víc podobá životu, že jo? Ne každej, ale jako dejme tomu, že jo, víc se podobá životu. Takže ten ponor do tohohle přes tu kameru je taky jako úžasný, no. Tam většinou máte to publikum, nebo to proč, to s kým tam jako cítí, jste, ano, ponoříte se sama do sebe, ale když se zadaří, tak tam máte takový, já mám takovou zkušenost, trouhelník, jako režisér, kameraman a vy a samozřejmě spoluhráči, to je zásadní věc, ale jako my herci a oni tyhle ty dvě složky, když se povede taková, vytvořit si takový intimní jako svět, tak se cítíte bezpečně a užíváte si opravdu tu tvorbu v tom filmu. No.
1: Vy jste pověstný opravdu pečlivou přípravou na ty role, když jste se chystal na Smetanu, tak jste běhal se sluchátky po lese, poslouchal Mou vlast.
2: Chodil.
1: Tak to jsem předběhla, to, co jsem chtěla říct dál, protože když jste se chystal na Zátop,
2: tak jsem běhal po lese.
1: Běhal, ano. Ale teď mi pověste, když se takhle, a oni to byly opravdu třeba roky té přípravy, když jste se na to chystal a teď to odehrajete, pustíte to ze sebe ven. A teď veškeré to snažení je u konce. Tak přijde radost, euforie nebo takový ten pocit jako a teď co? To už je konec? Jako co
2: jako
1: se ve vás...
2: Prázdno třeba?
1: No, přesně tak, jako co se ve vás děje, když se strašně moc soustředíte na jednu věc a ona najednou skončí.
2: Necítím prázdno, ani smutek, nebo jak to nazvat. Většinou ta euforie přichází, když už točíte. Přitom.
1: Jakože se to děje.
2: Ano, přitom. Při těch natáčecích dnech, takže to se točí měsíc, něco, 2, 3, 4. Takže přitom vlastně jedna věc je příprava, že jo, a druhá věc je to natáčení a pak už jako herec do toho nezasahujete, pak už je postprodukce, což je střih, hudba a už neděláte nic, že jo. Takže přichází euforie, že se to děje, protože vy jako, já nevím, jak to, k čemu to mám přirovnat, no. Nevím, jako když se chystáte asi, já nejsem jako nějaký extrémní horal, jo. Když se asi chystáte na Mount Everest nebo na nějaký výstup ve velehorách, tak máte asi nějaký trénink a pak se to děje, tak prožíváte to v tu chvíli. A když to máte za sebou, tak máte pocit jako nějaký úlevy, nebo ne úlevy, to ne. Nevím, co říct, jak to... Ta euforie přichází při tom, no, si myslím, i při tom výstupu, při tom natáčení, no a potom je to hotový a já to... Už pouštím prostě jenom, protože mě to bavilo v tu chvíli, A je to za váma, no. Necítím tam prázdno ani jako stesk, ani spíš, kdybych cítil, že jsem se nedokázal dostat tam, nebo že jsem to tak nechyt tu roli tak, jak jsem chtěl, nedokázal se dostat tam, kam jsme směřovali třeba s režisérem, tak to by mě mrzelo a tam bych cítil jako hořkou pachuť. A to víte už během toho natáčení. Mm-hmm.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Já mám pořád v paměti jednu scénu ze série Dubbing Street, kde ta vaše postava chodí po nějakém parku a pořád si vlastně přeříkává nějaké ty dialogy a pořád je tak jako zanořená a vlastně možná trošku neumí vynořit se. Tak se ptám, jak vlastně těžké nebo lehké je se chystat na tu roli, ale zároveň jako být tím partnerem, tátou a jako normálně fungovat. Jak se to dělá, jak se zanoříte, pak zase vynoříte?
2: Často tuhle otázku dostávám a zároveň na ní nemám často odpovědět. Já jsem si dlouho myslel, odpovídám většinou takhle, že se nic neděje jako se mnou, že se nikam nevynořuju ani nezanořuju, že to prostě dělám, protože jako primárně herec, jako pro nás je to zábava. Nás to strašně baví, že jo, to dělat. Jako hrát si na někoho jiného, když to jedno jako zjednoduším. Je to strašná zábava. Takže my nevnímáme, že se někam noříme nebo nenoříme. Nebo já tam jsem to nevnímal. Pak jsem na to byl upozorněn doma, že trošku jako jsem jiný. Jako, prosím tě, to není pravda, děťa, jako ježišma, děťa to hra. Což je pravda, že to je hra. Ale tak jsem to pak přijal, že no a začal jsem s tím pracovat ve smyslu, že jsem si jenom striktně jsem si prostě řekl, jako končí ten pracovní den a seš zpátky a pak se tam zase, když víš kam, tak se tam zase jako do toho vlezeš druhý den ráno. No, já žádnou techniku nemám, ale vy většinou v sobě jakoby umocníte nebo rozezníte nějakou strunu, na kterou jako nějakou charakterovou jako věc nebo nějaký temperament, který ta postava má, tak to v sobě vlastně máte tak zažehnutý ty týdny, ty měsíce, co jí točíte nebo zkoušíte, tak to je takový aktivní a stačí to jenom vypnout a prostě zase víte to o tom, tak to zase, když budete hrát jako rozjetou holku, který je všude plno, tak to víte, že to prostě druhý den jako musíte zase zapnout. Ale jste to furt vy, že jo, jakoby, nebo má, je to vaše výbava, kterou půjčíte.
1: Ale tam pořád postavě. Někde jako vnitru běží no, ten zátopek nebo ten smetana, pořád
2: jo,
1: to tam jako trošku je.
2: Jako trochu, jo. No.
1: Co se týká toho zátopka, tak vy jste hodně tenkrát mluvil o tom, že vás ta role posunula, proměnila. A chápu, že když člověk hraje tak velkou osobnost, jakou byl třeba Emil Zátopek nebo třeba už zmiňovaný Bedřich Smetana, tak to s ním třeba něco udělá. Ale mohou herce proměnit i menší postavy, nějaký prostě týpek odvedle, typu teď v Pobertovi nějaký ten člověk, menší osobnost zkrátka?
2: Určitě.
1: Stalo se vám to někdy?
2: Samozřejmě, protože to, že hrajete někoho, kdo existoval, jako což je příklad Emila Zátopka nebo Bedřicha Smetany, tak to se vám samozřejmě vůbec nemusí stát. Ani mně se to nemuselo stát, stalo se mi to, že máte spoustu kariér hereckých, obrovských, velkých kariér, když se fakt bavíme o nějakých jako legendách, který nehráli nikdy nikoho, jako kdo existoval, třeba. A stejně to posune, protože to je vaše osobní vklad do těch rolí, takže obyčejný člověk, říkejme, soused odvedle, může mít pro vás stejný význam, jako když byste hrála prostě Masaryka, protože to není menší role v tom smyslu, že neovlivnil tolik dějiny asi, protože to je, dejme tomu, neznámý člověk, vymyšlený, vyfabulovaný, ale to, co mu dáte a proč ho vlastně chcete dělat, ten jeho osobní příběh, tak vy, pokud tam jdete do hloubky a dáte tam něco ze sebe, tak ten váš osobní vklad je stejně, nebo u mě je úplně stejně vehementní a silný jako vklad do Emila Zátopka. A pak může docházet k tomu spoluzdílení s tím publikem, protože ten příběh toho souseda se někoho může dotknout úplně stejně, protože nějakým způsobem se ho dotknete, je to jeho jako struna těch diváků, že tomu rozumí. A vlastně přes emoce se na něj napojí stejně jako na Bedřicha Smetanu. No. Takže rozhodně ano.
1: Navíc, když hrajete člověka, kterého všichni jakoby známe, tak je to možná těžké v tom vlastně možná i přetlačit to očekávání těch diváků, že ho najednou ukážete jinak, z jiného pohledu, jako jiného chlapa.
2: Řeknu to, nechci, aby to znělo nepokorně, ale vy nesmíte na ty očekávání dbát. Protože pak vás to absolutně, vás to může zastavit prostě a nějakým způsobem paralyzovat a vy to vytočíte prostě, vytváříte svoji postavu a jako ze sebe a věříte, že se to někoho dotkne a někoho třeba taky ne, protože vy to postavíte na tom, co vás na tom člověku zajímá, na tom Zátopkovi, co vás na něm vzrušuje. Protože kdyby mi na něm nezajímalo nic, nebo kdybych nenašel, co konkrétně mě na něm zajímá, co konkrétně mě na něm zrušuje, tak ho nemůžu hrát.

0: Zátopka, přesně jak říkáte, každý k němu má trošku nějaký vztah, protože ho všichni znají a představu, tak třeba někomu tam něco chybělo, ale s tím já už nic neudělám. Moje interpretace je takováhle a tak to je.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Když jsme tady, tak u Zátopka jste četl korespondenci, poslouchal staré archivní třeba záznamy a oba jste vlastně představil jako chlapi, kteří nejenže byli těmi úžasnými a spoustu toho dokázali, ale taky byli citliví, slabí a vy jste to někdy sám říkal, že Emil i Bedřich nejspíš brečeli. Zkrátka byli to chlapi, kteří se za to jako nestyděli. Jak vy jste na tom s tím, že chlapi nebrečí, že ty emoce chlapům nepatří?
2: Tohle jsem řekl, to je pravda. Nemusí to být pravda samozřejmě, ale pro mě to bylo vodítko k těm postavám. Zkrátka, že jsou citliví a já jsem k tomu došel a myslím si to. Nemusí to být pravda. Já

0: To já si myslím, že jakákoliv lidská bytost bez ohledu na pohlaví má právo na jakýkoliv emoce, pokud teda neubližujete někomu. Takže každý člověk má právo na pláč. Hmm. A nevím, proč by neměl mít.
1: Vy máte 8letého syna. Jak si o tom s ním třeba povídáte? Generaci před námi se hodně říkalo, že chlapi nepláčou, že prostě musí být silný, všechno to přetlačit. Jo. A on ten tlak vevnitř je proto tak silný, že to někde jako vyhřezne. Hmm. Vedete ho k nějaké citlivosti a k tomu, že je to jako v pořádku, že najednou třeba brečí, že je mu smutno, že to není jenom doména holek, ale že ty kluci si můžou pobrečet.
0: My ho nemusíme vést, on je hypersenzitivní, takže my s tím spíš pracujeme. A moje žena je v tomhle ohledu velmi pozorná, empatická, takže já se spíš učím i vodní. A určitě ho vedeme k tomu, že je normální plakat a brečet a projevovat emoce. Zároveň já mu zase, on mi zrovna včera, nebo převčírem, když jsme u toho opravdu, řekl, tebe jsem ještě neviděl brečet, tati. A já jsem říkal, fakt jo, ne, ty fakt nebrečíš. Já jsem říkal, ale já brečím, já se občas jako nevím, kdy jsem plakal naposledy, ale asi jsem se někdy i ale jestli se to stane, tak to není tak velký pláč jako v dětství, víš, ale člověk třeba se tak jako dostane do takový jako zranitelnosti, ale asi jsem u toho sám Vinsku, takže jsem mu říkal, jo určitě, ne, ne, ty určitě nebrečíš, tebe jsem neviděl. Tak to jsme se tak jako trošku dohadovali. A Vincent, já jako malinko tam narážím já, že on právě vyrůstá v rodině, kde to, jak jste řekla, podáváme najevo, že to je normální a jako zadržovat emoce si myslím není dobře prostě. Je dobrý se s tím naučit pracovat, že jo. A já někdy, jako když se to dítě rozbrečí kvůli něčemu, co vám přijde nepodstatné a vy víte, že to je nepodstatné, ale v jeho světě to je úplně totální věc, tak mu říkám, ale ty jako nemusíš brečet, to se dá vyřešit tak, nebo nemusíš brečet, říkám, neříkám nebreč, říkám, nemusíš brečet, to se dá vyřešit jinak. A on, ale já přece můžu brečet, teď přece to je v pohodě, jste říkal, jo, jo, takže tam malinko já narážím, že já mu chci pomoct, já mu říkám, ale tahle situace tě strašně vyčerpá, když, když se takhle z toho složíš, protože ta situace se dá vyřešit strašně jednoduše jinak. Hmm. A on tam malinko narážíme a já, tak, no, tak to je takový ten přechod, že to
1: on
0: dítě,
1: pracovat,
0: to dítě si uvědomí, když já nevím co, teď nemám příklad, jo, ale tohle nestojí za pláč, protože se to dá vyřešit jenom, že se třeba zeptám a tak dále, no. Ale rozhodně, ano, vyrůstá v tom, že kluci nebrečí, u nás tato věta nepadá.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: na dřeň.
1: Už jsme říkali, jaké to je, když vlastně odehrajete tu roli. A jak dlouho potom trvá, než jste připravený na to se ponořit do nějaké další? Dáváte si cíleně nějakou přestávku, než přijde nějaký další, třeba úkol herecký?
2: Jo, dávám. Ono to je tak, že my žijeme často nepravidelný režim, herci, takže z 90% buď toho máte moc, anebo vám přijde, že toho máte málo. Tak jako najít tu harmonii, ten balanc v tom je takový věčný svár, a když toho mám hodně, tak ano, cíleně si nedávám po premiéře hned, někdy to nejde a někdy to prostě do toho jdete, protože nechcete přijít o nějakou roli a víte, že to jinak nejde, tak hold do toho jdete a je to náročný. A protože vím, že to je náročný, tak je, dávám si tam pauzy cíleně, no ano. Za prvý, abych měl chvíli nějaký volno, abych byl, že abych měl svůj čas, abych byl s rodinou a tak dále. A za druhý, že ta příprava té další věci zase potřebuje jako svůj čas, no. A já, kdybych do toho skočil rovnou, tak to prostě nebude dodělaný, no.
1: Jak už jsme říkali, tak v kinech je teď poberta. Co dalšího chystáte?
2: Já teď začnu zkoušet. Zrovna zítra máme první čtenou v Davidském divadle s režisérem Pavlem Šimákem. Budeme tam ve třech, tři kluci. Tak po dlouhý době zkouším v Davidském divadle, po třech letech. Byť se to nezdá, já jsem, jak jsem tady říkal trochu, že jsem spíš teď točil, tak jsem měl možnost i jako neskoušet, což mě přišlo vhod. A takže budu mít teď zkoušecí jaro až a v červnu premiéru. Pak budeme točit film Lajna, podle našeho seriálu Lajna hokejovýho, tak bude film, ten budeme točit v létě, tak na to se těším, protože tu postavu mám rád, Robina Guhu. A na minulý podzim jsme točili film s Davidem Ondříčkem, autorského film, a ten se teď stříhá, no už je tak asi dostříhaný plus minus, a bude mít premiéru teda na podzim letos. A na to se moc těším, tam jsme taky, je to taková parta lidí, kteří do toho hodně investovali a jsme v tom namočený, záleží nám na tom, tak taky jsem zvědavej, jak to dopadne, ještě jsem nic neviděl. Tak to mě čeká a možná budu točit ještě jeden film na podzim, který ještě se tak jako teprv tvoří, na scénáři se pracuje a není to úplně jistý.
1: Jak jste na tom s autorskými ambicemi? Teď jste zmínil spoustu věcí, kde budete hrát. Nemáte i třeba ve svém šuplíku nějaký vlastní scénář nebo něco, co byste vytvořil i jako autor?
2: Nemám a zároveň s tím někdy koketuju a přiznávám se, že nebo že bych chtěl udělat nějaký divadelní představení třeba, ale vždycky to jako zatím jako zhaslo u těch snů jenom. Že ten krok k té realizaci je u mě absolutně nulovej. Takže to jsem na sebe trošku jako ne naštvaný, ale jsem to tak přijal. Když to máte hodně, tak já na to jako nemám opravdu vnitřní čas a obdivuju lidi, kteří jsou hodně výkonnější než já v naší branži, znám několik jich, ale já na to opravdu, já jsem jako pak, já potřebuji jenom bejt a odpočívat, já nejsem workoholik. Já to nedokážu vlastně. Takže ty ambice autorský jsou takhle jako, někdy si říkám, že bych to měl, protože že bys ještě zahořel jako nějaký plamen, který jako furt mám vyplej a je to škoda. Tak uvidíme, no. Já jako hraju na bicí od covidu, jen tak sám pro sebe asi 5 let. A tam se realizuju sám pro sebe, ale uvolňuju tam to, co potřebuju a strašně mi to pomáhá. Tak to je takový můj autorský koutek, který nikdo nevidí zatím, no. Já bych totiž potřeboval oporu v tom, někoho jako do party, někoho jako k sobě, který by mě jako pomohl, trošku by mě jako i táhnul, jako. A to jsem zatím jako nenašel, tak uvidíme.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byl herec Václav Neužil. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně, ať vám všechno vyjde.
2: Moc děkuju za pozvání a přeju posluchačům hezký den.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku.
2: Severní energetická chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří.
3: Původně plánovala převést přibližně 1 miliardu korun.
4: Budeme bojovat za práva státu, řekl deníku N premiér Andrej Babiš.
5: Ministerstvo životního prostředí se skupinou Seven miliardáře Pavla Tykače obnovilo jednání, píše ČTK.
0: Hádka o miliardu, Pavel Tykač, Andrej Babiš, série schůzek a peníze pro lidi ze severu, kteří roky trpěli těžbou uhlí. Kolik jich dostanou a co má s celým tímhle případem společného plán na zestátnění ČEZu? Ptám se Zdislavy Pokorné, investigativní novinářky z Deníku N. Dnes je čtvrtek 20. srpna. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
6: Ahoj, moc díky za pozvání.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený se v úterý tento týden znovu sešel se zástupci společnosti Severní energetická, společnost Seven, miliardáře Pavla Tykače, aby společně řešili spor kolem peněz pro obce na severu Česka, které jsou postižené těžbou hnědého uhlí.
7: Vrátili jsme k jednacímu stolu společnost Seven. Společným cílem všech zúčastněných stran je, aby obce získaly finanční prostředky, pokud možno ještě v letošním roce.
0: Kdo na tom setkání byl? Víš o něm něco víc, k čemu ti účastníci dospěli?
6: Tak těch jednání se skupinou Seven bylo několik od dubna, kdy to teda ta současná vláda začala řešit. Nicméně ta poslední schůzka, která se odehrála v úterý, tak byla poměrně zvláštní. A zvláštní v tom, že to byla první z těch schůzek, kdy se zástupci Tykačovy skupiny setkal jenom ministr a měl tam vedle sebe Pavla Vlčka, šéfa kabinetu, ale nikdo jiný tam nebyl. Do té doby ty úředníci z Ministerstva životního prostředí tam byli přítomní a řešili se skupinou Seven různé věci, ale teď právě ministr Červený řekl, že s nima chce sedět jenom sám. Otázkou je, jestli se nebojí, jako, že by to někdo třeba mohl vykecat a tak dál, ale to, co se tam řešilo, tak byla cena pozemků, za které by vlastně stát mohl vykoupit Tykače. A je to fakt složitý, jo, protože řeší se tam poslední rok spor o tu miliardu, kterou stát chce po Tykačovi. Stát ty peníze chce z toho důvodu, že to byl právě stát a ta minulá vláda, která Tykačovi umožnila, aby uklidil ten lom, kde dvě dekády jeho skupina Seven těžila hnědé uhlí, tak aby to uklidil levnější formou.
0: Takže, aby to nechal na přírodě v podstatě z větší části, ne?
6: Ano. A tím, že mu otevřela tuhle cestu, tak mu řekla ty peníze, které se ale ušetří, tak si nemůžete nechat, ale vrátíte do toho regionu.
0: Které byly připravené na tu rekultivaci takzvanou vlastně té krajiny, aby se zahladily stopy po té těžbě.
6: Takže Tykačova skupina říká, ale to jsou naše peníze a tak dál. Ano, to jsou jejich peníze, které byly určené právě na tu klasickou rekultivaci a takhle. Ona by to nebyla miliarda, kdyby to měli uklízet tak, jak měli, ale bylo by to mnohem víc, bylo by to prostě víc jak 2 miliardy minimálně, protože by si museli pronajímat od státu pozemky, museli by tam navážet strašně moc hlíny a tak dál, takže by to byla fakt mnohem větší suma. Nicméně za to, že stát jim umožnil jít tou levnější variantou, takže to je výhodný extrémně pro Tykače, ale řekli, tak prostě dejte něco tomu regionu a o to se tady teď vede spor, kdy stát říká, ten základ je ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil Báňský úřad a to na jaře roku 2025. O té miliardy se musí odečíst daň a cena pozemků, které Tykač má částečně v tom lomu.
0: A cena těch pozemků se řešila právě na té aktuální schůzce.
6: A to se řešila na té aktuální schůzce, protože Tykačova skupina dlouhodobě říká, že ta hodnota těch pozemků je 155 milionů korun. No, ale stát si udělal nové posudky, které říkají, že to není 155 milionů korun, ale je to nějakých 60 milionů korun.
0: To znamená, jinými slovy, Tykač chce, aby ty pozemky stály víc, tím pádem by mu víc zůstalo peněz?
6: Tím pádem by dal prostě míň tomu regionu vlastně. A Tam jde o to, že kdyby to bylo podle toho státu, tak by Tykač vrátil fakt kolem 800 milionů korun po odečtení té daně a ještě za ty pozemky. No ale Tykač právě ten minulý týden řekl, že si ty peníze rozdělí sami a že to je nějakých 200 milionů korun. A tahle suma byla očištěná od daně a od ceny pozemků, ale právě se řešilo, že by to teda mohlo být víc kvůli těm pozemkům. Takže by to nebylo třeba 200 milionů korun, ale bylo by to nějakých 300, kolem 300 milionů korun, ale to je prostě furt nějaký slovíčkaření. Ta podstata toho problému je, stát pomohl Tykačovi, měl za to vrátit regionu peníze, on nechce dát tu sumu, která po něm je chtěná.
8: A navíc teda nechce to udělat přes stát, ale chce to rozdělit těm obcím sám.
6: Přesně, a chce to udělat z toho důvodu, protože na tom prostě ušetří, protože si bude rozdělovat ty peníze, které on chce a nerespektuje tu původní dohodu. A je to hrozně jako komplikovaná záležitost, ale ta message je úplně jednoduchá. On vydělal na tom regionu, vydělal na severních Čechách, tratili na tom životy těch lidí, jasně, byla tam určitě složka toho, že ta skupina nabízela pracovní místa a tak dál, ale to už posledních 10 let vůbec není, jo. A místo toho, aby se do toho regionu vrátil nějaký klid a začalo se tam žít normálně, tak Tykač se s tím nedokáže vypořádat. A je to jako otázka morálky a ne otázka toho, co je na papíru, protože tohle pokazil stát.
8: No, na tom papíru to není nutno říct a Severní energetická říká, že teda postupuje podle zákona.
9: Pokud došlo úpravou postupu rekultivace k ušetření části peněz ze speciálního fondu, který jsme k tomuto účelu v souladu s platnou legislativou vytvořili, náleží tyto ušetřené peníze těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.
8: Nicméně zajímá se teda o to i policie, o tom už si psala v deníku N. Proč se o to zajímá policie?
6: Protože policie řeší, jestli ty kroky od státu směrem k Tykačově skupiny nebyly cíleně dělané pro Tykače.
8: A tam byla podepsaná nějaká smlouva o smlouvě budoucí před lety, že padne nějaká dohoda ve výsledku, aby se stát s Tykačovou skupinou domluvil. A v té smlouvě původní právě žádné závazky takto konkrétní nejsou.
6: Přesně jak říkáš. Tam jde teda o to, že jsme v téhle patáli, kdy tady sledujeme, jak si Tykačova skupina říká nějaké sumy, pak ministr a premiér Andrej Babiš říkají, vraťte se k jednacímu stolu. Když se ale člověk koukne do těch střev, kdy teda vznikala ta dohoda s tím Tykačem, kolik vrátí nebo nevrátí, tak je potřeba se kouknout přesně do té smlouvy o smlouvě budoucí, která je z roku 2024 a kterou podepsala Tykačova skupina se státním fondem. V té smlouvě je nějaký vzoreček, kde je teda ta pevná částka, je tam označená jako delta a od té delty se odečte ta daň a cena pozemků. Není tam prostě konkrétní suma, ale zároveň v té smlouvě je, že až báňský úřad uvolní ty peníze Tykačovi, tak podle toho vzorečku se vypočítá ta konečná část. Ale nikde tam není jakákoliv sankce, kdyby Tykač nechtěl ty peníze vrátit v té sumě, kterou chce stát. Prostě on od té smlouvy může kdykoliv odstoupit a nic mu prostě nehrozí. Jo? Ta smlouva je vlastně s prominutím cár papíru, který nic neříká, protože v tom nic není. Tam je prostě nějaká vize státu, ty Tykačovy peníze by se potom měly rozdělit těm obcím, měly by jít na různé projekty a tak dál, ale konkrétního tam v tomhle ohledu prostě není nic. A to, co policie řeší, tak je, kdo dával tuhle smlouvu dohromady.
8: Protože ta vznikla už teda v roce 2024, to znamená za Fialova kabinetu, za vlády Petra Fialy.
6: Ano, přesně tak. Ta odpovědnost jde v tomhle ohledu za nimi.
10: Vycházíme z výpočtu Českého báňského úřadu, který říká, že ta částka by měla být zhruba miliarda korun.
6: V tu dobu byl ministrem životního prostředí Petr Hladík.
10: Oni od ní některé položky odečítají, my si nemyslíme, že to je vhodný způsob.
6: A ten člověk, který dával dohromady tuhle dohodu a byla pod ním tahle agenda, tak to byl náměstek za TOP 09 Tomáš Tesař.
11: Za mě je velmi správné posoudit dneska rekultivační modely z konce 80. let, které dneska jsou překonány v zahraničí.
6: To je úředník, který je ze severních Čech a hodně se v tomhle ohledu angažoval.
11: Jako ty garance samozřejmě musí být maximální.
6: A on říká, že ten vzoreček nedával dohromady a tak dál. Jako, to je sice pravda, ale byl to ten člověk, který se snažil, aby celou tuhle agendu řešilo životní prostředí, neřešilo to úplně ministerstvo průmyslu a obchodu, a potom, co tajné služby už v roce 2024 upozorňovaly na jeho aktivity.
8: BIS tehdy, podle seznam zpráv, četl jsem.
6: Přesně, tak on v tichosti zmizel. Aha. Protože tam bylo varování i směrem k tehdejší předsedkyni TOP 09 ohledně aktivit Tomáše Tesaře a ohledně jeho vazeb na skupinu Seven.
8: Ale TOP 09 to potom vyřešila, ne? On skončil, pan náměstek.
6: On skončil a já, když jsem se o tom s Tomášem Tesařem bavila, tak on, což je potřeba fakt říct, tak on popíral, že by se dopustil čehokoliv nekalého. Odmítá taky, že by měl nadstandardní vztahy nebo styky s tou skupinou Seven a že by tu dohodu a to, co se dělo tehdy, takže by dělal pro ně. A to je i to, co řeší policie, která vlastně řeší nejen jeho aktivity, ale to, co se kolem problematiky těch rekultivací a problematiky, jak se teda vymůžou ty peníze, děje.
8: Pokud ale Severní energetická v roce 2024 souhlasila teda a podepsala smlouvu o smlouvě budoucí se státem, proč teď otáčí a nechce to finální naplnění uskutečnit?
6: Ona to nechce podepsat, protože by je to stálo víc peněz.
8: A to změnili názor za ty dva roky?
6: Myslím si, že jo. Oni totiž za ty poslední dva roky se tam toho stalo hodně. Už loni v létě se poměrně dost intenzivně čekalo, s jakou částkou oni přijdou, kterou jsou teda ochotní nabídnout tomu regionu. A počítalo se s tím, že to bude teda ta miliarda, kterou Tykačovi uvolnil báňský úřad, ale bylo to tehdy loni v první polovině srpna, kdy byla schůzka na ministerstvu životního prostředí a tam právě ministrovi Petru Hladíkovi řekli, že to není miliarda, ale že chtějí dát necelou půl miliardy korun, od kterých se odečte daň, ty pozemky a je to prostě těch 200 milionů korun. Takže tam právě začal celý ten spor, kdy oni poprvé na placato řekli, ale my tohle nevdáme, my prostě dáme těch 460 milionů zhruba. A od té doby tam začal ten spor.
9: Ke změně původního úmyslu darovat prostředí.
12: Eva Maříková, mluvčí skupiny Seven.
9: Především se jedná o liknavost státního aparátu, který se nebyl schopen ani za téměř rok vyjádřit k návrhu parametrů uvažovaného daru. Zároveň jsou po celou dobu jak společnosti skupiny Seven, tak i jejich koneční majitel vystaveni nesmyslné kampani, která zpochybňuje výši daru i dobrovolnost rozhodnutí darovat část ušetřených peněz obcím v okolí Lomu.
6: Stát v tomhle ohledu jako jim nechtěl jít na ruku. A to si myslím, že i z toho důvodu, že tam byl docela velký mediální tlak, protože já si pamatuju, že už loni v červenci jsem se ptala měsíc v kuse, jestli chtějí potykačovi teda miliardu nebo míň, jaký je stanovisko toho státu a jestli budou souhlasit s tím, že tykač dá míň. A trvalo to fakt docela dlouho, ale na konci srpna řekli nakonec, že ne. Je možný, že to bylo i kvůli volbám, že se teda řeklo, že by to vypadalo i dost blbě, kdyby teda přistoupili na ty tykačovy podmínky, ale hlavně by na tom tratili ty lidi. Takže tohle se stalo a od té doby se vlastně vedla jednání jedna za druhým s tykačovou skupinou a řešily se prostě ty částky.
8: Účastnil se některých jednání i pan premiér Andrej Babiš, protože je nutno říct, že jak on, tak ani kabinet Petra Fialy s tímhle plánem pana tykače nesouhlasili, nebo nesouhlasí doteď.
6: Jo, nesouhlasí, ale bohužel prostě ta patálie jde za tou minulou vládou.
8: No a pan premiér aktuálně se v tom angažuje nějak?
6: On se v tom angažuje dost a to kvůli tomu, že s uhlobaronem a pátým nejbohatším Čechem Pavlem Tykačem řeší několik záležitostí. A ta současná vláda s Tykačem a s jeho skupinou bude mít dost co dočinění. A to je jednak kvůli tomu, že má několik procent akcí v ČEZu, my přesně nevíme kolik, a vláda si vzala za cíl, že chce vykoupit minoritní akcionáře.
8: Chce zestátnit tu výrobní část ČEZu.
6: Přesně tak, ale my nevíme, jestli má 3, 5, 8% nebo 10. A on je pro ně vlastně dost klíčový hráč, za kolik by byl ochotný prodat ty akcie. Takže to je jedna věc. A samozřejmě, Tykač i v tomhle případě chce mít z toho co nejvíc peněz. Ale Babiš v tomhle ohledu zas nechce dát Tykačovi co nejvíc peněz, protože úplně nechce nikomu ukousnout víc, než by bylo potřeba, že? To je teda jedna linka.
8: A ta druhá jsou ty elektrárny taky, ne?
6: Druhá linka jsou uhelné.
8: Uzavírání elektráren, Počerady, Chvaletice.
6: Přesně tak, protože Tykačova skupina už loni na podzim oznámila, že to vypne, a teď teda běží to posouzení, kdy oni de facto chtěli, aby stát dotoval některé ty elektrárny. To se úplně nestalo, nicméně to řízení stále běží a ta skupina dává takové nejasné signály, jestli teda zavře ty elektrárny nebo ne, a to i vzhledem k té íránské krizi nebo tomu, co se děje ve světě.
8: Tam původně, promiň, řekli, že snad do března 2027, že to zavřou. Nevíme, na čem jsme aktuálně.
6: Přesně, to nevíme, a to se řeší teda s tou současnou vládou. A ta třetí karta, kterou je potřeba vyřešit, tak je ještě další lom Vršany, kde Tykačova skupina těží také hnědé uhlí. A v tomhle případě oni chtějí přesně to stejné, co v rámci lomu ČSA. Oni chtějí po vládě, aby jim odsouhlasila, že ten úklid bude levnější. Ale ta vláda to ještě neodsouhlasila. A to, proč chtějí, aby to bylo levnější, tak je to opět ten stejný scénář, co v případě lomu ČSA, kdy oni prostě na tom chtějí ušetřit, ale zároveň ten rozdíl těch peněz by tentokrát měl jít do státního rozpočtu, ale tohle je fakt něco, co Tykač potřebuje, protože jinak by na tom ta skupina dost ztratila. Takže já popravdě moc nechápu, proč se do toho sporu o tom miliardu, proč to dělá teď a proč prostě neřekne OK, tak dáme tuhle sumu, když potřebuje vyřešit ještě ten jiný lom s tou současnou vládou, potřebuje se dohodnout na těch akcích a má tam ještě ty uhelné elektrárny.
8: Možná to jsou páky všechno, možná to všechno bere jako jedno jednání, ne? Protože on se sešel, Tykač, minimálně dvakrát letos s Andrejem Babišem i s Karlem Havlíčkem, tak to asi řešili společně, ne? S panem ministrem průmyslu a obchodu, s panem premiérem.
6: Tak to bylo taky vtipné, protože Karel Havlíček mi opakoval, že řešili jenom uhelné elektrárny. A já jsem mu říkala, ale to není pravda. Tam se řešil i ten ČES. A dlouho to nikdo nechtěl potvrdit, ale tohle pondělí premiér Andrej Babiš konečně přiznal, že na té druhé schůzce se tohle prostě řešilo.
13: A druhá schůzka byla, že nám přišel říct, že je připraven prodat akcie ČEZu.
6: Že se řešilo to, že Pavel Tykač jim oznámil, že je ochoten prodat akcie ČEZu.
13: A na to jsme mu řekli, že to není naše záležitost, ale že budeme informovat vlastně lidi, kteří jsou kompetentní. A
6: to, co ale už on úplně neřekl, tak je to, jestli jim tam řekl tu cenu, za kterou by byl ochotný to prodat. Nicméně ty vztahy mezi Andrejem Babišem a Pavlem Tykačem jsou poměrně napjaté a není to kvůli tomu, jestli se mají rádi nebo nemají rádi, ale Andrej Babiš je prostě známý tím, že těm ostatním miliardářům nechce nechat ukousnout víc, než by si mohl ukousnout on sám. To je teda taková věc číslo jedna. A je fakt jenom málo miliardářů, který s ním dokážou vyjít, ale Pavel Tykač ani třeba Michal Strnad to opravdu nejsou. A nevylučuje se to s tím, že třeba Andrej Babiš a jeho pravá ruka Tinde Bárta jsou v komunikaci s Ivanou Tykač, což je manželka Pavla Tykače, a řeší s ní problematiku porodnosti a agendu toho jejího institutu Solva. Ale Andrej Babiš to odděluje a tuhle linku s Pavlem Tykačem vnímá jako takovej souboj. A tím, že ty vztahy tam jsou poměrně napjaté, tak pro tu skupinu je důležité, a dlouhodobě vždycky bylo, mít prostě někoho v té vládě, s kým se o tom mohou pobavit a tak dál. A proto si myslím, že je důležité sledovat jejich vazby na motoristy, kdy Petr Macinka se taky s Pavlem Tykačem sešel na začátku roku, a byl to i důvod, proč mě nechtěl pustit na tu tiskovou konferenci, že bych se ho tam ptala na tyhle věci. Takže to si myslím, že je důležitý sledovat, a to i z toho důvodu, že právě motoristé mají pod sebou ministerstvo životního prostředí a oni teď řeší veškeré ty spory o tu miliardu.
8: Ano, protože přes ten státní fond životního prostředí by ty peníze podle původní dohody nebo podle původního plánu státu měly jít od Pavla Tykače, je to tak?
6: Přesně tak, no.
8: Jak to vnímají lidé ze severu?
14: Jako tu krajinu jako takovou miluju, je to tady hrozně hezký. Jako...
8: Ty jsi v posledním roce za nimi hodně jezdila do té oblasti kolem lomu ČSA, kde těžil Pavel Tykač, bavila se s nimi.
15: Za mnou někdo přišel, jestli souhlasím s prolomením limitu, nesouhlasím.
8: Vznikl z toho i podcast, podcastová série Tykačův svět.
16: Ale absolutně nevíme, jestli to bude 50 milionů nebo miliarda. Nebo vlastně
8: tak co oni na to říkají?
6: No, já mám pocit, že řada lidí úplně v tu dobu, kdy jsem tam hodně jezdila, tak nevěděla, co se kolem toho přesně děje. A to z toho důvodu, že je fakt potřeba říct, že ten region a ty lidi v něm mají trochu jináčí problémy, než řešit tyhle věci, protože mají pocit, že jich se to stejně nedotkne. Takže ne všichni tam s tím byli obeznámení, ale když jsem jim to vysvětlila a řekla jsem jim, hele, a myslíte si, že by ty peníze se měly vrátit do toho regionu a vám? Tak všichni řekli, že jo. Že by o to opravdu stály, protože jedna věc je, že tam třeba měli práci díky tomu, ale další věc je, když posloucháš příběhy těch rodin, jejich zdravotní patálie, kvůli tomu, že ta Mostecká pánev byla jako, nebo doteď je klíčová pro ten průmysl, ale v tu dobu, kdy se tam fakt těžilo to uhlí, tak to mělo extrémní dopad na životy, ale zdraví těch lidí, tak z toho důvodu řada těch starších lidí, co žije v okolí těch lomů, tak přesně říká, že z tohohle důvodu by to měl okamžitě vrátit. A ani o tom nedebatují. A jsou na to fakt naštvaný, když jim to vysvětlíš, co se kolem toho děje, že se tady ještě o to vede spor. A ten přesah do té politiky a směrem k Andreji Babišovi to má i z toho důvodu, že severní Čechy jsou pro něj dost klíčový region.
8: On tam kandidoval.
6: On tam kandidoval.
8: V Ústeckém kraji.
6: Má tam vlastně jako jednu z největších základen svých voličů a za druhé už tam je druhý funkční období hejtman v barvách hnutí ANO. Takže tam je taky rovina toho, kdy se jich ptám, a uděláte to pro ty své lidi? Budete za ně bojovat? A samozřejmě, že Andrej Babiš a spolu vždycky řeknou, jasně, všechno uděláme, ale myslím si, že se to teď právě ukáže, co teda všechno udělají pro své lidi.
8: Ty věříš, že se nakonec stát se skupinou Seven dohodne? Protože když se vrátím k té úterní schůzce ministra Červeného se zástupci Severní energetické, tak... jsem z tvých slov nenaznal, že by už došli do dohodě. Prostě se dál hádají.
6: Já si myslím, že nedojdou k dohodě. Nebo respektive nedojdou k té spravedlivé dohodě pro ty lidi. Já si myslím, že se tam nějaká suma navýší, třeba o ty pozemky, a můžeme se tady bavit o nějaký částce kolem 300 milionů korun, ale nebude to vůbec minimálně těch 700 až 800 milionů korun, které tam měly jít, tak to prostě nebude. O tom jsem fakt přesvědčená, nevím, co by se muselo stát.
8: Takže Tykač nad Babišem vyhraje v tomhle sporu?
6: Myslím si, že v tomhle sporu jo, ale otázkou je, jestli to není krátkozraké, protože on ho prostě potřebuje v těch dalších sférách toho vlivu, který teď si musí dořešit se státem. Ale když se bavíš s lidmi kolem Pavla Tykače, tak on nad tím přemýšlí jako nad šachama. A on to fakt nebere jenom podle mě jako lom ČSA, ale jako víc karet. A myslím si, že ale neví jako reakci toho Andreje Babiše, no, který si myslím, že v tomhle ohledu s ním prostě nebude třeba úplně tolik vyjednávat. No. Těžko říct.
8: Těžko
6: bude
8: říct.
6: To fakt zajímavé sledovat.
8: Sledovat tuhle a další partii, kdo dá komu nakonec teda šachmat. Moc díky, že jsi přišla, že jsme se o tom mohli bavit.
6: Díky moc za pozvání.
8: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zdislava Pokorná se mnou byla dneska ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu, novinářka z deníku N, popsala spor mezi státem a energetickou společností Seven Pavla Tykače. Mimochodem zástupci obou stran by se podle ministerstva životního prostředí měli u jednacího stolu opět potkat ještě tento měsíc. Naslyšenou zítra.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
0: V řečí peněz se pravidelně věnujeme rozhodnutím vlády nebo i centrální banky, které tvoří nejen fiskální a monetární politiku, ale fakticky nastavují ekonomické prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, podnikáme. Dnes se podíváme, jak konkrétně zasahují politici a ekonomové do našich životů a jak jsou vlastně důležití pro tu naši ekonomiku. Když spojíme ta dnešní témata, politiku, tedy vládu, zastupitele, ale třeba i prezidenta republiky a pak Českou národní banku, tak jak by podle vás měl vypadat dobře fungující vztah mezi státem a ekonomikou, aby občanům dlouhodobě rostla životní úroveň, což je asi ten cíl, který chceme nejenom my, ale chtějí ho i politici a ekonomové obecně.
2: Ano, od toho je máme stát, abychom se měli co nejlépe. No, já začnu tím, jak se vyvíjel vztah k těmhletěm věcem v samotné ekonomii, protože to je docela zajímavá věc. Takový, řekl bych, ten nejjednodušší základní pohled, který panoval kdysi dávno, je relativně liberální. To znamená, nechme prostě ekonomiku běžet. Stát by měl stát jakoby v pozadí, ten by měl dělat jenom ten základ, aby se dobře podnikalo, aby lidé sami měli dost prostoru pro to hledat pro sebe nějaké uplatnění, co by se mohlo nového vyrábět a tak dále. Ale prostě stát by měl jenom fungovat dobře jako dobře namazaný stroj, poskytovat vzdělání, bezpečí, tyhle ty věci.
0: Malý stát.
2: Malý stát, infrastruktura.

0: na to, že to tak úplně zejména v moderní ekonomice nefunguje ty věci, že v některých oblastech nastává takzvané tržní selhání. To znamená, že ta ekonomika samotná prostě lecos, co by stálo za to, aby se udělalo, tak ona prostě k tomu nemá možnosti nebo není schopná se k tomu dokopat. Například, když někdo má dobrý nápad, tak se bojí do něj investovat, protože je tam velká nejistota, jak to dopadne. Nebo potřebuje, aby s ním někdo další spolupracoval. Nemá dost peněz na to, aby to sám zrealizoval. Potřeboval by, aby tam byla jiná firma, která z toho jeho základu zase vyrobí nějakou další fázi celého toho procesu. A tohle zorganizovat, skoordinovat pro privátní ekonomiku je často těžké. Čili tady vzniká argument, že možná přece jenom stát by uměl občas některé tyhle ty věci odhadnout, například dotovat výzkum, typicky, aby prostě to nebylo jenom na privátních osobách a tím pádem toho výzkumu bude víc a nakonec toho vykvete větší prospěch pro celou společnost. No ale na to se zase jiní ekonomé ozývají a říkají, ano, samozřejmě, je to pravděpodobně pravda, že nastávají tahle ta tržní selhání, ta ekonomika samotná ne vždycky všechno zvládne, ale na druhou stranu existují i takzvaná vládní selhání. To znamená, ti vládní úředníci nejsou bezchybní. To není tak, že oni čekají a prostě na svém obláčku jako andělé a jsou připraveni každému pomáhat prostě a tak dál. Ve skutečnosti zaprvé samozřejmě můžou taky dělat chyby. Všichni děláme chyby, to by tak možná ještě nevadilo, ale hlavně jsou korumpovatelní. Takže ve chvíli, kdy ten stát připustí tu myšlenku, že začne v ekonomice někomu pomáhat a někomu ne, tak ten někdo, komu se pomůže, kdo dostane nějakou dotaci, nějakou úlevu a tak dále, tak najednou si může začít říkat u těch státních úředníků bokem nějakým, aby prostě byl zvýhodněn oproti ostatním. A tím pádem pak ve výsledku vlastně nevíme, stručně řečeno. Já osobně mám pocit, že asi, že to je, řekněme, jako z dluhy. My jsme v jednom předchozím díle jednoho Hubek mluvili o dluzích, že to je nebezpečný nástroj, ale pokud máme pocit, že jsme to dobře rozmysleli, že jsme ošetřili všechna rizika, že s tím umíme nakládat, že náš stát funguje dobře, že jakž takž umíme potírat korupci, máme nějaké kontrolní mechanismy a tak dále, stojí za úvahu nějakou určitou formu zásahu možná zvolit, ale být u toho velmi, velmi opatrný.
1: Když jsme u těch jednohubek a vy jste mluvil o švédském stole, který by nám měl připravit stát a my jsme si na něm měli najít to své místo, tak ta veřejná debata, která hodnotí politiky, často mluví o tom, jak velký růst ekonomický za jejich vládnutí byl, jak moc dokázali ekonomiku pomoct, tedy jak velký je ten stůl, na kterém jsme. A možná méně se hodnotí, jak kvalitní je ta potrava, tedy jak kvalitní jsou ty instituce, jak kvalitní jsou ty zákony, které fungují a podle kterých vlastně my jsme nuceni žít. Podle čeho je z ekonomického hlediska dobré politika hodnotit? Je to podle té kvality toho jídla, těch institucí, anebo je to podle toho, jaký reálný dopad do ekonomiky, tedy růst ekonomiky, je skutečně politik schopen k němu pomoci? Tak to řeknu.
0: No, tak podle toho růstu se to většinou dělá samozřejmě, zejména pokud je to hezké číslo, tak ten politik sám to zdůrazně, podívejte, sotva jsem nastoupil, tak najednou máme vyšší růsty, ale ve skutečnosti v ekonomice to takhle úplně nefunguje. Většinou výsledky ekonomiky, zejména minimálně v prvních letech vládnutí dané vlády, řekněme, tak ty výsledky jsou dány tím, co se dělo předtím, za prvé, a tím, co se děje kolem. Tak je to vždycky, zejména u malé ekonomiky, jako je česká, ta je hrozně moc jaksi ve spárech toho, co se děje kolem ní. Takže pro jaksi dlouhodobou stabilitu a prosperitu té ekonomiky je daleko důležitější ne to, co se děje v tuhle tu chvíli, ale přesně ty instituce, ty základy, to je podstavec, na kterém do budoucna se dá stavět, ale má to prostě tu nevýhodu, že to trvá nějakou dobu budování těch institucí a mnohdy to i stojí třeba nějaké peníze, které prostě lze v tu chvíli hnedka vrhnout lidem do jejich kapes, takže to není z hlediska voliče, který úplně nerozumí tomu, jak to funguje, nebo tomu rozumí, ale vlastně je mu to jedno, protože je mu jedno, jak se budou mít děti, nebo jak se dokonce ani neřeší, jak on tam sám se bude mít za 10-20 let, jde mu o to, co se děje dneska, no tak takový volič prostě si zvolí politika, který tolik těm institucím nevěnuje a hlavně stlačí na to, aby teď byly co nejvyšší růsty HDP, co nejvyšší mzdy, co nejvyšší důchody a tak dále.
1: Co bychom tedy měli chtít od politika slyšet, abychom poznali, že ekonomice s těmi svými sliby prospěje. Protože my máme řadu opatření, která ekonomové zdůrazňují jako nutné.

0: na jako zásadní. Teď, když se podíváme třeba například na rozpočet, tak víme, že máme strukturu rozpočtu velmi špatnou, velmi napjatou. Vy to víte samozřejmě nejlépe i z hlediska své funkce ve výboru pro rozpočtové prognózy. Ta rozhodnutí mohou být i nepopulární. A politik je prostě neudělá, protože ví, že už by ho voliči v příštích volbách nezvolili a možná by své straně potrhl volby, které jsou za pár měsíců. Co tedy chtít slyšet od politika a říct si, tak jo, tak myslí to s tou naší ekonomikou asi správně?
1: No tak musí to prostě dávat smysl to, co říká. Nesmí slibovat nesmysly, nesmí slibovat něco, co vydrží chvilku a pak to schoří jako papír a bude tma. Ale abychom byli schopni tohleto posoudit, tak a teď se vracím k mému oblíbenému tématu kvality českého školství, tak prostě ten volič musí mít nějakou voličskou gramotnost, nějakou finanční gramotnost, makroekonomickou gramotnost, aby skutečně uměl posoudit, že určité věci navrhovat je dobře a určité věci navrhovat není dobře. Typicky třeba pokud politici volají potom, aby Česká národní banka snížila úrokové sazby výrazně ve chvíli, kdy nechce snížit, protože inflace je vysoká. No tak správný volič by si měl uvědomit, že prostě to je naprosto nevhodný tlak na tu centrální banku. Tu máme naopak právě proto, aby prostě dávala pozor na inflaci, protože když to nebude dělat, tak inflace bude vysoká. Aby třeba ten politik například trochu zdůrazňoval roli úřadu na ochranu hospodářské soutěže, protože to je úřad, který dává pozor na to, aby v Česku jakž tak panovala určitá konkurence, protože bez konkurence ta ekonomika férová. Bez konkurence prostě ta ekonomika funguje velmi špatně, dává velmi špatné výsledky a není to dobře, ale znova, k tomuhle všemu, aby ten volič byl schopen tohle posoudit a chtít to potom politikovi, tak prostě musí mít určité penzum znalostí a chápání, nemusí to být nic jaksi detailního a vědeckého, ale nějaký základní selský rozum o tom, jak to v té ekonomice funguje a pokud ten politik najednou začne slibovat něco, co na první poslech sní úžasně, ale vlastně to znamená, že něco zkazí v té ekonomice, že tam zničí nějaký užitečný mechanismus, který pomáhá dlouhodobě fungovat dobře, tak prostě takového politika bychom neměli brát.
0: My dnes vidíme také, dejme tomu, oslabování důvěry v řadu institucí, ať už to jsou politici, jak jste mluvil, kterým se někdy nehodí, že ty instituce například příliš kritizují jejich politiku. Zažili jsme to v poslední dekádě několikrát od různých vlád a prakticky z každé strany někdo kritizoval instituce, které by měly mít vysokou důvěryhodnost. Jak důležité je, aby tyto instituce si tu důvěryhodnost udržely a neztratily ji?
1: No tak je to úplně klíčové, protože prostě to je známá věc, řekl bych, na té se shodnou takřka všichni ekonomové už dneska, že instituce, a to nejenom teda ve smyslu těch
0: já tuto otázku
1: kamenných
0: trošku posunu, co musí ty instituce dělat, aby si tu důvěryhodnost získaly navzdory politikům?
1: No tak to je výzva, řekl bych, protože znamenalo by to samozřejmě komunikovat pokud možnost s tou veřejností, pokud jim to ti politici dovolí vůbec, ale samozřejmě pokud je na to například rozpočet, když už nic jiného, protože nejjednodušší způsob, jak tu instituci zaškrtit, je prostě snížit i rozpočet. Takže komunikovat, víme o tom, že třeba Česká národní banka se snaží hodně komunikovat, aby jí lidé věřili, aby chápali, proč dělá to, co dělá, jak to dělá, proč někdy to třeba může být nepříjemné, ale vlastně je to určitá investice, ta nepříjemnost, to je, jak když jdeme k zubaři, řekněme, tak to taky chvilku bolí, ale dává to určitý smysl. Konec konců i samotné ministerstvo financí taky vydává určité popularizační brožurky, kde se snaží vysvětlovat, jak vlastně funguje.
0: A je to něco, co vlastně ti lidé budou schopni sledovat, aby to nebyla taková ta, jak často říkají, nuda, šeť, smeteno s politikou na jednu hromádku.
1: To je samozřejmě
0: nesledujeme
1: otázka,
0: to a nezajímá nás to, protože nevidíme důvod, proč by nás to mělo zajímat.
1: Tak a tady si myslím, že jsme u kořene toho, té věci, jsme tady prostě u povahy populace. u toho, jakým způsobem my přistupujeme, my všichni tady, co tady žijeme v téhle zemi, jak přistupujeme k tomu, co se kolem nás děje. Čím větší budeme pecky, jak se lidově říká, kterým je to všechno jedno, kteří řeší jenom to, co na Facebooku postovala kamarádka. A prostě nezajímá nás, co se děje v té ekonomice, nečteme noviny, neřešíme politiku. Dneska mnozí z nás prostě nechtějí debatovat o politice, protože to bychom se akorát pohádali a tak dále. Ale prostě pokud my na tohle rezignujeme, no tak ta politika prostě zdegeneruje. Ona si postupně všechny ty kontrolní mechanismy odstříhá, ti politici si zjednoduší život na maximum a ta ekonomika se zastaví a prostě naše prosperita nepřijde a my budeme chudnout oproti ostatním. To je jenom čistě na nás všech, jestli se o to postaráme, že prostě ta naše mašina pojede dál a nebo se postupně tímhletím způsobem zastaví, tam nám nikdo nepomůže, ani ty instituce nás toho nevykřešou, to je v podstatě pár lidí. Podstatou základem je, jestli prostě my všichni dohromady máme v sobě takovou tu určitou kulturu a tah na branku, snahu přece jenom věcem porozumět a prostě neskazit si tu budoucnost, to je na nás.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Když se podíváme na ekonomiku, tak pro ní je důležitý rozpočet, který sestavuje vláda. Často se o něm mluví, že by se měl přistupovat k němu jako k rodinnému rozpočtu. Vy tvrdíte, že to úplně tak nejde. Proč?
1: No tak ten základní rozdíl je v tom, jak ten rozpočet reaguje v dobrých a špatných dobách. Pokud jsou dobré doby pro ekonomiku, všichni mají zaměstnání a všechno vesele roste, tak je v pořádku, pokud si třeba lidé i půjčují peníze, protože je vidět, že budou mít na splácení potom, spotřeba roste, užíváme si život. Ve špatných dobách, v tom opačném případě naopak, my vlastně ubíráme na výdajích, snažíme se šetřit, někdy možná to i přeháníme, jak se ukazuje v mezinárodním srovnání, ale prostě jak si snažíme se ustupovat z té spotřeby. A to jsou přesně situace, kdyby se státní rozpočet měl chovat opačně. To znamená, v těch dobrých dobách on by nám, právě protože všichni chtějí hodně utrácet v dobrých dobách, možná až moc utrácet, i firmy, to se týká i třeba firemních investic, je tam prostě ten optimismus, tak by ta vláda měla z té ekonomiky část peněz ubírat pryč, protože pokud to neudělá, tak dřív nebo později z pravidla se stává, že se to přežene s tím utrácením a pak se najednou ukazuje, těch investic bylo moc, dluhu bylo moc, utrácení bylo moc a tak dále a vede to tu ekonomiku právě do toho mínusu. A naopak, pokud je ekonomika v mínusu, tak by vláda měla zůstat na scéně, neměla by utíkat, tak jako utíkají ty domácnosti a firmy. A měla by to být naopak vláda, která pomáhá udržet určitou poptávku na nějaké úrovni a vlastně tímhletím proti fungováním by měl vnášet do ekonomiky větší stabilitu, než kdyby tam nebyl.
0: Často zaznívá argument, když se bavíme o státním dluhu, který je podle mnohých velký. Aktuálně se to řeší poslední asi 4 roky, že máme příliš schodkový rozpočet. Často zaznívá argument, že dluh zaplatí až naše děti. Je to ekonomicky přesné tvrzení, nebo je to spíše politická zkratka, která vlastně nemá s tou realitou, tedy tím, kdo ten dluh zaplatí, nic společného?
1: Tak do jisté míry je to pravda, protože ten dluh pravděpodobně z pravidla se to nestává, že by to splatili hned nejbližší další daňoví poplatníci v nejbližších letech. Dokonce většinou je to spíš tak, že ty dluhy neustále narůstají, že většinou státní rozpočty končí většími či menšími deficity, což znamená, že prostě ten dluh roste místo, aby se splácel, přebytků rozpočtových, což by znamenalo splácení dluhu je obvykle málo a většinou je to spíš omylem nebo tak trošku nedopatřením, překvapením. Čili v tomhle smyslu většinou to splácení těch dluhů nebo aspoň úroků probíhá dlouhá léta a skutečně se to může týkat i dětí. Takže já myslím, že je to do jisté míry je to pravda.
0: My se musíme už posunout k České národní bance a k inflaci, aby jsme ji důkladně probrali, protože poslední roky patřily slovo inflace patřila jednomu nejfrekventovanějších v české ekonomice. Proč vlastně inflace je tak sledovaný ukazatel? V čem je ta jeho, dejme tomu, důležitost, ta zásadní role v ekonomice?
1: No, je to proto, že inflace je svým způsobem nemoc cenového systému. To znamená, jakmile je v ekonomice inflace, tak to znamená, že cenový systém není úplně stoprocentně v pořádku, že vlastně všechny ceny se někam posouvají. Místo, aby se některé zvyšovaly, snižovaly, tak jak něco ztrácí popularitu, získává popularitu, tak kromě toho, že tohle se stává, tak ještě navíc všechny ty ceny se někam posouvají, což je samo o sobě vlastně nežádoucí efekt, protože jak jakmile my máme nějakou inflaci, tak ona zpravidla, ještě kdyby se všechny posouvali stejným tempem, tak ještě by to bylo dobré. Všichni bychom si na to zvykli, všichni bychom to zakotvili do všech našich smluv, pracovních a tak dále. Jenomže zpravidla, čím je inflace větší, tím je nevyrovnanější takzvaně. To znamená, něco zdraží, něco jiného to nestihne, zdraží to až za měsíc, pak už to první zase nezdražuje. A my nikdy přesně si nejsme jistí, když se pak díváme, přijdeme do obchodu nebo si procházíme inzeráty pracovní, tak my si nikdy nejsme jistí, jestli ta konkrétní cena, na kterou se díváme, je už po tom zdražení, před tím zdražení, jestli by měla zdražovat ještě daleko víc, nebo se to přehnalo, půjde to zpátky. Prostě vnáší to zmatek. Inflace, zejména vysoká inflace, vnáší zmatek do ekonomiky, komplikuje rozhodování, zhoršuje kvalitu toho rozhodování, no a tím pádem samozřejmě dlouhodobě zpomaluje prosperitu. Proto je dobré mít inflaci co nejmenší a nemáme ji nulovou jenom z určitých důvodů, které už jsme kdysi probírali v jiné jednohubce.
0: Ekonomických jednohubkách nás jsme probírali i podrobně roli České národní banky a co s tím může dělat, ale když budu hledat viníka té vysoké inflace, protože pokud si máme vyvarovat, tak bychom měli vědět, kdo za ní může. Může to být vláda nějakými kroky, může to být špatnou měnovou politikou právě centrální banka, nebo my, spotřebitelé. Tím, že nezodpovědně utrácíme i naše rezervy, o kterých jsme mluvili hned v prvním díle těch letošních jednohubek.
1: Tak přísně vzato, striktně vzato, za inflaci může centrální banka. Protože právě jejím úkolem, základním úplně klíčovým úkolem centrální banky je hlídat inflaci, aby byla nad inflačním cíli. Není to nula, je to lehce nad nulou, ale prostě na nějakém hodně nízkém čísle. Takže to je princip, zejména v tom dlouhodobém smyslu, pokud dlouhá léta, rok za rokem je inflace vysoká, tak je to prostě vina centrální banky. Může to být dáno tím, že se děje něco speciálního, co ta centrální banka prostě nečekala. Může být za jistých okolností, třeba globalizace byl takový dlouhodobý šok protiinflační, teda v tomhletom případě. Ale tím chci říct, že ne vždycky za to ta centrální banka úplně může, ale prostě je to úkolem centrální banky. V krátko v dobějších úsecích se ale může stát, že rychlé nárůsty cen, třeba ne všech, ale mnoha cen, za to můžou i jiní hráči než centrální banka. Ta na to pak musí reagovat a musí to jakoby hasit, ty problémy, které takhle vzniknou. A tady hned tím hráčem číslo dva, protože to je obrovský hráč, zdaleka největší vedle centrální banky v té ekonomice, to je právě ta vláda, která pokud si napůjčuje příliš mnoho peněz od, řekněme, ze zahraničí nebo z bank, tak v tu ránu jí to dává větší palebnou sílu a ta palebná síla je součástí celkové poptávky té ekonomice a jakmile je poptávka v ekonomice je příliš vysoká, no tak to prostě vede k vyšší inflaci, to asi chápe každý, k vyšším cenám a tím pádem k vyšší inflaci, takže hned tím dalším viníkem, ale spíš řekl bych v tom, hlavně v tom krátkodobém smyslu, může být i vláda a je pak ve chvíli, jakmile je zjevné, že ta vláda chce jít tímhletím směrem, tak pak jsme ale zpátky u té centrální banky, aby to zařídila tak dobře, tak vláda sem vnáší hodně poptávky, zvýšíme úrokové sazby, tím trochu skrouhneme možná vervu té vlády, ale určitě skrouhneme utrácecí vervu firmám a domácnostem a jakoby uděláme větší prostor pro tu vládní poptávku tím, že stlumíme tu ostatní poptávku. To už je konec konců jedno, jak se to porovná mezi sebou, ty jednotlivé poptávky, kdo na to zareaguje, jak, kdo začne šetřit, ale prostě ve chvíli, kdy vláda tlačí na inflaci tímhletím způsobem, tak je na centrální bance, aby na to reagovala. reagovala. Takže zkrátka dobře, hlavním hlídačem inflace je určitě centrální banka.
0: No a když se podíváme, protože my za sebou máme tu inflační epizodu, kterou jsme prožili na začátku 20. let tohoto století, tak když se podíváme na změnu v ekonomice, kterou mohou udělat politici a centrální bankéři, abychom podpořili tu prosperitu České republiky v příštích 10 letech, která by to byla a proč? Máte takový krok v hlavě, co by opravdu pomohlo Česku?
1: No tak pokud se bavíme o nejbližších, řekněme, 10 letech, což je vlastně z hlediska hospodářské politiky relativně krátký horizont, to se toho zase tolik stihnout nedá, tak tam by asi bylo dobře dát pozor na to, nebo jak si zdál zefektivnit fungování trhu práce, protože ten v Česku evidentně tak trošku klempíruje, tam prostě něco dlouhodobě nehraje, proto je tak velice napjatý už dobře 10 let, vlastně máme nejnižší nezaměstnanost prakticky v celé Evropě, čili Česko tady nějakým způsobem vyčnívá z nějakých důvodů, tak zabývat se určitě trhem práce a případně trhem bydlení, to znamená stavební řízení, protože ve chvíli, kdy je to velice drahé, tak to komplikuje situaci spoustě aktérů v ekonomice, ale pokud bychom se bavili o delším horizontu, tak tam rozhodně školství. Zase znova se vrátím ke svému oblíbenému tématu. Zlepšit kvalitu škol, aby lépe připravovali lidi na to, co se děje v ekonomice, ale i v politice. To jsme u té voličské gramotnosti, aby prostě volič zhruba tušil, co by politik měl říkat a neměl říkat, aby se dalo říct, že to je rozumný návrh. Čili v tom dlouhodobém horizontu si myslím, problém číslo 1 české ekonomiky je vzdělávání.
0: Tak doufujeme, že jsme dnes přispěli k tomu, aby naši posluchači byli vzdělanější jak v ekonomické, tak trochu i v politické oblasti a věděli, co mají od politiků a ekonomů očekávat. Dnes je to vše. Příště se podíváme na to, jak důležitá je finanční gramotnost pro náš život, což jsme vlastně dnes v závěru tak trochu načali. Bude u toho opět ekonom Michal Skořepa a já mu děkuji za to, že byl dnes se mnou ve studiu.
1: Díky za pozvání.
0: K tomuto a dalším dílům se můžete kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
4: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Dobrý den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Tak vítám Pavla Horváta.
3: Ahoj, dobrý čtvrtek. Den.
2: Pavle, tak ty jsi dneska zase někoho pozval, to jsme rádi.
3: Já jsem pozval, přemýšlel jsem, jak bych ho uvedl. Já si myslím, že se k tomu v rozhovoru dostaneme, ale myslím si, že sem zveme hodně zajímavý lidi a dnešní host, když jsem mu to asi třikrát říkal, tak mi říkal vždycky, hele, to je já, co bych tam dělal, takhle, co pa já bych tam dělal, mě nikdo nezná a já musím uvíct na pravou míru, že myslím si, že se nespletu, že šestkrát vítěz fotbalový rakouský ligy, což jen tak jako nikdo úplně nemá, je to Patrik Ježek. Páťo, ahoj.
4: Já tě zdravím, ahoj. A díky za pozvání.
3: No to, zaplať pánu, že jsi to taky přijel.
4: Po třetí,
3: možná po šestý, a to je jedno. Hlavně si přijel z nedaleké Plzně. A jako já si myslím, že opravdu těch lidí moc nemáme takhle, který jednak vyhráli rakouskou ligu a tolikrát asi bude rekordman, ne?
2: No, já jsem to teda osobně nezjišťoval, ale mít šest ligových titulů, to je něco, co nemá ani Pavel Horvát. Teda v rámci jedné republiky.
3: Takhle, já to řeknu ještě jedno. Tak my tady házíme mýma titulama, tady kolega má šest titulů v rakouské lize a to jsme, jako to mi říká, že to nikdo neví. No já to vím třeba.
2: Ano, a kdybych to řekl německy, kolik jich má, tak je to Zechsmal. Takže Zechsmal, to by ti znělo hezky, Pavle.
3: Zechsmal ten, šampion.
2: Majsta. Zatím nejsme tady ve vysílání německé redakce Českého rozhlasu, ale samozřejmě Patrika Ježka můžete teď slýchávat, vidět na stanici Nova Sport, kde dělá rozhovory právě často v němčině a musím říct, že v tom českém mediálním prostoru slyšet němčinu pro mě, protože jsem to tak dlouho nějak studoval, je prostě perfektní. Prostě angličtiny je dost, ale ta němčina, ta se mi neomrzí, takže Patriku děkuju, že to takhle neustále...
3: Tak já můžu jít pryč, jestli
2: chceš. Ne, tak s Pavlem Horvátem se rádi bavíme česky a můžeme připomenout jistou spojitost Pavla Horváta a vlastně Patrika Ježka a pak se odpíchnou k tomu jeho velkému rakouskému dobrodruží. Jak si, pánové, vemte sluchátka, dáme si tady jeden archiveček.
5: Náš fotbal už zná vítěze Českomoravského poháru. Finálové utkání na pražském Strahově mezi ligovým nováčkem Duklou a Slaví viděl Václav Jindřich.
6: Vítězem domácího poháru se stala Slavia a červenobílí porazili Duklu 1-0, když rozhodnutí přinesla až 11. minuta prodloužení. To Horvátova nepřesná střela se odrazila od Váchovy hlavy do sítě. Českou republiku v poháru vítězů poháru tedy bude reprezentovat Slavia Praha.
2: Pavle, gratuluju, to bylo Ačko teda.
3: Ne, já si počítám jako vítězný gól, protože my jsme se zrovna o Karlovi Váchovi, který je výborný kluk a já si troufnu, že jako náš kamarád, tak jsme se před chvilkou bavili, že má 19. je akce na Hluboký, kde
2: já bohužel asi,
3: no, mimo jiný.
4: Dělá všechno.
3: Karel dělá a dělal všechno a já jsem si z tohle gólu samozřejmě dělal stranu, že ta střela fakt letěla jako mimo bránu a Karel tam jako omylem probíhal a dostal opravdu, teď to řekl, jako do držky, ale ze strany to byla hrozná rána, to vlastně nešlo chytit, ale já jsem to osoval, jako kdybych dal ten gól já, Karel tam ležel podle mě v malým vápně soupeře a my jsme jako už v podstatě zvedali pohár. Karel si to podle mě možná, že mi zase napíše, že si to pamatoval dřív a já si myslím, že úplně z toho moc neměl, ale běžel tam, kde měl být a to byla jeho velká přednost, že byl ve vápně tam, kde měl být.
2: To byl zlatý gol teda.
3: No jasně, no.
2: Protože to byl vlastně jeden z ojedinělých zlatých gólů, ono jich za stojí v historii
3: napadlo. Já se musím pochválit, já jsem dal ten zlatý gól i rok potom, jsme hráli s Libercem a myslím, že to bylo taky v prodloužení, že to bylo taky na 1-0, jsem měl takovýhle štěst. Tak
2: a to jsme tady připomínali možná, no, když to byl Karel Rada, ale teď je tady Patrik Ježek a vlastně ta spojitost je v osobnosti trenéra, který tehdy dovedl Slavii k triumfu.
3: No, já jsem pana Cipra potkal vlastně až ve Slavii, když oni udělali titul 96. Tak já jsem měl to štěstí, že předtím mě trénoval pan Pešice v Jablonci a chtěl mě do Slávy. A vím, že pan Cipro prostě mě úplně nemusel na začátku a vím, že jsme hráli první zápas pohárovej v Malmé a já jsem tím, že jsem přišel jako na poslední chvíli a seděl jsem dvě sedačky za ním, tak už tenkrát měl mobil a volal někomu z autobusu a říkal, teď to řeknu jako zprostě, vy to pak vypípáte, ty vole, to se posereš, nejlepší hráč, ten Horvát, ty vole. Tak jsem si říkal, tyhle, tak už mě asi přijal. Ne, byl výborný, jako byl výborný a s trenérem Pešicem se jako doplňovali, no a já myslím, že Patrik jako měl namířeno do Slávy nejdřív, no.
4: Ale máš pravdu a já musím s tebou souhlasit, protože pan Cipro, tak my mu říkali s Robertem Wagnerem Čiča. Měl jasně takovouhle přezdívku, to jo. A máš pravdu, chtěl mě do Slávy, já jsem tenkrát působil v Plzni, no a už jsem tam skoro byl jednou nohou, no ale potom pan Cipro tak dostal nabídku z Tirolu Innsbruck a stále trval na mém příchodu, takže já jsem tam do Innsbrucku šel, což tenkrát nebylo z Plzně zvykem, že de facto, to je přece jenom víme, kde byla Plzeň v 90. to se nedá srovnávat, kde je teď. No a já na něm mám takovou krásnou příhodu, protože když jsem tam přestoupil, tak jak jsem teda tady machroval s tou němčinou, tak německy jsem neuměl vůbec nic. A byla tam právě tiskovka. A já jsem si říkal, co já budu dělat? Tak pan Cipro seděl vedle mě a překládal mi. Jo, takže jsem dostal otázku, on mi přeložil, já jsem mu to takhle do ouška pošeptal, protože jsem se styděl.
3: A říkal jsem Číčo.
4: No, to jsem si ještě nedovolil, ale tak mi to překládal. A potom jsem dostal další otázku a najednou on mi takhle se ke mně naklonil a než aby mi to přeložil, tak mi říkal, ale mladej, tak se podívej, tady ty se naučíš rychle německy, protože já tě tady nebudu vodit za ručičku. Takže de facto tu otázku, že mi řekl tohleto a já jsem řekl, jo pane trenére, já se budu učit co nejplněji. Takže potom tomu novináři něco odpověděl a to už bohužel nevím, co to bylo, ale bylo to fakt úžasný.
2: Ale tak tím pádem, že třeba on vedl Slávy i v těch úspěšných letech, kdy byla ve semifinále pohár UEFA, to naznačuje, že i Tyrol Innsbruck měl svůj zvuk a bylo to prestižní angažma vlastně.
4: Jo, tak oni ho tam chtěli, protože Innsbruck v té době tak čtvrtý, pátý flag a chtěli prostě udělat ten titul, ale bohužel to se mu nestalo, protože nám se nedařilo. A potom taky za náma přišel, a to právě tam už přišel i ten Karel Vácha, v létě asi po roku po mně. No.
3: To jsme mu všichni záviděli, Karlovi, jako opravdu, protože jsme věděli, že tam je trenér Cipro, že tam je Páťa a Karel tam šel a jako fakt jsme mu to všichni záviděli.
4: No, takže jako, no a právě jak se nám nedařilo, tak si nás zavolal a prihale, pánové, podívejte se, jako dobře, mě vyhodí, ale teďka tam přijde Kurt Jara a ten nemá rád Čechy, takže vy tu pozici budete mít hodně těžkou a jako dávajte si na to bacha, začněte hrát. No a bohužel stalo se to, že pan Cipro byl odvolaný, no a potom fakt přišel ten Kurt Jara. Ale musím říct, že naštěstí, že v tomhle to se mýlil, že ten Kurt Jara byl v úzovkách taky mým tátou, protože hrál stejnou pozici, on šel jako mladý do Valencie a de facto taky hrál to levý křídlo, a takže věděl, že já dozadu neumím nic a dopředu, že to jde, tak právě mi říká, hele, když zaměstnáš toho obránce, aby neutočil, tak budu s tebou spokojený.
3: Tak,
4: no.
3: Tak ono je potřeba říct, kdyby náhodou teda někdo jako nevěděl, tak Páťa, i teďka, když jde hrát tyhle ty srandamače, tak patří jako k nejoblíbenějším spoluhráčům všech, protože jedinej dovede sprintovat i s tou blížící se padesátkou vlastně obchází protihráče, jak se mu zlíbí, a on takhle hrál jako od malinka, teď jsem se teda dostal k tomu, že dneska je tady převaha prostě menších, jako než jsem já konečně.
4: A krásnějších.
3: Pochopitelně. Takže i přesto, že nebyl jako vysoký, tak si dokázal poradit a to byla jako jeho velká devíza, prostě tady to jedna na jednoho, já si to jako vybavu, moc lidí nechtělo tě bránit, no.
2: Ale je pravda, že němčina se pak hodí, když člověk zaprvé v Rakousku, tak tam asi je taky trošku specifická to Grisgot, každému úplně nechutná hned, ale když pak přijde...
3: Vždycky jsme na soustředí, tak to bylo první, co jsme vždycky ráno říkali, Grisgot, to říkal každý, to bylo jedno, v jakých variantách, ale a oni odpovídali všichni ty Rakušani na těch hotelech, že Grisgot, nazdar.
2: Ale pak ti přijde ještě kovaný Němec ze Schönau im Schwarzwald, jmenuje se Joachim Löw. Jo, ještě takhle německy prostě, no. Tak no. To si říká jako tehdy, jestli už člověk tušil, co to je za osobnost, nebo ne?
4: Hele, já se teda vrátím ještě tomu Criscott a potom navážu, protože já jsem přišel do Tyrolu a oni tam chrčí, jo, tak oni třeba místo jakoby danke, tak ti řeknou dank, jo, že se takhle to. A jak jsem tomu nerozuměl, tak jsem si říkal, ty, já jsem nějaký v centru epidemie a vlastně jsou tady jsou všichni nemocní a já to odnesu, jo, vlastně. A přijel, potom vedle mě, a asi taky po poruce, tak přišel Němec a ten jim vůbec nerozuměl. A on se takhle, Patrik, ty jim rozumíš, říká, jo, ale chrčí, na to si zvykneš, jo. Ale teďka bych navázal na toho Joachima, tak to bylo, vlastně on má jeden klubový titul a to má s náma. Ten získal v Innsbrucku a on to byl takový veselý i smutný titul, protože my de facto místo potom kvalifikace Ligy mistrů, tak ten klub šel do konkurzu. No, takže najednou jsme byli všichni bez angažmá a i ten Joachim, on šel, myslím, potom do Austrie Vídeň trénovat a až potom převzal ten nároďák. Ale nechci říkat, že s náma byl začínající trenér, to ne, protože on potom
2: přišel. On tam měl se Stuttgartem
4: účast. A v Turecku byl, že jo, víš?
2: A on byl dokonce se Stuttgartem ve finále poháru vítězů poháru v 98. a byl ve Fenerbahce.
4: No právě, takže jako už něco za sebou měl, ale jak už jsem zmínil, ten titul měl s náma a de facto potom udělal i ten další titul, to byl vlastně 2014 mistrovství světa, takže to nejvíc, co ve fotbale můžeš dosáhnout.
2: S Patrikem Ješkem titul Rakouska a pak ze Švajčákrem třeba 2014.
3: Samozřejmě, já to zase trošku odvedu někam. A co jsi říkal na tu kauzu jeho, jak jsi strkal ty ruce?
4: Hele, vím, kam tím míříš a jako my jsme se toho všimli už i v Innsbrucku.
3: Jo.
4: Takže
3: to byl rituál vlastně.
4: Takže měl, no a samozřejmě znáš tu hráčskou kabinu, tak jsme si dělali srandu. Říká, a ten večer někde byl.
3: To
4: jo, ale to jsme si fakt dělali jako i srandu. Ale jako teďka třeba taky jsem s ním, já nevím, je to tak měsíc a půl mluvil, jo, takže...
3: A podával jsi mu ruku?
4: Ne, ale to bylo po telefonu, takže... Ale jsme domluvení, že uděláme spolu rozhovor, takže samozřejmě, že asi někde se potkáme.
3: A řekne...
2: No ne, ale tak, když třeba takhle... Když Joachimele střídal Patrika Ješka, chtěl jsem se tak hrásit dobře.
4: Tak no a jelikož já tu, jak Pavel se zmínil, tak já jsem byl, nebo moje přednost byla, když to řeknu jeden na jednoho, ale v kondici, tak jsem byl špatný, takže většinou jsem střídal. Jo. Takže teď 70. minuty jsem sel.
3: Pojď placáči.
4: Takže těch pásnutí tam bylo několik.
2: No. Tak to je samozřejmě. Já jsem četl, že i vlastně začátek vaší spolupráce byl výjimečný, protože se to týkalo nějak i vaší manželky Ivety.
4: Ano.
2: Když začínal Jogi Löw, tak vy jste nějak nemohl hrát z určitých důvodů.
4: A to vlastně moje manželka tak byla podruhý těhotná a to byl nedělní zápas. Jsme hráli proti Sturm Graz a tam to vysílali vlastně od půl čtvrtý ORF Live a tak já jsem ráno stál a manželka mi říká, hele,
3: je to tady.
4: Nepočítej s tím, že dneska si zahraješ, jo. A jako musím, tak uvidíme. A bylo tomu tak, já se šel rozcvičit a potom jsem se kouknul na telefon a viděl jsem tam asi, já nevím, 23 zmeškaných hovorů od manželky, tak jsem říkal, no tak to je jasné. Tak jsem vzal ten telefon a Jogi mě viděl. A prý, Patrik, takhle teďka před zápasem a já mu ukazuju, trenére, manželka je těhotná, asi byl, jo, tak je, tak on to změnil tu sestavu a já jsem teda jel do nemocnice a musím říct, že to byl rychloporod, protože a ty, když to řeknu, ty doktoři, tak to byli fanoušci fotbalu.
3: To věděli, že musí pospíchat.
4: No, ale poslouchej, oni fakt to viděli, že koukali vlastně na televizi a nevnou viděli mě. Říkal, když jsi byl v televizi před chvilkou, to jo, já se vymykám časoprostoru. No a místo, aby se starali o tu manželku, tak si se ho povídal po fotbale a ona mě takhle zatáhala a říkala, hele, já už vážně musím. No a když to řeknu asi v 25. nebo ve 30. minutě prvního poločasu, tak byla Vanessa, druhorozená dcera na světě. Jo. A zrovna ten stav byl bezgolovej a oni mi ještě říkali, tak jeďte, druhý poločas, jako si hledá, jo, takže, a já bych to i stihnul, jo, ale tak samozřejmě, že vlastně to.
2: To blbý,
4: no. No, ale musím říct, že Joachim tak se zachoval fantasticky, protože říká, hele, jeď, samozřejmě jsou důležitější věci než fotbal, takže a i když jsem si mluvil, tak jsme na to zaspomínali.
2: A když jste se pak osobně potkali, tak jste si potřásli pravicí,
3: to je škoda, že jsi se k tomu neodhodlal, k té druhý půli, čoče, to by byl majstršek, to by podle mě nikdo jako nezvlád ještě tak.
2: Tak já myslím, že ale do dnes máte relativně harmonický vztah asi doma, ne?
4: Určitě,
2: by to nebylo tak.
4: Určitě, protože my jsme s manželkou. No přesně tak, já doufám, že to poslouchá. Ano, my jsme spolu 28 let a funguje nám to. nádherně.
2: No, tak možná i to, že třeba tehdy ten zápas Patrik Ježek zmeškal.
3: Jak dopadl ten zápas?
4: Bez golu.
3: Bez golu. Dobrý budík.
4: No, dobrý budík, přesně tak. No a samozřejmě já se potom vrátil, no a něco v kabině jsme popili, i když chtěli jsme zvítězit, ale i tak byl důvod a velký důvod k radosti.
2: Než půjdeme i nám, tak přece jenom, ale ten konec Tyrolu Innsbruck, je to, já nejsem vůbec, Pavel, tohle zažil, že by ti zkrachoval klub vlastně. Proč je možná nějaké náznaky jsou třeba u nějakého angažmá, že to je méně zaplacené, ale pak, že to skončí.
4: Ale že ti skočím do řeči, jako dokážeš si představit, že teďka nevím, že Slavia nebo Plzeň by udělal titul, a do další sezony vůbec by nenastoupila.
3: Ne tak, u těch velkých klubů je to vlastně nemyslitelný, že jo, ale prostě se to stávalo, no, tak byly různý majetkový struktury v těch klubech, kde jako cítíš to, když ti přestanou chodit výplaty, jo. V Plzni vlastně těsně než tam pak přišel pan Paclík a Áda do toho jako vlastně vlítnul prvně, tak vlastně nám nechodily výplaty, jo, a je to nepříjemný, když ty mladí kluci prostě mají hypotéku na auto, hypotéku na byt a teď ti prostě dvakrát, třikrát nepřijde výplata, tak je to nepříjemnost a samozřejmě vidí, že tam asi něco nefunguje, takže v tu dobu, když je to takhle velký klub, no tak těch hráčů je tam samozřejmě víc a berou ještě víc než těch takových jako menších. Je to blbý, no. Je to blbý a těžko se s tím něco dá dělat z pohledu hráče. Jako, no.
2: A Patrik Ježek měl ještě mladou rodinu vlastně.
4: No takhle, a já to musím říct, že my jsme půl roku hráli zadarmo, bez peněz. Jo? A samozřejmě ty to znáš taky, když to vedení přijde, nemusíte se strachovat, všechno máme pod kontrolou, to je prostě dočasný výpadek.
3: No, ale ne,
4: no přesně tak, no, halo, jo. Ale jako situace to byla nepříjemná a potom ještě ono, když řeknu, to bylo o to víc nepříjemnější, že de facto my jsme po roku hráli bez peněz a ty peníze, co si nedostal, tak si musel zdanit. Takže to bylo, na to jsme koukali a to jsem říkal, že to není možný, že prostě v Rakousku v takovémhle to, no, a oni teda později se to ukázalo, že ten klub, tři ty funkcionáři, ať to byl prezident, manažer, tak vytunelovali a udělali tam škodu asi přes 30 milionů eur.
2: Jo, oni tak, jako vykázali, že jste dostali peníze, ale jste nedostali.
4: Přesně tak, takže to měli takhle jakoby postavený, nastavený a ten finančák, co jakoby po nás šel, tak jediný střísný gesto, co udělal, tak říkal, hele, my to víme, ale bohužel my to musíme od vás kasírovat a odpustili nám 40%. Ale jako je to něco neskutečného, peníze, který nedostaneš tak za níž. Takže
2: to je fakt paradoxní konec angažmá, ve kterém měsíc předtím stavíš titul, ale...
4: Šílenost.
2: Kam se dostal Patrik Ježek potom, angažmá to probereme, ale teď se přeci jenom posuneme ještě trošku v té kariéře k jejímu začátku blíž.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Západo Čech, chtěli mi duší, teď je zvuk nebude, to jsem puštěl jenom Žínko Patriku, ale Plzeň, jakože rodák, všechno takhle spojené s Plzní od malička?
3: Všechno takhle.
4: 100%, jo. A Pavel jako zmínil, co patu to je a takovýhle to.
2: Takže ale nezatahujete, ne, umí... Ačko?
4: Co?
2: Nejste Plzeňek.
4: Ne. A jak jsem možná 15 let byl pryč, no, takže, ale samozřejmě, že... Vždycky jsem se tam rád vracel, když jsme byli v Rakousku, tak naštěstí to nebylo nějak daleko, ale jak říkám, já jsem tady začínal v Liticích, ale potom už jako do té základny, tak jsem šel do Viktorky, tenkrát to ještě byla Škodovka, no a de facto až přes žáky dorost, tak jsem se dostal do mužů, takže z Plzní jsem byl vždycky zpět a teďka prostě je sedu furt.
2: No, já jsem tady jednou si nemohl vzpomenout na jméno toho legendárního Zdeňka Michálka, který tehdy pětkrát vytáhl Viktorku do první ligy. Proč pětkrát? Tak to souvisí s tím, co jste už naznačil v úvodu desítky Pavla Horváta, že přece jenom tam to byl takový jako jojo klub.
3: No, tak ty kluby mají různý vývoj, no, tak Plzeň si tímhletím prošla, to asi každý ví. Teďka...
2: Tak vzpomněte si 10 let zpátky na Hradec, že jo? Třeba, no, jasně, taky vracel to. Tak
3: a zase s tím souvisí ten stadion, třeba v Plzni prostě ten stadion byl šílený, jako prostě atletická dráha.
4: Zažil to tam ještě? No,
3: jasně, asi pamatuju, že jsem byl kapitán, šli jsme s těma dětma z toho, šel
4: jsi byl unavený z toho tunelu.
3: Já byl utáhnej jak kotě, člověče, to byl ty schody, nejdřív ty schody.
4: No právě.
3: A pak říkám, tyvo, to není možné ještě, teď byla dráha na rozběh do písku, pak byl kousek a pak bylo těch 8 dráh. A přišel si na hřiště a já vím, že jsme to zkoušeli, že vlastně teďka, když stojíš na hřišti skoro na kruhu, jako po dílce, tak vlastně tam teprve začínalo hřiště v té době, takže to byla hrozná dálka na tu hlavní tribunu a to si říkali, že musel mít dalekohled normálně z té dálky, jako z té hlavní tribuny, která fakt byla si to rovný 40 metrů od toho hřiště, no.
2: Ale na druhou stranu tam Patrik Ježek zažil nejdelší období v 90. letech, kdy se hrála nepřetržitě první liga, až vlastně si rok poté nebo dva roky poté, co jste odešel do Rakouska, tak spadli. Ale hráli tam pravidelně tehdy. No.
4: Já jsem měl to štěstí, protože tady už to taky bylo zmíněno, že vlastně to byl takový jojo klub, jo. Takže to fakt bylo, já nevím, třeba 2-3 sezony v první lize, potom se spadlo a jako kdyby mi v těch devadesátkách někdo řekl, že jednou, že se tady bude hrát Liga mistrů, tak bychom ho poslali kam? Do Dobřan, no, viď?
3: Do Bláznice,
4: no. Ale musím říct, že vlastně to si nastartoval ty, no. Byl tam Pavel jako trenér a Kolář a Petržela, jo, takže vlastně tohleto vlastně vaším příchodem vznikla ta zlatá éra, protože do té doby to fakt bylo jak nahoupačce.
3: Ale byla někdy nějaká nabídka, že by si se jako vrátil?
4: Byla, když zkrachoval ten Innsbruck, ale to, jak znovu říkám, to bylo se v roce 2002, a tak to mi umožnilo jakoby Plzeň trénovat s nima a zrovna tam, kdo tam byl? Asi pan Michálek, trenér nebo teďka.
2: No, protože oni byli ve druhé lize pak zase nějak.
4: No
2: tam
4: a oni
2: nějak.
4: Právě, a jako, abych byl upřímnej, tak jako zpátky se mi nechtělo, protože víš, jak vždycky dopadnou ty fotbalisti, co to. Takže jsem jako s nima trénoval.
3: Ale tak jméno asi ne.
4: No, ale jo, tak hele, když to řeknu, tak já byl tenkrát takový v tom nejlepší, mě bylo ani 26 let, ale jako do Plzně vracet jsem se nechtěl, to řeknu.
2: To mimochodem Luboš Kalouda tehdy taky, když jsme se divili, že šel jako Brňák z CSKA na hostování do Sparty, tak říkal, no mě nabízeli buď Spartu nebo Brno a tehdy Brno snad bylo už jako na chvostu ligy, taky nešel do Brna, šel do Sparty a my se k tomu dostaneme, že se tam taky pak skončil, ale jsem ještě pokračoval.
4: No a právě, že jako když to řeknu, jak jsem s nima trénoval, tak jako ale ten to podepíše. No a potom nepodepsal jsem a v tisku tak vyšel, že jsem odmítnul nejlukrativnější smlouvu v dějinách Plzně, přitom nebyla to pravda, jo, ale jako lidi, co si to přečetli, tak když jsem některý potom podpotkal, říkal, ty jsi zmlsaný a ty jsi hamižný a takovýhle věci, jo, takže, ale jak říkám, vůbec to neštimovalo, hezky česky.
2: Patrik Ježek, Patrik Horvát, jsem zapojil tvého syna, no.
3: Páťa mi říkal na schodech, že jsem vybral mladýmu hezký jméno.
2: Jo,
4: tak což musím souhlasit, tak asi tam jsou nějaký sympatie, to, víš, proto jsem dneska tady.
2: Tak se omlouvám za chybu Pavlovi, každopádně jsem chtěl říct, že vy dva jste vlastně byli v 21. společně u jednoho z těch zápasů, které se Patrik Ježek taky odkroutil, v Branau v Rakousku. Vzpomenete si na to, 28. května dali jste Rakušákům 5 gólů a v tom utkání jste skórovali oba dokonce.
3: Fakt?
2: Při výhře 5-0. A první gól dal Aleš Pikl. Ale skoroval jsem z penalty Roman Skouhrový taky. To jsem to na fotbal.cz v historických tabulkách a statistikách nemají.
3: A Skouhry dal gol, jo?
2: Z penalty. A ještě
3: Roman
2: Standa Skouhravý, Vlček.
3: Jo.
2: No.
3: Roman Skouhrový to mohl dát, jo.
4: Ten nemohl dát gol, ne.
2: No tam jste psali, ne? Tak jo, jako nějaký... Tak v 21. Tomáš Skouhravý v 96. už zase ne.
3: To musel i Roman.
4: Roman, no, jistě, no.
3: Tak jestli to je psáno, to das stimmt.
4: Jo, no. To hodíš. No. Ne, ale já si to pamatuju, protože
2: po vlastně, jo, to bylo.
4: Pamatuju si to, protože vlastně já jsem v 98. v lednu tak šel do Innsbrucku, no a taky, že vlastně, co mi Rakušaní, jo, že vlastně tě dáme bůra, jo, že si i já jsem dal gol, takže takhle jsem je tam hecoval, jo, protože potom jsem potkal některý, jako proti kterým jsem hrál, tak to byli mý spoluhráči.
2: Daniel Zítka tehdy chytal, koukám tady na to statisticky.
3: Já jsem hrál, jo.
2: Ty jsi hrál, no, 32. minuta gól a celý zápas jsi hrál.
4: Tak to bude ono, tak to souhlasí. No.
2: Tak to sedí a Patrik Ježek dal góla v 88. Co by střídající borec teda.
4: No právě, to jsem chtěl říct, že v 88. kdyby hrál od začátku, tak už tam nejsem.
2: Jo.
4: Do 70.
2: Ale jak jste říkal, a vlastně i co se týče těch zahraničních zkušeností, zase ta reprezentační úroveň Ačko, jako v tu dobu asi, kdy jste byl v nejlepších letech, byla obsazená. Teda.
4: Takhle musím říct, my jsme měli manšaft jako slušnej, velmi dobrý a já jsem jakoby třeba byl v tom, v té širší nominaci.
2: Jste byli třeba v kontaktu, jo, s panem Bricknerem?
4: Ale takhle. nikdy jsem jakoby nedostal pozvánku a potom, já jsem věděl, proč jsem ji jakoby potom nedostal, protože já jsem si tenkrát dovolil dát výpověď panu Paskovi, No a ten mi potom řekl, říká, hele, tak víš co, tak tímhle tím si zavřel cestu do reprezentace. Teďka už to můžu říct, protože přece jenom mě je 50 let a tohle to byla, a pozor, a on mi chtěl třeba, jako když to řeknu, i to angažmá, který jsem měl v Rakousku, tak potom v uvozovkách, jak byl ješitnej, že jsem mu tu výpověď dal, tak mi to právě se snažil i v tom Red Bullu pokazit, ale naštěstí ne, protože tam jsem měl jméno v Rakousku, ale potom ten trenér tak mi říkal, hele, já tě neznat, tak normálně bych tě nevzal.
3: Tak já ten asi taky přidám, já jsem to slyšel, když jsem měl nabídku já z ciziny, když jsem byl ve Slávii, tak taky se o mě dozvěděli jako nějaký věci, které nebyly pravda a taky mě málem nevzali.
4: No ne, ale ono...
3: Z tohohle zdroje.
4: Ono potom, no, přesně tak, ale ono potom, když tě jakoby takhle podojí, tak můžeš dělat, co chceš, ale... A já, ty to víš sám, rychlej jsem byl, bez kondice teda do té 60. ale, do 70. No. Ale kdyby jako řekl cokoliv, ale mě bylo 26 let a ten je za Zenitem a toho neberte, takže i takoví jsou lidé.
2: Dobře, ne, tak protože...
3: To je silný, jako já tohle slyším prvně, jo, já to vím, že mně se to stalo, že jsem se to doslech, a tohle je teda hrozný, jako musím říct, že tohle mě to vadí, tyjo. Teď s odstupem času mi to vadí, i když už to asi nerozhodne o ničem, ale je to hrozný.
2: No tak protože občas se mluvilo v takovém jako kontextu úplně nepříjemném pro repre, že tam prostě agenti mají slovo. A člověk se tomu zdráhal, věří vždycky?
4: A to bylo je a bude.
3: Já jenom k tomu náhle, my jsme fakt měli silný nároďák jako kráva, já z mojí pozici, že jo, asi jsem nebyl lepší než Pavel Nedvěd, asi jsem nebyl lepší než Páťa Berger, asi jsem nebyl lepší než Radek Babel, takže já jsem byl rád, že jsem na ty srazy vůbec jezdil, teď bez ohledu na manažery, s respektem k těmhle těm super hráčům, takže to, ale tohle je teda žrádlo.
4: Je to šilný a třeba, já nevím, v Salzburku, tak jsem se bavili s Vráťou Lokvencem a ten taky, přitom ten s ním neměl vůbec nic, nikdy společného, ale jenom, potom taky jsme se dozvěděli, že když ten přestup nešel přes něj, tak byl naštvaný. Jo, takže to je jenom takhle, ale všechno zlý k něčemu dobrý, protože i díky tomu, jak mě vykousal potom ze Sparty, tak já se dostal do Rakouska zpátky přes Pašink do Salzburku, no a tam jsem právě potkal ty největší, jako když to řeknu, ikony.
3: No a já jsem vlastně odcházel ze Sparty, když přišel Páťa Berger do Sparty, tak já jsem byl odejtej do Plzně, takže děkuju.
4: Taky, že jo, přesně tak, no.
2: A Patrika Berger zastupoval kdo teda? Dobře. No, to jsou věci.
3: To je, jak to říkáš, to jméno nesmíš vyslovit.
2: Jako myslíš, tak to
4: zase to bylo
3: to
4: jedno.
3: To bylo v tom, ne, Harry Potter, ne.
2: Takže kolem Ořechovky teď Patrik Ježek moc nejezdí úplně rád. A nebo jako ve stylu Pavla Řeháka kolem Letné.
4: To už je pryč, jo. Ale
3: když takhle to Páťa říká, tak mně se to vlastně jako vrací taky.
4: Jenom jako, když to řeknu, já to třeba říkám i pro lidi, když to řeknu teďka, jak jsem říkal, teďka už se nezmění nic, ale prostě před těma, já nevím, 25 lety, tak prostě takhle to probíhalo, no.
2: Dobře. No jo, tak se dostaneme ještě k tomu angažmá, které taky nějakým způsobem skončilo z nějakých důvodů. Host desítky Pavla Horváta. Vy vlastně ty důvody možná teď Patrik Ježek už trošku napověděl. No je o Spartu, kde jste nastupoval ještě v době, kdy tam dělal ředitele takový Miroslav Pelta. Bylo to vlastně na jaře, ne, na podzim 2003, to bylo poté odmlce vlastně Karlsruher a pak tedy příchod do Sparty. Teď nedávno, vlastně bylo to o víkendu, jenom kdy nás posluchači poslouchají třeba ze záznamu, ale prostě v tom čtvrtém ligovém kole hrála Sparta proti Teplicím a vy dva jste se proti sobě postavili 26. července 2003 na Stínadlech při debitu Patrika Ježka za Spartu. To nevím, jestli si vzpomenete, jak to dopadlo tehdy. Patrik Ježek hrál 4 minutky.
4: Jedna, to bylo...
2: No ale Pavel, pamatuj si, jak jedna, tvůj zásah do toho zápasu. 1-1 to bylo. No. Pavel dal góla.
3: No tak jo, tak.
2: No. Igor Gluščevič.
3: Jo, tak to bylo.
2: Ale pak jste se proti sobě, to je docela zajímavé, že i při Patrikově derniéře za Spartu v lize, to bylo proti Teplicím zase na Letné a zase jste hráli proti sobě. A tentokrát Sparta vyhrála 3-0, no. Tak to je nějaká spojitost. Vlastně
3: a hrál jsem.
2: Ty jsi hrál, Patrik hrál 3 minuty.
4: Zase 3 minutky to. A já jsem podle mě začal hrát od toho druhého kola, jestli to tam je. A vůbec to nebylo špatné. Já během těch, já nevím, 7 utkání, co jsem tam byl, tak vím, že jako to byly 2 góly, a nesli 4 asistence, jednou muž kola a takhle to. No a potom přišel ke mně pan Kotrba a řekl mi, hele, dáš se mi nějaký unavený, dáš si pauzu. Přitom takhle jsem jí a to bylo právě před Slaví, ale já jsem si tu pauzu dal až do prosince. A potom ty jsi tu zmínil, že vlastně pan Pelta za mnou přišel a prihale, Patriku, jestli něco máš, a ten mi to řekl na rovinu, ale paska s Košťálem tady po tobě jdou, takže jako nepřeji si, aby si tu byl. A jak jsem řekl, teďka zpětně, pánové, já vám děkuji po těch 25 letech, protože, jak už jsem tady řekl, dostal jsem se zpátky do Rakouska, no a pokračoval jsem tam.
2: Takže pokud by dneska někdo koukal do statistik šance ligy a viděl a říkal si, že je divné, že ten Patrik Ježek tady do konce září má vlastně většinu základních sestav, a pak najednou už pouze tři starty jako střídající hráč na pár minut.
4: Tak je to tak, že
2: to nebylo výkonností. No jo, je to takhle, prostě vlastně do konce září základ a pak tři zápasy, co by střídající borec. Ale i tak byl Patrik Ježek u momentu, který tady občas připomeneme, protože pro i český fotbal si myslím, že to je zajímavý moment a takový hodně euforický, jak můžete si prosím vzít sluchátka, pustíme si tu akci, do které jste se vlastně taky zapojil.
7: Ještě v té útočné akci pokračoval Zelenka, přihrával Ježkovi na levou stranu a ten už by mířil do pokutového území do 100% gólové šance, o kterou teď Spartany připravil rozhodčí Cortés Batista. Tak to z toho tedy bude volný přímý kop, který bude zahrávat Karel Poborský. Centrovaný míč tam si naskakuje, Kincl dává gól, který v tuto chvíli posouvá Spartu do osmifinále Ligy mistrů.
2: Tak vlastně říkal jste, že jste toho za stolí neodehrál, ale takovéhle momenty se asi nezapomínají.
4: No a to právě taky, tam jsem šel jako střídající hráč, potřeboval si oživit ta ofenziva a tam taky, jak jsem byl čerstvý, tak mojí rychlostí, tak jsem se dostal před toho hráče, ale mě sfauloval. Jo, takže chtěl jsem to nějak ustát, ale prostě poručil jsem se, no a právě z týhletý standardky, jak tam zazělo, tak Mára vystřelí a dává gól. No a to jsme postoupili, ale to už potom vlastně... To už jsem odešel, přesně tak, no, takže už jsem tam nebyl.
2: No, ale ne, tak...
3: Ještě, jak to vnímáš, jako mně se tohle vlastně jako nikdy nestalo, že nastupuješ pravidelně, hraješ dobře... A co si řekl tomu trenérovi, když ti tohle řekl, že se jako že si odpočíval?
2: Takhle je trenér Kotrba tady byl a do dneška působí jako člověk, který si do toho za stolik jako mluvit úplně nenechá, tak to muselo být asi nějak hodně zhora.
4: Tak když
2: teda
4: to bylo od šéfa, tak asi možná, ale tím jako nechci se nikoho dotknout, jo, ale je to šílený, jako když to řeknu, když já nevím, to bylo možná 7. kolo, 8. kolo a jako unavený jsem se necítil, to v žádném případě ne, ale nejhorší na tom bylo to, že de facto já jsem nechodil ani potom na lavičku. Jo, že prostě mě odpálkovali na tribunu, anebo když to řeknu, když byly víkendy, jediný teda, co na tom bylo pozitivní, že jsem byl doma s rodinou. Jo, ale samozřejmě, že v tomhle věku chceš hrát a jako když to řeknu za bečko, jsem nechodil, ale jako tohleto...
2: Já teda, to je věc, na kterou si vzpomínám, jako protože mi bylo asi 12. té době, ale FIFA 2003 na herních konzolích, na počítači prostě a tehdy tam, já nevím, Sparta byla jediný český klub, který tam byl a Patrik Ježek tam je prostě v tomhle vydání 2003 a protože váš jako to alter ego, ten avatar měl strašnou rychlost, tak já jsem vás vždycky měl jako v základní sestavě. Patrika Ježka si jako já se Spartou osobně hodně spojuju, i když tam byly tyhle věci a ve vašem životopise to pro vás není úplně moc významné angažmá, tak to jsou ty paradoxy.
4: Jo, vůbec, ale já teda musím říct, že já jsem to vlastně nikdy neříkal, tohleto, jo, že vždycky jsem si to nechával pro sebe a tak jsem říkal, že potom, když se mě na to někdo zeptá, nebo to tak prostě já nemám po těch letech problém o tom promluvit.
3: To samozřejmě seš hodnej za tu upřímnost, ale já si myslím, že těch hráčů teda pravděpodobně víc, teď jsme tady dva fotbalisti a dva jsme to zažili. No.
4: Určitě a já právě, když to řeknu takhle, mezi klukama, tak... bavíme se o tom, jo, že vlastně, ale takhle, když to řeknu, já nevím, do rádia, do novin nebo do televize, nikdy jsem to neřekl, takže tohle to je fakt premiéra, ale právě když se bavíme s těma hráčema, tak ty ti řeknou, ale já měl to samý a pozor, a to jsou jako daleko, když to řeknu, já nevím, lepší, známější hráči, co třeba, já nevím, ať se to týkali Sparty, tak prostě ten pán, tenhle, tak je tam taky docela vykousal.
2: A jako ono se často mluví, že jsou trenéři spojení s agenty. Já vlastně často jsem narážel, teď budem v tom zahraničním prostoru třeba, že ten Jorge Mendes je spojený hodně třeba s Nunem Espiritem Santem, který trénoval svého času ve Wolves. Ve Wolverhamptona tam bylo asi 11 nebo 12 prostě hráčů z Pyrenejského poloostrova, protože prostě byli napojeni na tohoto agenta. Je to jako fakt obvykle, jako i v tom třeba českém jako fotbale, že se takhle napojuje?
3: Tak já si myslím, tak takhle je.
2: Jako takhle,
3: je
2: to, není to nutně špatné,
3: je to logický,
2: jo?
3: Ale, je to logický, no ale vlastně jako zjistíš pak, že vlastně ten hráč je fakt jako, ty trénuješ na

0: Vědomit, že fakt ta fotbalová kariéra je formovaná různými okolnostmi a to, že nějaký fotbalista se někde neprosadí, nemusí být nutně jeho chyba.
1: Ne, no tak to není náhoda, že tak někde ti to sedí, někde ti to nesedí, někde tě ten trenér prostě má rád, má tě, seš jeho oblíbenec a odpustí ti nějakou chybu a budeš mít konkurenta, který ho třeba z různých důvodů, ať už jestli mu to někdo poradil, nebo prostě něco se stalo mezi ním a tím trenérem, tak toho tvýho konkurenta třeba nebude mít tolikrát, tak máš nějakou výhodu. Ale zase to může být obráceně, můžeš se přetrhnout, můžeš trénovat, přidávat si, dělat ty věci, které po tobě ten trenér chce a stejně tam bude hledat nějakou věc, která mu vlastně nevyhovuje a stejně tě nebude hrát. No.
0: Abych to pochopil dobře, vy jste teda ukončil tehdy nějakou dobu kariéry spolupráci s panem Paskou a pak jste měl už jako zahraničního agenta, který vás směřoval třeba do toho Rakouska.
2: No, já řeknu i ten důvod, protože tenkrát to byl rok 2000, tak jsem byl v Innsbrucku a vyhledal si mě Austria Vídeň a tam byl miliardář Frank Stronach, se jmenoval a ten mě chtěl. No a Innsbruck, jak už jsem tady řekl na začátku, tak prostě ty finanční problémy měl. No a tenkrát já jsem tam vlastně nechtěl jít, protože my jsme byli první, Austria byla třetí, čtvrtá. Tak jsem si řekl požadavky, ale úplně nesmyslný. Jo, že prostě no a pan Paska mi řekl, ale jsi se zbláznil, to nemůžeš dostat. A říká, no teď já vím, já tam ani nechci jít. Jo. Takže to bylo v zimě, byl klid a najednou 28. ledna si pamatuju, že mi byla právě Austrie, tak hele, my ti ty podmínky splníme. A mě takhle spadla brada, protože jsem si říkal, aha, teďka už vlastně z toho nejde vycouvat. Tak to volám manažerovi. No a on tam nepřijel vůbec, jo, že hele, pošlu ti tam nějakýho Poláka, který jo, ale to je můj kamarád, tak samozřejmě jsem vystoupil z toho letadla a on mě tam přivítal, jak se rozevřeli ty dveře, mu spadla paruka, tak se říkal, to nemůže být, on říká, jo, je to on. Takže...
1: Bylo to čepice?
2: Ne, byla to skutečně paruka, protože moc jí tam takhle rovnal, tak samozřejmě, že já se taky No a potom vlastně jsme přijeli na Austrii a oni tam vytáhli z té tašky smlouvu a tam byly úplně jiný čísla. A já, jak jsem byl takový ještě, když to řeknu mladý a drzej, tak jsem říkal, tak pánové, tak tohle to ne. Na tomhle jsme se nedomluvili, zvedl jsem se, odcházel jsem a oni říkali, ne, počkej, Patrik, my jsme se spletli, tak vytáhli to správně, to ne. Tak jsem říkal, no a potom, když se to celý uzavřelo, tak jsem říkal, tak na co já vlastně mám manažera, který nepřijde a tenkrát, já to mám v tom, že tenkrát ten přestup byl za 46 milionů šilinků. To máš krát 2,5, asi. Takže jako v roce 2000...
1: Asi Darda,
2: přesně tak, no. Tak jsem si říkal, ale já ho nepotřebuju, no. Tak jsem teda poslal výpověď a teda ten jeden zahraniční manažer si mě vzal, on to byl teda shodou okolností, bohužel podvodník, protože to byl rovnou i ten manažer Innsbrucku, který to potom vytuneloval, takže já šel z báta do louže. No, ale chci si říct, že prostě, no a potom mi bylo vzkázáno tak, a teďka jsi si zavřel dveře do reprezentace. A potom, jak když jsem byl bez angažmá, tak normálně jsem měl jít třeba i na testy do Německa, do německé Bundesligy a on si fakt dal tu práci, že když mu zavolali, tak nebrat. A jak jsem říkal, i v Rakousku to chtěl takhle udělat, takže jako... Bohužel tohleto výpovědí, já se v uvozovkách nechci říkat, že jsem si podepsal nějaký ortel toho, ale říkám, potom jsem byl spokojený a vlastně dneska mu můžu poděkovat.
0: Ale nakonec ten přestup do té Austrie padnul, ne?
2: Teda. Ne, já jsem tam šel, ale potom jsem se vrátil zpátky.
0: Jo, já už to chápu, protože tam vlastně na Transfermarktu byla tahle jedna epizoda, ale to jste se pak hned vracel zase do Tyrolu, tak už tomu rozumím, dobře. Tak děkujem za osvětlení i za tu otevřenost, protože to přece jenom posluchači můžou trošku si udělat obrázek, jak to v tom českém fotbale bohužel někdy funguje, anebo spíš v tomhle případě
1: nebo
0: fungovalo. Host desítky Pavla Horváta. Protože jsou věci, které platí třeba dlouhá léta, ale pak je někdo překoná nebo to změní. Můžeme si pustit tady jednu zvukovou ukázku, bude to spíš pro němčináře, ale myslím, že Patrik Ježek hned brzy pochopí, kam směřujeme.
3: Wir sind drin in der Partie blau-weiß in blau und weiß von rechts nach links und was ist das für ein Auftakt in diese Partie? Das ist ja unglaublich, das waren 6 Sekunden. Radkopf läuft Nicolas Schmid an und es steht 1-0 für die Salzburger.
0: Pavle, tušíš, kam směřuju?
1: No, já jsem rozuměl vlastně z DAS, samozřejmě. Na začátku říkal barvy dresů, ne?
0: Vy jste takhle ten linec.

0: No, to byl Linz, jo, Blau Weiss, no.
1: Jo. BV Linz, jak to píše,
2: no, si
1: dvojit.
2: No, asi nějaký rychlej gol teda.
1: No, výborně. No a Patrik Ježek to může doplnit.
0: Jo, tak já tam mám gól, který trval 10 sekund.
1: Aha. Tak 11. července 2007.
2: Rychlejší, jako jo.
1: Patrik Ježek držel téměř 20 let, nejrychlejší no, gól.
0: Ale, a to bylo vlastně za Trapatonyho, no ale tohle to se stalo kdy teďka?
1: V únoru 2024.
0: No a právě, když to řeknu, já teďka říkám, že mám stále nejrychlejší gól, ale musím tam udělat ten přívlastek regulérní. Protože
2: neměl, platit,
0: ne? neměl, protože víš proč, oni vlastně Linz tak rozehrával a u něj bylo známý, že rozehrává na golmana. Jo. No jo, ale předtím už ten hráč Salzburku vybíjal a už byl skoro, já nevím, 2 metry. Hmm. VAR to viděl,
2: a nic.
0: Ale při jsou situaci, do kterých...
1: No, Simon, to nemůže stoupit.
0: Nemůže zasáhnout. Takže ví, že tam bylo porušení pravidel. No. A mě se na to ptali, ne? Co tomu říkám, Mika, jo? Tak to, co zde... Že prostě ano, jako ten gól neměl platit, oni to potom i psali, no, takže...
2: Takže se ho počítáš.
0: No, takže regulérní, takže je to, no, protože já jsem říkal, pánové, to jako kdybyste chtěli, já nevím, po sprinterovi, který uleje start, a vy byste mu to počítali jako rekord, no.
1: Kdyby ten hráč, který dal ten gól, Petar Radkov ze Salzburku, někoho sundal u toho, když tam běžel, tak by to neplatilo, protože VAR může stoupit do toho faulu před gólem.
0: No.
1: Ale do toho, jako jestli přeběhne lineu dřív, tak...
0: No, a to prej ne, ale víš jak, no. A on jak ten golman to odkopával, jo, tak ho nastřelil, dostal to, já nevím, dozad někam, takže jako to, no.
2: To ještě podle mě bylo trošku ruka.
0: No, určitě, takže...
1: Mimochodem, když jste tady zmiňoval Patriku Vratislava Lokvence, tak on by měl držet snad nejrychlejší gol České ligy Hradec Liberec 94 za 10,5 sekundy, takže to jste byl tehdy v tom roce 27 rychlejší a byl jste rychlejší i než Hakan Çikir, to si možná vzpomene Pavel, že to řešili nedávno zápas o bronz na mistrovství světa 2002, jak,
2: to nahrál ten Korec.
1: No ten teď ještě nedávný trenér jeho korejské reprezentace ztratil ten balon a tehdy dával, no to si to tam dali velmi, velmi rychle. Nicméně, zmínil to sám Patrik Ježek, za koho to bylo tady, tak si ho pustíme tady toho slavného trenéra na jedné hodně rozlobené tiskovce, když trénoval jiný klub.
3: Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei war spazieren im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Hat gespielt Mehmet, hat gespielt Balder oder hat gespielt Trapattoni.
1: Tak Giovanni Trapattoni, tohle bylo 9 let předtím, než jste se setkali v Salzburku.
2: To nebude Severan, vej, Trapattoni.
1: On dokonce, když nastupoval, to bylo předposlední angažmá, on pak šel ještě do Irska, asi 5 let tam byl, a tehdy zvládnul tu svou inaugurační tiskovku ve třech jazycích, že tam měl angličtinu, italštinu a němčinu dohromady, no. Ale to je nádhera tady slyšet tu němčinu, tohle podání.
0: On byl fantastický, k nám přišel a to už byl vyklidněný, ale měl tam něco podobného a kdo by se chtěl kouknout, tak je to i na YouTube, ale je to zaměřený vůči novinářům. A jeho naštvalo to, že my jsme tenkrát vedli ligu asi, já nevím, o 13 nebo o 14 bodů. A
2: takže pohoda.
0: Pohoda, přesně tak. A oni mu vytýkali přesto, že nemáme žádný jakoby systém. A on normálně se, když to řeknu něco podobného, jako jsme slyšeli teď, tak on na ty novináře vyjel. Prej, ty mi nemůžeš říkat, co jako mám já trénovat, ty tomu vůbec nerozumíš a já vám něco řeknu. Ten, kdo tomu nerozumí, tak o tom mluví a kdo tomu vůbec nerozumí, tak o tom jenom píše a to jste vy. Jo, že vlastně, takže takhle tam se třel. Ale ta tiskovka, ono potom tam bylo i zmíněný Alexander Cikler. Kdybychom se to pustili dáno a Alexander tak seděl vedle mě v kabině, tak jsem se ho na to ptal, ne? Ale tak...
1: On ho zažil v Bayernu tehdy.
0: Bayernu, aha. Přesně tak, no. A on byl u toho a vlastně, protože my jsme hráli jako Dreispitzen, jako se třema útočníkama, že hráli ofenzivně, oni mu tam vyčítali, že hráli defenzivně, to ne. A já takhle na Cika říkám, hele, jaký to pro tebe bylo, že vlastně, mohlo to je rok co rok, tak to vysílají snad na Silvestra, jo, že vlastně takhle to. Ale mě jako se to nedotklo, já jsem v tom vyšel pozitivně, protože mě tam jako chválil, že jsem hrál to, jo. Ale samozřejmě, že to mě taky potom na talíři furt, no. Ale výborný je, že de facto ten Trapattoni, když byl v tom Salzburku, tak on tam měl překladatele, který ho teda moc nevyužíval, protože chtěl mluvit německy, jo. A já jsem se ho ptal toho Alexandra, říká, hele, on takhle, když mluvil i v Bayernu, říká, ne, tam to měl překladatele, všechno, ale tady, a on třeba, když to chtěl vysvětlovat těm obráncům, že třeba, hele, vy se tam s ním šmrdláte, prostě dej to, posuň to a nakopni to dopředu, no, tak v jeho podobě ta němčina, badabí, badabí, badabum. Ale všichni jsme rozuměli, udělal titul, jako
4: fotbalová
0: já.
4: Řeč, no.
0: Přesně tak, no. Takže jako fotbal, to je v uvozovkách sport, který jako všichni ho rozumíme.
2: Ale tady ta, jak jsi to říkal, teda ta tiskovka, co řekl těm píšícím novinářům, tak to už je jako lingvistika, to už je jako složitá fráze, podle mě, ne?
0: No a dal to úplně jako, v pohodě. Ne,
2: podle mě si to připravoval.
0: Možný, jo.
1: Ale abychom to posluchačům pochopitelně ještě předložili, co to bylo za osobnost, tak on možná je nejúspěšnějším Italem, co by trenérem všech dob hráčskou kariéru spojil s AC Milan. Jako trenér má 10 ligových titulů ve 4 zemích, vyhrál s Juventusem pohár, vítězů poháru Ligu mistrů vlastně UEFA, jo, se Salzburgem má vlastně, co by v tom předposledním angažmá zmíněný titul. Takže obrovská persona. Jenom mě zajímá, když jsme slyšeli i ukázku z té tiskovky, jestli se s ním vůbec dalo nějak jako osobně mluvit třeba ohledně toho, že třeba hráč přišel, trenére, nemůžu nastupovat častěji nebo něco takového.
0: Ne, jako on, když to řekl, byl otevřený. Já musím říct, že na něj rád vzpomínám, protože to je trenér, který koukal na hráče a mluvil s těma hráčama, jo, že třeba i s těma staršíma, a ty to ví sám, když třeba máš, já nevím, zápas středa, neděle, takže vlastně přece jenom se cítíš jako unavený, a on vždycky fakt přišel v pondělí nebo v úterý, ale jak se cítíte? Samozřejmě, že my starší jsme řekli, a trenér ještě to, říkám, OK, uděláme lehký trénink. Takže jako těm hráčům fakt jako naslouchal, jo. A mně se já proti němu nemůžu říct jako vůbec nic, naopak jako s ním byla sranda.
2: Ta energie podle mě, jak z něj tryskala vždycky, když ho viděl na té lavice, no, tak to muselo být v průběhu celého týdne.
0: No, tak
1: teď ještě otázka, ta vlastně zase podobná, souvisí mezi váma oběma, protože jste zažili vzestup toho klubu v samotném začátku, protože když Pavel Horvát byl v Plzni, tak tehdy teprve se chystalo to, že nastoupí vlastně Adolf Šádek, Pavel Hrba, že postupně přijdou.
2: Ada tam už byl,
1: Adolf Šádek, ale v případě Patrika Ješka ten klub se taky začal budovat ještě po vašem příchodu, přišel až Dieter Mateschitz, ne?
2: Do Red Bull. Klub teda.
1: Do Salzburgu. Ne, teď jsme v Salzburgu.
0: Jo, teďka jsme v Salzburgu a jsme v roce 2005 a on to vlastně přebíral Red Bull, tak vodka si na Salzburg, a to byl hned ten první rok a to se vlastně utvořil nový manšaft a já jsem tam byl vlastně hned od samého začátku, jsem tam právě přišel s Vráťou Lokvencem, po roce tak se k nám přidal Karel Piták, ale my jsme byli hned vlastně u toho vlastně začátku a vlastně tam byl Kurt Jara, trenér, už taky tady zmíněný, který mě trénoval v Innsbrucku a tam právě mi říkal, kdybych tě znal, nebo kdybych tě neznal, nebral bych tě, co jsem dostal za kritiku. No ale chci říct, že třeba ten Mateschitz, tak on tam měl jako pravou ruku, jako svého poradce, tak si angažoval France Beckenbauera. Takže tam byly takovéhle legendy a musím říct, že vlastně hned od začátku tak vyhlásili útok na titul. Takže bohužel to se nám první rok nepovedlo, takže trenér se poroučel, přišel právě Trapattoni, přišlo hodně nových hráčů, protože ty už se taky řekl, ty trenéři tak mají svoje oblíbence, takže přišli, udělali jsme titul, takže to byl de facto jakoby první titul za Red Bull. No ale druhý rok jsme skončili druzí, to de facto to byla nespokojenost, no a zase se poroučil, protože on tam Trapattoni, Lothar Matthäus mu dělal asistenta, předtím tam ještě byl i Hansi Flick, který potom...
1: Jsi na vás vzpomínal teď nedávno.
0: Přesně tak, no, takže ten za potom angažmá u německé reprezentace právě s Joachimem, takže my jsme tam byli od toho samého začátku, ale tam to muselo od samého začátku hned fungovat. No.
1: Ale protože to možná si člověk neuvědomí, když nastoupí ten nový majitel, teď spousta v české fotbale. Třeba to neznamená hned, že by se zvedaly platy raketově, ne? To ani asi nejde.
2: No tak ty příchozí hráči podle mě, tak já
1: aby nenastal nějaký jako nepoměr velký.
2: Trošku použiju jako zákulisní informace, že třeba v Olomouci tohle byl průšvih, jako jo, že ty kluci, kteří tam byli, tak měli nějaký platy, teď řeknu třeba 100 000, a ty, kteří přicházeli s tím novým majitelem, no tak prostě najednou mají třeba o 50, o 100% vyšší platy než ty hráči, kteří tam jsou už podepsaný 2 roky třeba.
0: A tady tomu nebyl ten případ, protože z toho manšaftu tak tam zbyli asi 2. Jenom jo, takže my jsme tam všichni nově příchozí byli.
1: Jo, tak to mohli rovnou nastavit.
0: Ano.
1: Ty peníze takhle hezky, no.
2: Každopádně,
1: abychom to ještě doplnili, tak samozřejmě Salzburg od nástupu Red Bullu získal 14 ze 17 mistrovských titulů. Bylo tam několik těch marných bojů o ligu mistrů. Naštěstí pro Patrika Ješka vy jste zažil několik jenom těch úvodních, protože si pamatujeme úplně někdy až absurdní historky, kdy se to nepovedlo. Si s tím Lucemburčany tehdy Dadlánče, kdy nevím, před pár lety.
0: To jsem tam už na sestí nebyl.
1: To už jste tam nebyl, ale že pak tam byly i takovéhle stories. No a vlastně závěr kariéry vaší...
0: Admira Vídeň.
1: Admira Vídeň.
0: A tam to bylo hezký, tam
2: to bylo jako důchod, jo.
0: To už přesně tak. A já jako ani jsem tam nechtěl jít.
1: Oni mají sponzorovat budíky, jako vyrábí budíky, nebo to jsou...
0: Ne, to je jenom alarm, to je, když to řeknu to, flyer, ale ne.
1: Protože Vakr, ne, Medlink.
0: Přesně tak, jo. Takže tam jsem byl 3,5 roku a já jsem tam šel, tam se hrá druhá liga, do tý se mi nechtělo. A ten manažer, ale pojď, my potřebujeme postoupit, tak mně se ta sezona povedla.
2: To ti bylo kolik teda?
0: To mi bylo 33. Jo, takže přece jenom to už byl nějaký věk to. A my jsme postoupili a já jsem byl zvolen hráčem sezony, takže jako mi to všechno i klaplo.
1: Tak 18 gólů dát ve druhé lize, to není špatné.
0: No, na mě...
2: Po 70 minut zápasu.
0: No, přesně. I když...
2: No,
0: tam někdy se hrál celý, protože tam by to bylo odpuštěno, že nebyl přesně to, tak. No, takže to bylo moje poslední angažmá, ale...
1: Pak jste ještě překonal rekord cizince v první lize rakouské.
0: 350 startů.
1: Jiřího Břečka.
0: Jiřího Břečka, ano, ale teďka mi tam překonali dva, takže jsem třetí. Aha. Maďar s chorou okolností, takže vlastně takhle to. A jeden Němec, který hrál leta za Rapid Vídeň, Štefan Hofmann.
1: A co to je to? Tak Pavel občas jezdí na motorce, jezdí hrát golf, tam se asi nesetkáte, nebo setkáte, jaké jsou záliby?
2: Tak golf nehraje.
1: A na motorce taky nejezdí.
0: Na motorce taky nejezdí.
2: A tenis já neumím.
0: Já moc taky nahraju ho.
1: Jo, ne, tak protože zase poslední věc, zmínka tady vlastně, kde vystupuje Patrik Ježek na Nově, tak rozhovor před superpohárem vlastně, když hrál Aston Villa s Paris Saint-Germain, tak Dominik Thiem se tam zjevil a to jsme jako všichni koukali takhle u televizí, co tam dělá, jako, no, a že se znáte takhle.
0: A on byl ambasador toho utkání a právě s ním jsem se poznal na tom posledním angažmá v Admiře, protože tam byl vlastně stadion a vedle hned tak byla ta tenisová akademie a holky ho hrály. No a právě já jsem tam koukal na něj a ono bylo 17 let, jo, ale že fakt jako každý říká, hele, to bude světový hráč, tak on vyhrál potom Grand Slam, on byl třetí na světě a on porazil všechny, to Nadala, Djokoviče, Federera, tak jsem říkal, no a potom on tam při jednom tréninku podával. A mně tak bylo líto, že ty tenisáky jen tak prostě probíhají a lítají pryč, tak já na toho trenéra, s kterým jsem se znal, říkal, hele, můžu mu to returnovat? A on, tak to zkus. A jak jsem si vzal tu raketu, stoupnul jsem si 2 metry za tu základní čáru, rána něco jako letající česmí, nebo kde to bylo, nebo Oskar, že vlastně taková vlastně díra v antuce, to ne. A on ten Dominik mi říká, Patrik, jestli to chceš vybrat, tak pojď blíž. Říká, já půjdu blíž a ty mi ustřeješ palici. Říká, ne. Tak musím říct, zkusil jsem si, já nevím, asi tak 7 podání, ani jedno se nedal zpátky. Ale jako je pravda, že když jsem šel blíž, tak jsem jenom do té rakety se jako ťuknul, no ale to letělo o 3 kurty dál, takže taková vzpomínka, samozřejmě teďka jsme na to zaspomínali a jako Dominik, do dneška jsem s ním v kontaktu, on začal hrát fotbal, tak jsme domluvení, že třeba kdyby chtěl, a asi myslím, že bude volat, že nějaký zápas si spolu dáme.
1: Dobře. No tak proto Pavel hraje golf, protože kdyby nastoupil třeba do utkání s Tigerem Woodsem, tak Tiger ho prostě nemůže porazit, protože hraje u každý za sebe, že jo?
2: Každý jiný míčkem.
1: Ty by si ho podání nemusel vybírat. Dobře, moc děkujeme, že jste přišel a myslím, že tu 50 brzy na konci roku oslavíte s úsměvem na tváři a s energií, tak ať se vám noří.
0: Díky moc ještě jednou za pozvání.
1: Díky Pavlu Horvátovi, že pozval Patrika Ježka, že nás zase tady oblažil dalším výborným hostem.
2: No, to bylo něco teda dneska, musím, že to bylo výborný, díky, že jsi přijel a šťastnou cestu zase do
0: Plzně. Díky, já jsem vám zpátky. Ano.
1: Krásný den.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.